0: plhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Opičátko, to se má, to se má. Dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko, ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů. No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka, ale máme dnes tělocvik venku v pralese. No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se kolenotoč a hned se přitom setřese kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si 2 kolena a 1 loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom. Ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, copak si opice, teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala výmyk, pak veletoč a už drží Čaku v náručí a někam ho nese. Co zatím, opičátko? To vklouzlo otevřeným oknem do tělocvičny, otřelo si dlaně o podlahu, aby mu to neklouzalo a hup na hrazdu. Velevý vrtokotrmele, co švih do podřepu s přeskokem na šplhadla, rovnou na šplhadla a tam zase tanec nahoru dolů, hlavou nahoru, hlavou dolů, odskok letmo na hromadu žíněnek. A pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přeskok plavmo přes 3 kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. a vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá: to víte, děti jsou děti, závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Kam samíří, tabíří. Jednou za svítání konečně přestalo pršet a přesně uprostřed Jižní Ameriky se udělala veliká louže. Hele, louže! Zaradoval se malý pruhovaný tapír, když vylezl z křoví a rozhlédl se po světě. V té se nám to bude krásně šplouchat. Hej, kde jste kdo? Pojďte se mnou do vody. Slyšíš? Lenochode, vstávej, je ráno! Tak pokřikoval ten tapírek, jmenoval se Titi a neměl ještě moc rozumu, když si dovolil budit starého lenochoda. Lenochod dřímal celé dny na stromě a nikdy si ničeho nevšímal. Louže ho nezajímaly. Teď otevřel jedno oko. Kdo mě budí? Když uviděl jen malého, nevychovaného tapíra, oko zase zavřel. Titi chvíli čekal, nic se nedělo. A tak do Lenochodova stromu pořádně drcnul. Lenochode, nespí! Já nespím. Já... Zíval dlouze a dlouho Lenochod, až z toho zívání zase usnul. Titi znovu netrpělivě zatřásl stromem. Polez dolů! Co tam nahoře pořád děláš? Já... Vzdychal Lenochod. Já tady přemýšlím. Tihle lenochodi spící v korunách stromů vypadají jako stará opuštěná hnízda. A protože se celé dny nehýbají, stává se, že často na nich něco vyroste, třeba mech. Rozhodně nemají rádi, když je někdo budí. Nikdy nechtějí vstávat a také se nechtějí koupat. Malý Titi, který tohle všechno nevěděl, zatím vlezl až po kolínka do teplé louže, ale pokoj Lenochodovi nedal. To bylo pořád, pojď si se mnou hrát, nebo pojď se taky vykoupat. A o čem vlastně přemýšlíš? Tohle samozřejmě Lenochoda dopálilo a tak odsekl. Přemýšlím o závodech, abys věděl. Ale jestli nebudeš ticho, přijde na tebe jaguár. Potom si na svou větev pověsil tabulku s nápisem Nerušit. Zbytečně. Titi neuměl číst a tak jen koukal na nápis a nevěděl, co tím asi tak Lenochod myslí. Že by psal něco o těch závodech? O závodech nás tapírů s Lenochody? Určitě to bude důležité, když to oznamuje písemně, uvažoval tapírek. Jenže důležité pro koho? Pro mě? Pro Lenochoda? Nebo snad i pro toho jaguára? Titi byl tak malý, že jaguára zatím nikdy v životě neviděl. Proto zavolal na Lenochoda ještě jednou. Hej, Lenochode, a jaký je ten jaguár? Je hodný nebo zlý? Lenochod, který zrovna usínal, se tak lekl, že moc nechybělo a spadl z té výšky na zem.
3: Tak ty nedáš pokoj. Ty budeš pořád vyrušovat. Jen počkej, až já tě proženu jako jaguár.
2: A to bylo opravdu všechno, co tenkrát ráno Lenochod řekl. Pak už dál jenom chrápal a nevzbudilo ho vůbec nic. Neslyšel ani smích, který se v zápětí ozval z houští. Za toho zaslechl Tity. Ten smích se mu moc nelíbil. A nelíbilo se mu také, že nikoho neviděl, ať se rozhlížel, jak chtěl. Marně volal. Kdo jsi? Kde jsi? Nikdo neodpovídal. Zatím už vyšlo slunce a tapírka napadlo, že se bude chvíli opalovat. Louže se teď leskla jako zrcadlo. Tity poprvé v životě spatřil, jak vypadá. Sám sobě se docela líbil. Je, kviknul. Tak to jsem já? Takhle jsem se už opálil? Takhle krásně proužkovaně? Jen abych si nespálil nos? Tity si nespokojeně prohlížel svůj tapíří chobůtek. Není moc veliký? Spíš malý. Ozvalo se z houští a hned zase ten smích. Pidi chobot. Pidi tapír má pidi chobot. Posmívalo se něco Titymu. Tity se urazil. Jaký pidi? I když jsem zatím malý, určitě porostu a se mnou můj chobot. V houští to teď dokonce smíchy vyprsklo. Tyže máš chobot. Slon má chobot, ne ty. O slonovi tapírek nic nevěděl. A nevěřil, že nějaký jemu neznámý slon by mohl mít lepší chobot než on. Tak mi toho svého slona ukáž. Změříme si choboty a pak se uvidí. Proč ne? Zasmál se hlas z houští. Když půjdeš se mnou, já tě ke slonovi zavedu. A není to moc daleko? Staral se Tity. Víš, daleko já chodit nesmím, protože jsem ještě malý. Kde pak daleko? Smál se a chechtal ten hlas čím dál víc. Jenom kousek odtud. Kousek lesem, kousek vodou. A jsme v Africe, tak jdeme?
4: Jdeme, rozhodl se Tity, ale najednou ho napadlo. Napřed mi povíš, kdo jsi. Slyším tě, ale nevidím. Jak ti mám říkat, jak se jmenuješ?
5: Jaguár! Zavrčalo to z houští a vyskočilo to.
4: Tak to je on, ten jaguár! Svitlo Titymu a rázem mu bylo jasné, že s jaguárem za slonem nepůjde. Místo toho se rozběhl a utíkal, co mu nožky stačily a zároveň kvičel a vřískal na celý les. Jaguár! Jaguár! Pozor! Je tady jaguár!
2: Křičel tak hlasitě, že probudil i lenochoda a ten se tentokrát na malého tapírka vůbec nerozlobil.
4: Poradil mu, aby se honem, ale honem potopil na dno louže a tam počkal tak dlouho, dokud jaguár neodejde. Štěstí, že tenkrát tolik napršelo a ta louže uprostřed Jižní Ameriky byla opravdu hluboká. Protože tam pokaždé zamíří všichni malí pruhovaní tapíři, když se potřebují schovat před jaguárem.
6: Šenda už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Šenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně, je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek.
7: Strejdo, podívej, mám to hezké,
6: chce honem vědět Čenda.
7: Máš, ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se strejda Petr. To nejsou jenom auta. Vždyť tam mám i autobus a bagr, brání se Čenda. Ale není vlastně vidět, k čemu jsou. Co kdybys k tomu bagru namaloval stavbu a k tomu autobusu třeba krajinu, kterou ten autobus jede? Strejdo, to já neumím, říká Čenda a už ho to nebaví, šel by dělat něco jiného. Čendo, volá ho zpátky Mařenka. Já nevím, jak se maluje krajina, trucuje Čenda. Tak jak vypadá? Představ si třeba krajinu na Šumavě. Může to být v zimě a autobus vás veze s mámou na lyže. To mě nebaví, vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on. Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě. Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování. Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr, řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské role nový papír a odejde z pokoje. A taky jeřáb, zamyslí se Čenda. Vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí. To vypadá jako u nás, řekne uznale.
8: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
7: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
8: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
7: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
8: Ještě musím nakreslit přechod, vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce.
7: Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání. Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek.
0: A co? Diví se Mařenka s Čendou.
7: Přemýšlejte, já si zatím dopiju kafe, řekne strejda Petr a odejde. Mařenka s Čendou přemýšlejí. Silnici máme, semafor máme, domy máme, dokonce i elektrické dráty máme, máme domy, obchody, poštu i kostel. Nic nám nechybí, rozhodne Čenda a začne uklízet barevné křídy.
0: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí.
7: A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně. Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu. Společné malování se jim zalíbilo. Namalovali ještě Afriku. Mařenka namalovala lva a domorodé lovce. Čenda namaloval džíp, aby to bylo safari. Mařenka namalovala řeku Nil a krokodýly a Čenda namaloval lodě, jak plují
8: po Nilu. Mařenka namalovala poušť a na ní velblouda a Čenda namaloval letadlo, které letí nad pouští. To letadlo řídím já a ty sedíš vedle mě, vysvětlil Čenda Mařence. A teď letíme nad pralesem. Mařenka začala malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezi tím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy. Dělej, už to máš, pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle. Teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka. Taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat? Ptá se Čenda. Namaluj gorilu. Já nevím, jak se maluje. Začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe. No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde. To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta. To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.
9: Raz, dva, tři, čtyři, kam pak teče voda z vany?

0: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Copak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Naskyhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno, jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Tak dělej, Hurvaj, ať máme tu zoologii za sebou.
2: Ale tati, abych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
1: Jo, jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
2: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
1: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
3: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
1: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
3: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
1: Jen se ho nezastávej. Tak piš. Tur domácí. Tečka.
2: Skot.
1: Tak co to má být, tur nebo skot?
2: To je fuk.
1: Vám říkali ve škole?
2: Říkali, v knížce to taky.
1: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
2: Tur je doma skot.
1: Není to moc stručný?
3: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to skot.
1: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
2: Získává skot.
1: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: No jo, půl, my to máme mít celé.
1: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
2: Kráva se pase?
1: No.
2: Kráva uchopuje potravu?
1: No.
2: Když?
3: Kráva! ústy?
1: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v Senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
2: Kráva se pasí jedna, dvě, už to má v sobě.
1: Stačí jedna, dvě, to tedy hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
3: Jedna žasne, hurvinku, já jsem na tebe hrdá.
1: No a co dál o krávě?
2: Kráva mužského rodu je vůl.
3: Jú.
1: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
2: Jejich děcko je tele.
1: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
2: Vůl je nám na maso.
1: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
2: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
1: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
2: Jo.
1: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
2: Vkusnější.
1: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál, co žere kráva, no? Kráva žere, no, v létě trávu, v zimě seno.
2: Seno hrabe chtrička.
1: Nech si to, žere píci a je z toho...
2: Celá pryč.
3: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
1: Je z toho mléko.
2: A ještě lecos.
1: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
2: Nuže?
1: Nebudou takový pitomosti. No z čeho se skládá mléko?
2: Z auťáku.
1: Ale chemicky.
3: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
1: No z vody, a... tuku, bílkovin a tak.
2: Správně.
1: No to bych řekl. Počkej, tady, no prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
3: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
1: Výborně. A co jste spozorovali?
3: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky všecinečky.
1: A vidíš, Hurvaj, co toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
2: Se ví.
1: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybí horní řezáky... No, to je nás takový víc najde. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej stuzexu a tady. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
2: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
3: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
1: No, pravda. Píš částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
2: Pouze v maličkých kousíčkách.
1: Kousičkách a proto, tohle už tady opíšem, proto mají velký hospodářský význam.
2: Jo.
1: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
3: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka, ale
1: moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
2: To nevá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
1: Nic, píš. Tur i Scott se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě. Světě.
2: Puntík.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Kočka leze dírou bez oknem. Bez oknem. Trápení se školou.
6: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
5: Ne, svatý Mikuláš.
6: Hele, nebuď drzý, ano?
5: Já?
6: No ty? No tak, co bylo?
5: No, co by? Trošku začalo pršet.
6: Cože?
5: A klíšťat je letos taky hodně.
6: Na to se tě neptám.
5: Tak na co se ptáš?
6: Jak bylo ve škole?
5: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou?
6: Kluku, já se tě ptám naposledy.
5: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
6: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
5: Zvítězil jsem.
6: Prosím?
5: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
6: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
5: Viď, já to říkám taky.
6: Prosím?
5: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
6: Hurvajs?
5: Nějak se mě neudělalo dobře.
6: A kde?
5: Ve škole.
6: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
5: Abys měl doma klid, viď?
6: Hoblec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
5: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
6: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
5: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
6: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
5: Ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, nechty.
6: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
5: No a divíš se?
6: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
5: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
6: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
5: Tak ahoj.
6: Stůj.
5: Co je?
6: Kam pak jdeš?
5: S pravdou ven.
6: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
5: Jenom jednu.
6: Cože?
5: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
6: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
5: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
6: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
5: A předtím ano, ty chudinko.
6: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
5: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
6: Hurvajs.
5: Takže hezky jsme si popojídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
6: Se špinavou košilí?
5: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
6: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
5: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo!

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním

pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá: já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí, a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi, a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval. Vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál. Za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v

0: plné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá: a tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním: opovaž se mi ještě se tu ukázat, vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Podolníkův domek stojí v ohbí cesty, po níž každé jaro jezdívá náchodský pan princ Šamburák ze svého zámku na léto do Ratibořic a na podzim zase zpátky. Zatáčka kolem domku je zarostlá vysokým hustým živým plotem, hotovým rájem pro klukovské schovávačky a pro lizačky. Šamburákovi ani kočímu Fricovi ten plot nikdy nevadil. To až teď, kdy tudy jezdí autobusy a splašená auta od Starkoče do Zlíče nebo od Zblového na Kramolnu. Ten plot vyřezali, aby nepřekážel výhledu do zatáčky. Sice se už nemůže přihodit to, co tenkrát, za to teď každý vidí, jak je ta Podolníkova chalupa pěkná. Bylo pozdní babí léto a Podolníkův plot se bělal kuličkami, jako vždycky v tuhle dobu. Kluci je náležitě oceňovali, protože ze žádného živého plotu ty bílé kuličky tak krásně nepráskaly, jako právě z Podolníkova. To se jich natrhá plná hrst, rozhodí se po pěšině a pak se po nich dupe a skáče. Pod botou to krásně lupe, skoro jako čertovy bouchací kuličky, co je prodávají o pouti za 2 šestáky. Jenže za čertovy bouchací kuličky pohozené ve škole na stupínku nebo před kostelem býval vždycky náramný mazec, zatímco bílé kuličky z Podolníkova plotu bouchaly a práskaly docela beztrestně. Každý si jich mohl natrhat a vybouchat, co jen měl chuti. Toho dne nebylo Vítkovi Frantíků zrovna moc hej, ale spíš ouvej. Pan učitel Kábrt zkoušel na přeskáčku násobilku 9 a to je vám tak strašně těžké počítání, že i pořádný kluk, a to Vítek byl, se přitom zapotí a ještě občas plácne špatný výsledek. To se právě dnes Vítkovi stalo. Šel s hlavou skloněnou, nekoukal nalevo ani dopředu, jen tak mimoděk trhal bílé kuličky a házel je před sebe a zkoušel, jestli je rozšlápne, aniž by přitom musel měnit délku kroku. Když se to povede, říkal si, tak se táta nic nedoví. Když ne, bude za tu násobilku doma vejprask. Jenom něčím se utěšit musel. A tak si ani nepovšiml, že to z dálky od Zblového duní a klape a supí, až to najednou nad ním zařechtalo. Sotva stačil uskočit. Před ním stojí kůň velký jako vrata a na něm ratibořický štolba Hetfleisch. Vítek ho znal a pan Hetfleisch znal Vítka. Věděl, že je synem zdejšího pekaře, k němuž právě jel. Ty, Fítku, zašišlalo to ze zhora, řeknul tatinkemu, že pan princ bude chtět zítra 30 slaná rochlíka, javol? Jo, 30 slaných, protáhl Vítek a pomyslel si, to budou mít na ratibořickém zámku guláš. Jindy totiž pan princ objednával dámám ke kafíčku makové nebo pro hosty k čokoládě dokonce sladké oříškové suchary. Tak nesapomenul, 30 slaná, ináč jako jindá, rozuměla? A pan Hetfleisch byl rád, že ani nemusel z koně dolů. Vítek ještě držel v hrsti pár bílých kuliček a tu ho napadlo, že je hodí koni pod kopita. Schválně. Jestli se ten divoch poleká. Už se rozmáchal, že hodí, ale v tom ho v dlani něco zašimralo. Počkej, neházej. Vítek se zarazil. Pan Hetfleisch mezitím stiskl koně koleny a odsválal směrem ke Zblovému. Vítek stál, jako by ho přišrouboval. Pust mě ven, zaškemralo to ve Vítkově dlani. Jako by ho vosabodla, rozevřel dlaň a bílé kuličky se rozkutálely po cestě. Jedna z nich, ta největší, velká jako třešeň kaštánka, sotva se dotkla země, lupla sama od sebe. A místo ní se tam krčí a natahuje taková malinká, docela mrňavoučká panenka, celá v bílém, s čelenkou z rosy a s průsvitným závojem utkaným z babího léta. No tohle, diví se v duchu Vítek. Sebral všechnu odvahu a spustil. Co se tu pleteš? Nevidíš, že tě málem přejel kůň? Však ty jsi mě chtěl pod něj hodit, uličníku, řekla ta panenka vyčítavě. Tebe ne, jen ty kuličky, bránil se Vítek. Protože nevíš, že v každé 999. kuličce je ukryta víla Pamela. Ty, že jsi víla, podivil se Vítek. Pamela Podolníková, upřesnila průsvitná panenka, protože jsem z Podolníkova plotu. A co tu chceš? Raději se ptej, co jsem chtěla. Chtěla jsem ti splnit jedno přání, protože my, Pameli, když někdo utrhne 999. kuličku, tak mu splníme jeho přání. Když ovšem umí násobilku 9, aby si nás dovedl odpočítat, dodala Pamela, jako by znala Vítkovu slabou stránku. To já se doučím, to já zvládnu. Když se na to dneska sednu, tak mě zítra může pan učitel vyzkoušet, uvidíš, sliboval Vítek. Jenže ti to už nebude nic platné, schladila ho víla Pamela. Protože tvoje přání já splnit nesmím. A proč, prosím tě? Protože jsi mě chtěl hodit koni pod kopyta, aby se polekal a pan Hetfleisch spadl. A to je velké uličnictví. Jenže pan Hetfleisch by nespadl, on umí rajtovat dobře, bránil se Vítek. To byla jenom legrace. Pěkná legrace. Kde pak, Vítku, máš smůlu? Ale když se naučíš násobilku 9 a odpočítáš 111x9, třeba v nějaké jiné 999. kuličce najdeš mou sestřičku. A ty vážně nemůžeš, loudil ještě Vítek. Kde pak, to nejde, to se nesmí, řekla Pamela a začala se rozplývat. Až z ní zbyla jen malá kalužinka a i tak vapem uschla. To je ale smůla, pomyslel si Vítek, smůla smůlovatá, teď abych se naučil tu násobilku. Vítek se o příhodě s vílou Pamelou zmínil jen svému nejlepšímu kamarádovi a ten ještě musel na 100 hříchů slíbit, že to nikomu nepoví. Jarka Prčků to ovšem pod stejnou přísahou svěřil dalšímu. Ten další to vyzvonil některé holce a holky, nic neutají. A tak dnes, ať ty bílé kuličky na podzim vyrostou na kterémkoliv plotě, všichni kluci i holky z celého okolí, ba snad z celé země a na celém světě je trhají, hází na zem a čekají, že mezi nimi bude ta 999. a že se jim taky objeví víla Pamela a splní jim jedno velké dětské přání. Ale nejen to. Nějak se o tom museli dozvědět i dospělí, protože od těch dob se keři, na němž na podzim rostou bílé práskací kuličky, říká podle víly Pamely pámelník. A to je pravda pravdoucí, jakož i to, že nikdo jiný než Vítek Frantíků ze Studnice žádnou jinou vílu Pamelu dosud neviděl.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Čas běžel, léta kvapem ubývalo a podzim si už chystal strakatou halenu. Ptáci se houfovali na cestu do teplých krajin, zimní spáči obhlíželi díry, nory a doupata, jestli někudy nefouká, a snášeli do nich zásoby, protože zima je v Krkonoších dlouhá a někdy tuze zlá. Kuba porazil všechny souše a soušky a Hajný s Kubíčkem je řezali na kulánky. Řezali a zpívali si. Řešme dříví na polínka, ať má čím topit maminka. Ale jednoho dne Kubíček jakoby ztratil notu, jakoby ho něco trápilo. Dědo, řekl, když dořezali poslední souš, Když někdo udělá něco ošklivého, zaslouží si trest?
4: To se rozumí, přikývl Hajný. Každá špatnost zaslouží trest.
3: Tak proč nepotrestáme Trautenberka? Skoro křikl Kubíček. Chtěl okrást Cojku o peříčka. Chtěl mi ukrást Strakáčka, zničit Žáby.
4: Inu, Kubíčku, řekl Hajný. Boží mlýny melou možná trochu pomalu, ale nakonec se na každého dostane. S tímhle se Kubíček nechtěl smířit a vydal se za Krakonošem. Krakonoš ho vyslechl, chvilku přemýšlel, jak by mu takovou zapeklitost vyložil a pak povídá. To máš tak, Kubíčku. Starý strom se těžko narovnává a Trautenberg byl od malička křivák.
3: Tak když je někdo křivák, může ubližovat, lhát, podvádět, krást? Rozplakal se Kubíček nad tou nespravedlností.
4: Může jen tolik, kolik si lidé nechají líbit, odpověděl vážně Krakonoš. A teď běž domů. Já musím obhlídnout před zimou hospodářství. Kubíček se loudal lesem a nic ho netěšilo. A jak nedával pozor na cestu, uklouzl po mokrém listí a spadl do hluboké jámy, která kdysi dávno sloužila jako past na medvědy.
3: Tak, a jak se teď odtud dostanu?
4: Pomyslel si Kubíček a zaklonil hlavu, aby viděl, jak je nebe vysoko. A jak tu hlavu zakláněl, spadla mu z ní čepice s kouzelným sojčím pírkem, které mu dal Krakonoš, aby rozuměl řeči všech zvířátek v jeho revíru. Kubíček zvedl čepici a vzdychl.
3: Co je mi platné sojčí peříčko, když kolem není ani živáčka?
4: V tom si vzpomněl na píšťálku, kterou dostal od Krakonoše ke křtu. A honem si opakoval. Když písknu tence, přiletí ptáci. Když písknu silněji, přiběhne zvěř. Když písknu z plna dechu, přijde sám Krakonoš. Hvízdl tedy tak akorát, prostředně, a na kraji jámy se objevil mohutný srnec.
3: Snad si tu Kubíčku nehraješ na medvěda,
4: kroutil hlavou srnec.
3: Pomoz mi ven, prosím,
4: zaprosil Kubíček a srnec promluvil.
3: Pomůžu, ale bude tě to stát košili. Roztrhej ji na pruhy, uvazni chlano a vyhoď ho nahoru.
4: Kubíček udělal, co srnec přikázal. Srnec si obtočil jeden konec lana kolem paroží, Kubíček se chytil za druhý konec a vyšplhal se z jámy ven. Pěkně srnci poděkoval a svěřil se mu se svým trápením.
3: Ani u Krakonoše nemám zastání, stěžoval si. Co by mu to udělalo, kdyby Trautenberka potrestal?
4: Víš co? Promluvil znovu srnec.
3: My toho Trautenberka vytrestáme sami.
4: A potom si s Kubíčkem něco šeptali a špitali. Domů přiběhl Kubíček celý říčný a křičel na celý dvůr.
3: Viděl jsem srnce se zlatými parohy!
4: Trautenberg vystrčil hlavu z okna a houkl.
5: Přeskočilo ti? No to kdy slyšel? Zlaté parohy!
4: Ale Hajný se Kubíčka zastal. Jeho neboštík dědek často o zlatých parozích vypravoval, ale možná, že to byly od jelena. Trautenberg si tedy Kubíčka zavolal a dal si od něho dopodrobna vyložit, kde toho srnce viděl, jak zblízka a jestli ty parohy byly opravdu zlaté. Kubíček odpovídal tak přesvědčivě, že by mu i kámen uvěřil. Dokonce nabídl, že na to místo, kde k večeru vychází srnčí i jelení zvěř na pastvu, milost pána sám dovede. Kubovi se zdálo, že je té ochoty od Kubíčka nějak moc a jestli on ten rošťák nechystá nějakou lotrovinu. Odpoledne se Kubíček nepozorovaně vytratil do lesa s hrníčkem zlaté barvy, co s ní o Vánocích zlatili jmelí, a s pachtou trávnicí, ve které nosili zvěří do krmelců seno. Netrvalo dlouho a byl zpátky. Do večera pak rovnal pod kůlnu polínka, dokud Trautenberg nehoukl, že už teda jdou. Měsíc svítil a cesta jakoby sama běžela. Už jsou v lese a Kubíček ukazuje. Tam na té pasece jsem toho srnce viděl.
3: Trautenberg se rozběhl, ale sotva udělal pár kroků, spadl do jámy, kterou Kubíček odpoledne přikryl plachtou a plachtu poházel listím. Žuchlo to, jako když spadne pytel mouky. A chvíli bylo ticho. Snad se nezabil, pomyslel si Kubíček. Ale v tom už slyší: pomoc, Kubíčku! Co kdyby ho tam nechal? Bleskla Kubíčkovi hlavou zlá myšlenka. Aspoň by byl od něho pokoj. A to zas ne, Kubíčku. Kde se vzal, tu se vzal. Stojí tu krakonoš a tváří se moc vážně. Nikdo nemá právo hrát si na spravedlnost. Ale Trautenberg je zlý a jiný už nebude. Sám si to říkal, tak proč ho nepotrestáš? To máš tak, Kubíčku, vysvětluje krakonoš. Na světě je to tak trochu jako v rybníce. Kdyby nebylo štik, kapři by zlenivěli, i když štika je ryba řádná, což se o některých lidech říci nedá. Tady máš provaz a hoď ho Trautenbergovi dolů. Trautenberg byl tak vyděšený, že už se loučil se životem. A když mu krakonoš s Kubíčkem pomohli nahoru na zlaté parohy, ani nevzdechl. A od té doby s ním bylo přece jen lepší pořízení. Snad pochopil, že bez podané ruky by zahynul jako starý jezevec. A krakonoš vám potvrdí, že na horách jsou sice cestičky klikaté, ale všechny nakonec vedou od člověka k člověku. A nebo by měli vést.
6: Kdysi dávno a kdesi daleko odtud byl mramorový les. A jako v každém lese, i tam hnízdili ptáci, stromy se vypínaly do nebes, zvěř se poklidně pásla a houby rostly jako z vody. Ale i mramorový les jednoho dne objevili lidé. Rázem bylo poklidu. Houby se začaly strachovat o svou bezpečnost a pohodlí. Nejstarší a nejmoudřejší z nich hřib strakoš od statečného dubu nelenil a svolal na palouk uprostřed lesa sněm. Jakmile se houby skromáždily, zasedl hřib do čela zelenavého polštáře mladého mechu a zahájil velké mramorové jednání. Ale to už se k lesu blížil, aniž by to kdokoliv tušil, další chtivý houbař. Na palouku zatím přesně podle mramorových zákonů předstoupila kustřebka lesní a začala předčítat dutým hlasem. Přítomny houby kustřebkovité, hřibovité, chřapáčovité, muchomůrkovité a holumbinkovité, liškovité, lošákovité a čirůvkovité. Ostatní jsou omluveny nebo nadovolené. Čechratky se učí zpívat ve skřivánčím háji a šťavnatky onemocněly planými neštovicemi. Koho to zajímá? Ozvala se náhle pyšná a závistivá muchomůrka královská. Pozdvihla svoji hnědozelenkavou hlavu a namítla. Nemám čas zabývat se titěrnostmi. Za půl hodiny začíná na duhové stráni módní přehlídka. A k údivu ostatních vstala a odešla. To není titěrnost, vykřikl za ní strakoš a pak tiše dodal. Musíme se přece domluvit. Navrhuji útok, zvolala náhle Václavka do bezradného ticha. Ale to neměla dělat. Nastal totiž nepopsatelný zmatek. Nikdo nevěděl, má-li útočit na pyšnou muchomůrku královskou, která ale už byla bůh ví kde. Na houbaře, po němž dosud nebylo vidu ani slechu, na strakoše, na sebe a nebo na ty druhé. Čirůvky byly pro ústup, lišky a ryzce pro útok. chřapáči žádali vyčkávat, zatímco holubinky tuze spěchaly. Bedly váhaly, píchavky se zlobily, křemenáči začali snít o vítězství a kloustci přemýšleli o prohře. Právě v tu chvíli vstoupila do mramorového lesa lidská noha a spolu s ní i houbařský košík. Ve stejný okamžik povstali ostatní muchomurky. Máme toho právě dost, zatřásli kropenatými klobouky. Jdeme na duhovou stráň. A měli se k odchodu. Moda je totiž zajímala mnohem víc nežli podhoubí, vlhkost půdy či roční období. Dokonce ještě víc než houbařské nebezpečí. Hřib Strakoš se je snažil zastavit, ale marně. Kdo se bojí, nesmí do lesa, zapištěla muchomůrka zelená a jiná dodala. Náš rod je v lese od nepaměti a tak nám žádný hřib nebude rozkazovat, co máme dělat. Hloupé rozkazy poslouchat nebudeme. A odešli na duhovou stráň, kde mohli v klidu sledovat lišku v novém kožichu dovezeném až z polárního kruhu. Liška se promenovala sem tam, límec ozdobený stříbrnými šiškami a sojčími pírky. Dámy v prvních řadách tleskaly a snily o podobném kožichu ve vlastním šatníku. A potom se to stalo.
7: Pomoc! Pomoc! Zachraňte nás!
6: Z palouku se ozývalo pištění, volání o pomoc a pláč. Houbařská vášeň neznala slitování. V bezedném koši mizela jedna houba za druhou. A protože to bylo dávno, velice dávno, kdy ještě nebylo rozdílů mezi houbami jedlými a jedovatými, a protože člověk je tvor tuze nenasytný, mizely v košíku houby s klobouky červenými, zelenými, hnědými i žlutými. Ostatní houby na nic nečekali. Vzali nohy na ramena a pelášili, co jim síly stačily, ukrýt se pod nejbližší mechové polštáře. Tak neslavně skončilo velké mramorové jednání na palouku uprostřed lesa i módní přehlídka na duhové stráni. Ale jak známo, houby rostou rychle a tak do rána vystrčili z mechu hlavičky další muchomůrky a na uvítanou všem hned pyšně zatřásli svými barevnými globou.

0: byl Bochomůrka tak zamýšlený, že až chodil do kolečka.
1: Prosím tě, na co pořád myslíš?
0: Povídá Křemílek. Bochomůrka se zastavil a řekl,
1: ale já musím pořád myslet na houpačku.
0: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsil jí na součky mezi dva buky.
1: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
0: řekl Vochomůrka.
1: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
0: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
1: Tak dost, teď zas já,
0: povídá Křemílek.
1: Kdo pak,
0: křikl Vochomůrka.
1: Teď ti teprve něco ukážu.
0: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuník obličej, že jen křikl,
1: jehulánka, to jsem se lek.
0: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej do ní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží Hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože Hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblejci si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že jí až do 300 nohy nenesly.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráh, práska! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

0: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal do šití střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
2: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
0: Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala.
2: Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
0: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse.
1: Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
0: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehlí prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem.
1: Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
2: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedějsky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé. A také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
5: Zvony, zvony, zvony, zvony, zvoní, zvony, zvoní. Modrý vítr mračná honí. Zvony zvoní, co se děje?
6: Co se děje?
5: Host se blíží přes závěje. Přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
6: Brusle, sáně,
5: lyže, brusle, sáně,
6: brusle, líše, boby.
7: Spoustu sněhu do zásoby.
8: Spoustu sněhu do zásoby.
7: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku.
9: Ten se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
10: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne, kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
11: Jen pojďte dál, vzácný hosté. Pohoštění bude prosté. Poslužte si. Chléb a sůl.
10: Když přidáte srdce půl...
12: Odpusť, stáří, neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
10: Chápu. Chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá. Byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
11: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
12: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
11: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
12: Pst, neslyšíš dětské hlásky?
11: Chasa jede na saních.
12: Je tam krásně.
11: Padá sníh.
12: Jak se jiskří, pojďme ven.
11: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
12: Nevyhasne, pojďme honem.
11: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
12: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouly.
11: Muži, já...

0: Nožky bílé jako kněžna,
1: prsty křehké, ručka něžná,
0: tílko útlé, hlavně v pase,
1: už se klube v celé kráse,
0: ještě pěkná hlavička,
1: nejhezčí sníh na víčka, a pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí, tvářičky jak sněžný prach,
0: začínám mít o ní strach,
1: a sněhovou pusinku.
0: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pánbu, ženo.
1: To je sněhu.
0: Sněhu je... Sněhu?
1: Sněhu.
0: Sněhu?
1: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko moje milá, no, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko má útěcho.
0: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva tři krůčky zavraty, asi doma u táty.
1: Splnilo se naše přání.
0: Je to boží požehnání.
1: Máme spolu, miminko.
0: Je to zázrak, maminko.

0: teto Marie, já vám nesu koláče, dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
2: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
2: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko, na rybnice zmrzá led, přiběhnu ho, jsem tu hned.
2: Že děkujem za koláče.
3: Teta, kdo to u vás pláče?
2: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
3: Je.
2: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co je? Co je, Honzo?
1: Co se stalo?
0: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
1: Nekasej si, Kaďata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
0: Pozor, ať ti nenamelu.
1: Honzo, na růženku nesahej.
2: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
0: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
3: Komu by se nelíbila?
1: Vítku, já ti nestačím. Nemáš přece nejradši.
3: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
0: Vždyť je přece ještě malá.
3: Co ti k čertu udělala?
1: Nehádej se.
0: Zrovna dnes
1: štěkáš na ně jako pes.
0: Podívejme toho meska.
1: Já jsem přece taky hezká.
3: Vždyť já ti to neberu.
0: Tu tvou vzácnou nádheru.
1: Černé vlasy, černé oči.
0: Těma si nás nezotročíš.
3: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
4: Lucie. Lucie, noci upije. Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ?
0: Pro mě? Ani kůrku.
1: Všechny dárky pro Sněhurku.
0: Dobrá, ale jaké dárky?
1: Vždyť my máme čerstvé škvárky.

0: Letím pro ně, jsem tu hned.
1: Pozor, abys neupadla, je tam led.
2: Já donesu mísu sádla.
1: A co já?
2: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
0: Tak já běžím, Lucie.
2: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadlé z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
3: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
4: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
5: Joj, pro boha živého.
6: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
5: Po Hajanech, má malá.
6: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
4: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
6: Je to pravda, venku sněží.
3: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
6: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
6: Sněhorka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
4: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
3: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
2: Teta.
0: My ji zvládne.
2: Hravě.
0: Svezeme ji po ledu.
2: Naučíme koledu.
0: Hádanky a písně k tomu.
6: Já se těším.
4: Přijď včas domů.

0: jak ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Vítku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: To slyším, buďte sticha.
6: Nedělní zvon,
7: to už zvoní.

Odkud ty ji znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: se směje.
1: Hodíme ji do závěje.
2: Mráz, zanechty se mi vkrádá.
3: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Stěhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebul.
0: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati. Až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš, to je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Poraď jí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak kouř a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale sip.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám,
2: co pak?
1: Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pusťte sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu, zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
4: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno, to jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno, teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát, to ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Jdi ty kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: мне Виспинг Каш.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: Přivezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem vesnu. Vesnu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježíš Maria, táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? A ti pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu, sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhulko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka. Jen běž s nima, snad by se s ní nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Pane, jsem tu bílou panu.
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo. Paní Zimo.
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
4: Tohle slyším nejmíň postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
4: Zda radostí!

0: jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klítí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, vem mě k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucko, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla by...
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na bedeny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pusť se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí, holky, vhoďte do nich kvítí, oheň splane, plamen hoří nahý, jak ho pán Bůh stvořil.
2: Hej, hej,
5: hej, hej.
3: Sněhurko, vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
0: Nechci Vítku, já se bojím. Nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
3: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží. Letět ohněm vzhůru k nebi.
0: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
6: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
7: Chytíme ji,
6: to se ví. Trdla, trdla, trdla, tá, kdo bude můj pan táta?
0: Stali pak se dívají, já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím, zkušenost mi za to stojí.

0: Podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
0: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá. Ale před chvílí šla vzhůru.
2: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
2: Kde je? Kde je?
1: Kde je? Kde je moje Sněhurka?
2: Kde je naše Sněhurka?
3: Snad jste mi ji nestratili.
0: Odpusťte nám, lidé milí.
4: Tušení má každá máma.
2: Ztratila se vlastně sama.
4: Kterým směrem?
0: Vzlétla k nebi.
4: Není vás tu zapotřebí. Běžte, běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
5: Potěš pánbu, hospodáři.
4: Poznávám, že ty jsi stáří.
5: Nepřicházím po chuti?
4: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
3: Vrátí se. Víš, že se vrátí.
4: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně jsi už poplakala.
5: Vím své o tom děvčeti. Napřes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
4: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
3: Na světě se dějí divy.
5: Zpět s pánkem spravedlivých. Čarmocí odletěla, čarmocí přiletí.
3: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
6: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské, ohně hoří, přeskočme je.

0: hasnou, svatojánské ohně hasnou, svatojánské ohně hasnou.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: No, tak to se mi jednou takhle v lednu zdálo o prázdninách, povídá Fík Áje.
3: Jo, v lednu ale nejsou prázdniny, ty Fíku. V lednu je zima,
2: na to Ája.
4: No a co? Povídám, že se mi o prázdninách zdálo.
3: No, a co se ti zdálo?
4: Jak jsem jel na pionýrský tábor.
3: Jo, no tak tebe by tam určitě vzali.
4: Jaký vzali? Jel jsem tam přece na náštěvu za tebou.
3: Jo, a rodiče na pionýrák na náštěvu nesmějí.
4: Jsem já nějaký rodič?
2: Zkrátka jsem se jel za tebou podívat na tábor,
4: no.
3: Ale vždyť já přece letos nebyla na táboře.
4: Hele, jestli mě do toho budeš pořád skákat, tak se na to nebudu moc soustředit a všechno popletu. Tak chceš ten sen slyšet nebo ne?
3: No, to víš, že chci.
4: No, tak mě laskavě nepřerušuj. Byla jsi jako na táboře a hotovo. A já tam jel za tebou na náštěvu.
3: To jsi zase sebral tatínkovo auto?
4: Ale ne, kolo. A nesebral, nýbrž vypučil. Na kole se jezdí líp než autem.
3: A dojel jsi vůbec na ten tábor?
4: No to víš, že jo. Do pionýrského tábora jsem zkrátka dorazil až

0: Chtěl jsem se zeptat hlídky, kde bych tě našel. Jenže hlídka zrovna spala, až se stany třásly.
1: Pionýr nikdy neusne na hlídce.
0: No jo, ale tohle byl sen. Já jsem se samo sebou děsně rozlobil. Zatřál jsem tím klukem a povídám. No, to je teda pěkný pořádek. No a kluk, jak byl ještě celý rozespalej, vytřeštil oči a začal vřískat. Pomoc, pomoc, strašidlo, pes baskervilskej, lochneská nestvůra, tygr šavlozubí, nebo co? A zběsile upaloval k lesu. Tak jsem se rozběhl za ním a přívětivě jsem na něj zavolal. Hele, počkej, vždyť já se tě chci jenom něco zeptat. A on se snad vyděsil ještě víc a zavřísknul.
2: Pomoc, mluvící brontosaurus!
0: No a zmizel mi v lese. Byl bych býval běžel za ním, ale já jsem na neštěstí vběhnul do takový té tabule, co tam stála na čtyřech vratkých nohách.
1: No, to byla nástěnka.
0: Nevím, proč nástěnka, když to stálo na zemi a vypadalo to jako dřevěný stan. No ale budiš. Tak jsem teda vběhnul, jak ty říkáš, do té nástěnky a nějak jsem se do ní zapasoval, že jsem nemohl ven. Tak jsem zkrátka běžel i s tou nástěnkou, jenže to se špatně běží.
1: Teda, ty jsi musel vypadat?
0: No děsně, to víš, byl jsem obalený těma obrázkama. Teďka, ta nástěnka měla čtyři nohy, já taky čtyři a všechny jako běželi, protože ty dřevěný se pěkně klátily. No, musel jsem fakticky vypadat děsně, protože se mě polekal i sám vedoucí. Ten jenom zařval. Osminohá nestvůra, tábor přepaden Marťany, domů zatím nic nepište. Potom začal bojovně mávat sekirkou, vrhnul se na mě, jakože mě udatně zneškodní.
1: Jo, teda fíku, fíku, to musela být psina.
0: No, jen si nemysli. Já měl taky pěkně nahnáno. Co kdyby mě tou sekerkou vážně trefil, viď?
1: A co jsi teda udělal?
0: No co, v sebeobraně jsem mu dal levýho háka a uspal jsem ho.
1: Že se nestydíš.
0: No, kolikrát ti mám pořád opakovat, že to byl sen a zasny se nemůže.
1: A to už byl jako konec?
0: Ne. Děti začaly vybíhat ze stanů, pak si vyběhla jako ty a hned si mě poznala a všechny si je uklidňovala.
1: Nebojte se, to je náš fík, to je náš fík přece. To jsem jim řekla, že jo?
0: No, a pak si mě vysvobodila z té nástěnky a všechny děti hned přešel strach a začali se smát a já jsem jim řekl omluvně, musíte si vzkřísit vedoucího a hlídku si najděte v lese. Bude asi někde na pěkně vysokém stromě.
1: No, a co vedoucí?
0: To byl pašák. Když přišel k sobě, rozhodnul docela správně. Zbytek noční hlídky bude držet fík. Aspoň se pořádně vyspíme.
1: Aha. A teď to skončí, jak si na hlídce usnul, viď?
0: Co tě napadá? Celou tu dobu, co jsem držel hlídku, jsem byl pořád naprosto bdělej, až dokud jsem se neprobudil. Tedy z toho snu.
1: Hele, fíku, nemohu bys toho Alberta teď na chvíli vypnout?
0: A proč?
3: Prosím, nevypni.
0: No, už je vypnutej. Ale proč?
1: Protože by zase brblal, že tohle jsou divoký sny Maxi psa Fíka a že...
0: No a nejsou snad.
1: Ale jo, já vím, že to jsou tvoje sny, jenže já bych teďka chtěla taky vyprávět jeden svůj sen, chápeš? A on by mě nenechal.
0: Copak, ty máš taky sny?
1: No jasně, každý má sny, jenže každý si svoje vždycky nepamatuje.
0: A ty jo...
1: No, tenhle si náhodou pamatuju. A ani jsem ho nemusela dávat do úschovny. Pamatuju si ho úplně sama a já ho dětem povím. Můžu?
0: No, tak jo. A o čem to je?
4: Ten ranní ptačí koncert nebyl v první chvíli po probuzení ani trochu příjemný. Vlastně to žádný koncert nebyl. Spíš takové pískání, houkání, švitoření a hlavně překřikování, jak se jednotliví zpěváci snažili nad ostatními vyniknout. Chlapec nejprve nechtěl otevřít oči, ale pak si uvědomil, že tohle ráno není jen tak ledajaké. První prázdninové ráno. To je víc než nějaký svátek. Škola je zatím ještě daleko a s ní také všechny povinnosti. Chlapec odstrčil modrou pruhovanou peřinu a vyklonil se z okna. Všude kolem byl jenom les, rovné kmeny smrků, mladé doubí i světlounce zelená modřínová mlazina. Jak první sluneční paprsky prohřívaly mokrý mech a jehličí, zdálo se, že se ze země kouří. V trávě pod malinovými keři se červenaly lesní jahody. Tak tady budu celé dva měsíce, povzdychl si chlapec. Bez televize, bez počítače a hlavně bez kamarádů. Co to jen toho tátu napadlo? Vytáhnout ho z města do hájovny uprostřed lesů. Mohl být s maminkou a babičkou na chatě. Ale táta si prosadil svou. Prý ho tu bude potřebovat. A hned první den ho nechá samotného. Vašek vzal dalekohled ležící na stolku pod oknem a snažil se najít ve větvích stromů některého ze zpívajících ptáků. Na samé špičce vysokého smrku seděl kos. Kos nebo drost? To chlapec ještě nerozeznal. Jo, kdyby tu byl táta, ten by jistě věděl. Zná spoustu ptáků a zvířat a jejich fotografování je jeho povolání. Teď se schovává někde v maskovaném úkrytu a fotí ptačí hnízdo. Vašek zahlédl u kmene pohyb. Do dutiny zalezl strakatý pták s červenou čepičkou na týlu hlavy. Určitě strakapout. Vašek čekal, kdy se zase objeví, ale v tom se zatřásla větev na staré třešně u plotu. Podíval se dalekohledem, jenom trošinku se pohnul a div ho nepustil, jak se lekl. Pestrá sojka, která přišla na třešně, spustila takový křik, jako by jí chtěl ublížit. Pak se přidali ještě její neviditelné kamarádky a rázem bylo po klidném ránu. Vašek na chvilku vlezl do vyhřátých peřin a přemýšlel, jestli má natrhat vonavé lesní jahody nebo se jít podívat po prvních houbách. Kdyby tak měl hajný nějakého pořádného psa. Nebo alespoň voříška. Ale na hájovně nežila ani kočka. Vašek zavřel oči a představoval si, jak jde lesem a kolem něho pobíhá lovecký pes.

Náhle se mu zdálo, že venku zaslechl šramot. Zatajil dech, aby lépe slyšel, a právě když se už chystal nadechnout, se zvuk ozval znovu. Vstal, vykoukl ven, ale nic zvláštního neviděl. Zdálo se mu však, že z verandy u vchodu slyší tiché kňourání. Otevřel dveře a hned mu padla do oka velká papírová krabice. Rychle odklopil víko a málem se mu překvapením podlomila kolena. Na dně se k sobě choulila dvě malá štěňátka. Vašek je opatrně vytáhl a přivinul k sobě. V hájovně je položil na peřinu a zálibně se na ně díval. Štěňátka po sobě nemotorně lezla a zdálo se, že jich modrá kukadla pořádně nevidí. Když je Vašek od sebe oddělil, jedno štěně hlubokým hlasem zavrčelo. Chlapec dal štěňátka na zem, aby se proběhla, ale ona to ještě moc neuměla. Spíš se jen tak batolila a válela po podlaze. Pak se na chvilku zastavila, malonko se otřásla a udělala loužičku velkou jako hospodský tácek. Vašek vzal hadr a hned tu ostudu uklidil, to kdyby se vrátil táta. Štěňátka se schovala pod postel, za chvilku zase vylezla, přištrachala se ke svému novému kamarádovi, přitulila se mu k nohám a usnula. Ani se neprobudila, když každého cvaldu opatrně zdvihl, obrátil na záda, podíval se mezi zadní nožičky a nakonec oba složil k sobě do klína. Tak jsou to bráškové, žádná holka, řekl si s úlevou. A pohladil spící štěňátka po širokých čelíčkách. Kukačky na stěně právě odpočítali druhou hodinu, když se vrátil z lesa Vaškův táta. Tak mi to fotografování začalo pěkně smůlovatě, odpověděl na chlapcův pozdrav. A je, napadlo Vaška, to budu mít asi se štěňaty problémy. Jestli pak uhodneš, co to je, pokračoval k synovi a opatrně otvíral velký batoh. Vašek nakoukl dovnitř a rozzářil se. Vrány! Kde pak, ty mají přece větší zobáky. Tak tedy straky? No prosím tě, a kde mají to bílé peří? Jak by tohle mohly být straky? To jsou přeci kavky. Měli hnízdo v dutém kaštanu a bouřka v noci strom zlomila. Tahle dvě zůstala živá. Postaráš se mi o ně? Jinak mám po fotografování. Co to tady kňourá? Vašek vzal tátu za ruku a odvedl ho k posteli. Na peřině se zrovna probouzelo něco moc roztomilého. Vašek rychle položil štěňata na zem a sotva to udělal, už se pod nimi začala objevovat malá potopa. Než stačil táta něco říct, popadl hadr a obě loužičky utřel. Pak si sedl mezi štěňata proti otci a čekal. Kde si je vzal? Zeptal se až nezvykle klidně fotograf. A dopis tam nebyl? Řekl opět zamyšleně, když mu chlapec dovyprávěl, jak ráno štěňata objevil. Vašek se ve chvilce vrátil s bílou zalepenou obálkou. Pane fotografe, začínal dopis, postarejte se o ta štěňátka a buďte na ně hodný. Bude to lepší pro ně i pro vás. A žádný podpis. Štěňata jakoby tušila, že právě teď se rozhoduje o jejich dalším osudu. Přelezla špičky tátových gumovek a sápala se po nich vzhůru. Otec je chtěl pohladit po čumáčcích, ale jedno štěně mu chytlo ukazováček do tlamičky a začalo s mlaskáním sát. Mají hlad? Musíš jim dát najíst. Ohřeju jim mléko z krabice, řekl chlapec. To bys tomu dal. Štěňata mléko od krav pít nesmí, dostala by veliké bolení bříška. Ale dole u řeky na sádkách mají domácí kozy a jejich mléko by jim udělalo dobře.

Vašek vzal bandičku a rozběhl se kamenitou lesní cestou dolů z kopce. To víš, že ti dám mléko. Máme spoustu kůzlat, ale ta trocha jim určitě chybět nebude. Ale mám pro tebe jeden úkol. Musíš si to mléko sám nadojit. Paní vzala Vaškovu bandičku, usedla na nízkou stoličku a zatáhla kozu za dlouhé cecíky. Jako bílý paprsek vytrysklo z nich mléko a zazvonilo na dno nádoby. Tak a teď ty sám. Byla to veliká bitva, kterou musel Vašek s kozami vybojovat. Nejprve nechtěli stát, všelijak mu uhýbali, strkali do něho a když je zatáhl za vemínko, nic neteklo. To musíš takhle sevzít a zmáčknout a jde to samo. Ale nešlo. Až po chvíli vymáčkl pár kapek, pak víc a náhle Vašek věděl, co a jak má dělat. Celé osazenstvo dvora se na něho přišlo podívat. Slepice, kachny, husy a také kočky. Ty přišly loudit svůj díl.

Když se vrátil domů, štěňata vřískala, jako by jim ubližovali. Vašek nalil ještě teplé mléko do lahve pro miminka, nasadil dudlík a strčil ho jednomu štěněti do čumáčku. To jej rychle vyplivlo, chytlo Vaška za prostředníček a přicuclo se. Když mu opět vsunul dudlík do tlamičky, snažilo se jej vytlačit jazykem. Ale pak mu asi pár kapek vklouzlo do krku a štěně se přisálo. Pilo tak hltavě, že Vašek mohl sledovat, jak se mu plní bříško. Když se dost napilo, štěňátko od lahve odpadlo a usnulo. Druhý pejsek svého brášku dokonale napodobil. Fotograf měl z šikovnosti svého syna radost. Vyhráno ale nemáme. Teď mohou dostat průjem nebo zácpu. A později různé nakažlivé nemoci, třeba psinku. Jsou to ještě moc malá štěňátka. Prohlédl jsi je dobře? Nebylo ti na nich nic divné? Vašek zakroutil hlavou a trochu se bál, že mu táta jedno vezme a někomu dá. Tak já ti řeknu, co si myslím. Ta štěňata mají barvu jako vlci, tlapy jako vlci a také mají vlčí oči. Nic bych nedal za to, že jsou to štěňata vlků, vlčata. Mám dokonce takové tušení, jak a od koho se tady objevila. Myslíš, že to zvládneš? Vašek přikývl, ale moc jistý si nebyl. O vlcích skoro nic nevěděl. Vždyť už samotné slovo vlk znělo jako výhruška. Pak ho napadlo, že jedinou odbornou knihou o vlcích, kterou kdy přečetl, byla Červená karkulka.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamná, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář!
2: Čím je dnešní den výjimečný?
3: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
3: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
4: Kreslení kamarádi.
3: Napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
4: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi, to kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
3: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v Klobouku.
4: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z Klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
3: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
4: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
3: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
4: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj! Ahoj!
3: Ahoj! A já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

jak válčili mravenci se slony. Následující příběh vypráví o králi mravenců, který si svolal všechny své poddané, aby jim oznámil, že se bude ženit. Bylo z toho mnoho veselí. Vyhrávalo se na různé hudební nástroje, protože se shromáždil celý mravenčí národ, aby doprovodil svého krále ke svatebnímu obřadu. Právě tehdy se šel král slonů projít a uviděl planinou přecházet nesmírný dav mravenců, kterými byla pokryta celá zem. Král slonů se rozlobil, když spatřil tu záplavu a hemžení a zamrumlal. Co se tady děje, mravenci? Že se vás tu tolik sešlo? Mravenci odpověděli. Doprovázíme našeho krále a jeho slavnostní svatební průvod. Král slonů se zeptal. A který pak je váš král? Mravenci hrdě ukázali. Tam ve středu, obklopený ostatními velmoži. Ale král slonů neviděl nic, jenom mravence kmitající se po zemi a podivil se. Jak vypadá ten váš král? Nemůžu ho rozeznat. Jaký pak to je vůbec král? Vy jste všichni jenom obyčejní mravenci. Kdybych věděl, kdo je váš panovník, rozšlápl bych ho. Mravenci vykřikli. Proč ponižuješ našeho krále? I jeho stvořil Bůh. Vypadá to, že vůbec nevíš, co je to slušnost. Jinak bys takhle nemluvil. I když jsi tak obrovský, my mravenci se tě nebojíme. Slušné vystupování vzbuzuje úctu, ale hrubého jednání se nikdo nezalekne. Král slonů zlostně vykřikl. Vy darební mravenci, co vlastně chcete? Když jste opravdoví hrdinové, tak jenom počkejte. Bojovně zatroubil, vyřítil se na mravence a všechny, co mu přišli pod nohy, rozdupal. Jenom ti, co rychle utekli, unikli smrti. Když král mravenců viděl, jak král slonů zabíjí jeho nevinné poddané, ohradil se proti tomu. Králi slonů, proč zabíjíš mé poddané, kteří ti vůbec nic neudělali? Král slonů zařval. Co si to dovoluješ? Zavři hubu! Král mravenců se ale nedal. Myslíš si, když jsi veliký, že můžeš všechno? Král slonů se ještě více rozlítil. Ty mravenčí mizero, buď už konečně sticha, nebo tě rozdupu na kaši. Mravenčí král mu odpověděl. Velký a statečný králi slonů, když chceš s námi bojovat, budiš. Nech tě po tvém, ale žádám tě o týdenní odklad. Král slonů se rozesmál. Ty mravenče jeden, souhlasím nejen s týdenním, ale třeba i s tříměsíčním odkladem. Když se dohodli, že boj začne za týden, vrátil se král mravenců domů, aby shromáždil všechny své poddané, kteří se rozutekli na všechny strany. A sešli se všichni, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka všichni. Král jim přikázal, aby vyhloubili uprostřed pláně jámu. Když byla jáma hotová, vrátili se mravenci domů a oznámili králi, že je jeho rozkaz splněn. Král se vybral se všemi svými poddanými na bojiště. Bylo jich tolik, že byla celá planina černá. Také král slonů svolal všechny své poddané a zem nebylo vůbec vidět pro velké množství sloních těl. Když přišel na planinu, zvolal. Bídný králi mravenců! Lhůta 7 dnů právě uplynula. Kde pak se ukrýváš? Král mravenců odpověděl. Čekám pouze na tvoji výzvu. A až mě budeš chtít napadnout, počkám tady na tebe. To zaslechl jakýsi opičák. A hned se vydal za králem mravenců a zeptal se. Proč chcete válčit se slony? Král mravenců mu všechno

vzdal hold a sklonil před ním hluboko hlavu k zemi. Pelando ho přátelsky oslovil. Co pak tě přivedlo, že jsi se objevil před mojí výsostí? Veličenstvo, odpověděl král slonů. Přišel jsem k vám, neboť se hanbím, že mě mravenec vyzval, abych s ním bojoval a použil přitom mnoho urážek a hanlivých slov. Mravenec je velmi troufalý, že chce s tebou bojovat, poznamenal šejk vládce pralesa. Ale když už je tomu tak, shromáždím svůj doprovod, abych viděl, jak budeš bojovat s mravenci. Zítra vyrazíme. Druhý den se Pelandok vydal na cestu. Seděl přitom na bílém nosorožci a všichni jeho poddaní obyvatelé džungle ho doprovázeli. Po krátkém putování přišli na kraj pláně. A tady se Pelandok zastavil a s ním i všichni jeho poddaní. Králi slonů, zvolal, vyšleme jako posla ke králi mravenců kozu. Pelandok oslovil kozičku. Sestro moje, jdi k tomu nerozumnému králi mravenců a řekni mu, že tě posílá šejk vládce pralesa, pán všech obyvatel džungle. Koza se hluboce uklonila a odešla vyhledat krále mravenců. Když k němu přišla, mravenčí král ji přátelsky oslovil. Kozo, kozičko, odkud přicházíš a co tě k nám přivádí? Koza odpověděla. Přicházím k tobě z rozkazu šejka vládce pralesa. A potom mu oznámila všechno, co mu Pelandok vzkázal. Když mravenčí král vyslechl sdělení kozy, vyšel ven se svými ministry a spatřil, že se na bojišti sešly četné zástupy obyvatel džungle. Mravence to velmi překvapilo a začali se zdvořile vyptávat svého krále. Veličenstvo, proč se obyvatelé džungle sešli uprostřed roviny s králem slonů? Chtějí nám snad zase ubližovat? Král mravenců nařídil. Velitelé mých vojsk, jděte se zeptat obyvatelů džungle, proč přišli na tuto pláň. Mravenci odešli a první, koho potkali, byl král lvů. Pozdravili ho. Veličenstvo, spravedlivý králi, náš král nás vyslal, abychom se zeptali, proč jste sem přišli. Král lvů odpověděl. Zatím to nevím, ale uděláte nejlépe, když se obrátíte přímo na šejka, vládce pralesa. Mravenčí ministři se zeptali. A kdo je ten šejk? Král lvů se podivil. Vy to nevíte. Vládcem je tamten, co sedí na hřbetě bílého nosorožce. On je pánem všech obyvatel džungle. Mravenčí ministři se rozhlédli a spatřili bílého Pelandoka sedět na hřbetě bílého nosorožce. Bradu a vousy měl celé bílé. Pomysleli si, ten nosorožec je ale blázen, že nosí toho starého jelínka. A vydali se na cestu. Když stanuli před Pelandokem, oslovili ho. Veličenstvo, přišli jsme, abychom se dozvěděli, proč jste přišel na toto bojiště. Náš král nám přikázal, abychom zjistili, proč jste zde shromáždil všechny obyvatele džungle? Vládce pralesa se dotazu nedivil. Můžete oznámit svému králi, že chci vidět boj mravenců se slony a na vlastní oči se přesvědčit, kdo bude poražen a kdo zvítězí. Mravenčí ministři vyslechli odpověď, vzdali Pelandokovi hold a vrátili se zpět ke svému králi. Veličenstvo, šejk vládce pralesa ti vzkazuje, přišel jsem sem, abych viděl, jak se váš král utká s králem slonů a stal se svědkem toho, kdo vyjde z boje jako vítěz a kdo bude poražen. Toto ti vzkazuje šejk, vládce pralesa. Mravenčí král vzkaz vyslechl a trochu nevěřícně se zeptal. Páni ministři, nebyl tam s králem slonů také nějaký člověk? Ministři odpověděli, člověk ne, veličenstvo. Člověka jsme tam neviděli, pouze bílého Pelandoka. Král mravenců se na chvíli zamyslil a potom řekl. Páni ministři, vydejte se ještě jednou ke králi slonů a požádejte ho, aby mi povolil ještě 2 dny odkladu. Teprve potom vytáhneme do boje. Ministři se hned vydali ke králi slonů a řekli mu. Mocný králi, náš král tě žádá ještě o další 2 dny odkladu a potom vytáhneme.

táhne do boje. Král slonů souhlasil. Dobře, ale řekněte svému králi, aby si pospíšil, neboť svědkem mého boje s vaším králem chce být sám šejk, vládce pralesa. Ministři se vrátili ke svému vladaři a přednesli mu slova krále slonů. Tehdy mravenčí král přikázal svým ministrům, aby se v předem vyhloubené jámě schromáždili všichni mravenci. Pak se do jámy nahrnuli všichni mravenci, od obyčejných černých a červených až po mravence jedovaté. Bylo jich tolik, že se jejich množství nedalo ani odhadnout. Druhý den, když vypršela lhůta a slunce právě vycházelo, se šejk vládce pralesa zeptal. Kde pak jsou ti mravenci, že ještě nepřicházejí? Král slonů se naparoval. Když nepřijdou, bez milosti spustoším jejich město a zabiju jejich krále a celou jeho rodinu. Ale v tom okamžiku přicházel mravenčí král s celým svým doprovodem. Šejk, vládce pralesa, varoval krále slonů, aby bojoval ze všech sil, jinak bude poražen. Za chvíli se mravenci seřadili na protilehlé straně jámy a hlasitě volali. Velký a silný králi slonů, který si tak odvážný a statečný, pojď sem a my ti ukážeme. Král slonů se rozuřil, bojovně zatroubil a vyřítil se na mravenčího krále, jehož doprovod už čekal v jámě. Král slonů o jámě nevěděl a spadl do ní. Mravenci mu hned nalezli do chobotu, jiní do uší a do očí a začali ho kousat a štípat. Ve všech pórech, ve všech záhybech sloní kůže se hemžili mravenci, obyčejní černí a červení a jedovatí. Král slonů řval bolestí a válel se v jámě. Už si nevěděl rady. Mravenci vyrazili vítězný pokřik a také všichni obyvatelé džungle zavískali radostí, když viděli, že král mravenců přemohl lstí obrovského krále slonů. Král slonů brzy zahynul, neboť statisíce mravenců ho uštípali k smrti. Takový byl příběh velkého krále slonů, kterého zabili malí mravenci. Šejk, vládce pralesa, se potom obrátil ke všem přítomným. Tak to dopadne, když podvádíme a křivdíme tvorům božím. Přestože jsou mravenci mnohem menší než my, nepodceňujme je. I malí tvorové jsou odvážní a velmi stateční. Ale mravenci nejsou dost bystří, abychom je nemohli potrestat za lest, s jejíž pomocí zahubili slonního krále. Jděte a nazbírejte suchou trávu a klestí se suchými listy a zasypejte jim jámu. Pak vše zapalte a tak bude váš bratr, král slonů, pomstěný. Obyvatelé džungle se na rozkaz svého vládce vydali sbírat suchou trávu a klestí, naházeli ji do jámy a zapálili. Mravenci, kteří byli v jámě, buď zahynuli, nebo se dali na útěk. Viděli, že si znepřátelili svým lstivým chováním všechny obyvatele džungle a snažili se uchýlit do bezpečí. Vlezli do všech skalních skulin, do dutých stromů. Každý hledal bezpečí tam, kde se dalo. Takový osud stihl mravence. Šejk, vládce pralesa, pak promluvil. Takto jsme naložili s mravenci, protože spáchali křivdu na králi slonů tím, že mu nastražili past, do které spadl. Nevíte, zahynuli všichni mravenci, co byli v jámě? Král lvů odpověděl. Asi polovina je mrtvá, polovina stačila utéci. Bratři, vraťte se do svých domovů a vždy nejdříve přemýšlejte o všem, co hodláte vykonat. Řekl šejk vládce pralesa Pelandok. Nedopouštíte se nikdy více ani křivdy, ani osočování, ani zrady jeden proti druhému, velký proti malému. Je třeba, abyste dbali mé rady, protože svárlivost a osočování neujdou odplaty. Toto byl poslední příběh chytrého jelínka Pelandoka, který ještě dlouho vládl všem obyvatelům malajské džungle.

0: Anička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: to your breath. Pak přišel den a přišla noc a znocílijavec.
1: A znocílijavec.
0: A od té doby hledáme toho lva i tu klec.

0: Pojďme si povídat o jídle, to já mám moc rád.
1: Pospěšte ke stolu, naše Mánička pro vás něco chystá.
2: Fakt?
1: Fakt?
2: Že o tom ani nevím.
1: Tak poslouchej.
0: Jsme jedno ucho.

0: přezajíkal.
1: Výborně. Pozor, pozor, a teď vařím zase já. Poslouchejte. Chytil táta sojku, chytila máma taky. Chytil táta, chytila máma, chytili všechny děti, sojka neuletí.
2: Krmil táta sojku, krmila máma taky, krmil táta, krmila máma, krmili všechny děti, sojka neuletí.
0: Já, teď zase já. Zabil táta sojku, škubal táta sojku, kuchal táta sojku, solil táta sojku, pekl táta sojku, krájel táta sojku,
1: jedl táta sojku.
2: Jedla máma taky.
0: Jedl táta.
2: Jedla máma.
0: Jedli všechny děti.
1: Sojka neuletí.
3: Je, brr, to jsou ale k chutě. Baštit sojku. Co takhle dát si v dolky?
0: Já bych si dál.
3: Pekla v dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, házela je horvínkovi otevřeným bokínkem. Z hrdinku, ty jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou tam ještě takový.
0: Mňam.
3: To by si zdal, co?
0: Když jsem já šel k mé panence, ona pekla v dolky, já ji prosil o kousíček, ona že jsou horký, ona vždycky pomaloučku.
3: Ty hrdinku odtat,
0: já ji nechtěl odtat jíti, až jsem jí dva popat.
3: Jojo, je to tak. Hurvínek, velký rváč, přišel k nám pro koláč. Koláč jsme mu nedali, radši jsme ho vyhnali.
2: Tak to vidíte, pakže láska prochází žaludkem. A co vy, Pepo, dal byste si kašičku?
1: No.

0: Taťuľ náš, bábinka naše, uvařili hrnec kaše. Táta chválil.
1: Až se spálil. Ale abych řekl pravdu, paní Kateřino, raději než kaši, bych si dal knedlíky.
0: Eniky, feniky jsou mastní knedlíky, kdo si je omastil, ať si je sní.
1: No taky, že sním, mňam, mňam, mňam, mňam. A ještě k tomu zelíčko, kdyby bylo. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, po některým hlava bolí, po některým s

0: ještě si vybírej, Hurvajs.
1: No co? Já jsem malej bandur, sněcem mísu brambur. Jednu jsem si upek, roztrh jsem si pupek.
0: Tak počkat, a jestli pak víte, jak se taky říkalo bramborám?
1: Brambury.
0: No to taky, ale hlavně erteple.
1: Erteple.

0: bábinko, já už jsem nám baštu připravila.
1: No tě pic.
0: Už je to uděláno, už je to hotovo. Pár vajíček na rendlíček, kousek másla do toho. Pojďte ke stolu.
1: Hurá, jdeš se papát. Ona tu zeplakala, že by ještě papala.
2: No, abych pravdu řekl, taky mi při tom vyprávění vyhládlo.
3: A cože to bude k obědu?
0: Topůrko strouhaný, šindel polejvaný, čtvero na patero, koště na kyselo, na 9 mis, na 4 málo a na 5 nic.
2: No Máničko, že by se mi zbíhaly zrovna sliny v puse, to se říct nedá. Aspoň trochu toho pivka, kdyby bylo.

0: o hvězdičce a mlsné žirafě. To bydlí v Africe jedna žirafa. A ta je tuzemlsná. Krk má dlouhý, předlouhý. Dosáhne hlavou až k oblakům. Ona si na nich totiž pochutnává. Ale abyste si nemysleli, že ta žirafa sní celý obláček, to ne. Ona jenom každý pěkně oždipcuje kolem dokola a už kouká po jiném. A to přece každý dobře ví, že obláčky nad Afrikou jsou ze sladké jedlé vaty, co jí prodávají na poutích a v lunaparku. Ale abych nezapomněl, jednou se takhle večer dívám z okna na hvězdy a pochutnávám si na nadívané čokoládě. Pochutnávám si tedy a tuze si libuji, jaký to ti cukráři udělali výborný vynález, když tu mi něco káplo za krk. Povídám si, všude plno hvězd, obloha čistá a poprchává. A zakousl jsem se zase do nadívané čokolády. A v tom zase káp mi za krk. I dívám se, co to, a dívám se ještě líp, div si oči nevykoukám, a tu vidím, že rovnou nad naším domem je jedna tmavohnědá hvězdička, kterou málem není vidět, a že pláče. Díval jsem se chvíli udiveně, jak pláče, a div jsem se sám nerozmrkal. A tak jsem se jí zeptal, o čem pláče. A ona mi vykládala, že ona je ta hvězdička, co se jednou z rána opozdila na obloze a škodolibé slunce ji připálilo jako buchtu a teď jí není po tmě ani pořádně vidět, protože je hnědá. A že jí to přijde vždycky moc líto, když vidí, jak ostatní hvězdy pěkně září a ona nemůže. Povídám jí tedy, neplač už, hvězdi, já ti pomohu. A vzal jsem telefon a vytočil číslo Afriky a žádal jsem k telefonu mlsnou žirafu. Mlsná žirafa právě přežvikovala oždibánky z obláčků a povídá mrzutě.
1: Co pak?
0: Tak jsem jí to všechno řekl. Ona ještě chvíli zamyšleně přežvikovala růžovou tlamičkou a pak konečně řekla. No, dobrá. A udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla u nás na zahrádce. Dívá se chvíli mlsná žirafa na hnědou uplakanou hvězdičku, svým očím nevěří. Že by mohla být nějaká hvězda hnědá. A tak do ní pro jistotu trkla růžky, až se hvězdička trošku ulekla a slabounce se rozhoupala. Ale já zatím nelenil a uhladil jsem na koleně stříbrný staniol, co v něm byla zabalená čokoláda. A povídám. Tak tady to máš, žirafy, a ať je ta hvězdulka zase hezká. Vzala tedy mlsná žirafa stříbrný staniol, přilepila jej na hnědou hvězdičku a pěkně ulízala růžovým jazyčkem jako lepiči plakátů kartáčem plakát. Samotná žirafa zůstala s údivem hledět, jak to pěkně udělala. Celá hvězdička teď byla stříbrná. Ta byla ráda. Já jsem zajásal a dal jsem za to žirafě kousek nadívané čokolády. Ona jí snědla jako nic a povídá, no, obláčky jsou přece jen lepší. A šla. Udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla v Africe. No tohle. A už si zase přežvikuje oždibánky z obláčků. Abyste věděli, každý obláček, který k nám přijde z Afriky oždíbaný, to je její práce. každý aspoň nakousne, když už nic. Ale ať se má dobře. Obláčků je naštěstí dost a dost. Za to nad naším domem teď září docela nová stříbrná hvězdička. Už nepláče. Usmívá se. A kdo by se nesmál, kdyby byl takovou hezounkou stříbrnou hvězdičkou?

račte se mi podívat do huby. Tím letím se málo kdo z vás pochlubí, jen co jsem si po obědě schlup.

důležité soudosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Račte se mi podívat i sem.

0: Mami, Honzík papá noviny.
1: To nevadí, ty jsou včerejší.
2: Je. Yeah. Dnešní by mu nechutnali.
3: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
4: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec.
3: Vsteky překousl nezapálený doutník.
4: Můj jediný prvorozený syn,
3: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
4: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
3: A co jinýho jsem měl vzít?
4: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
3: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
4: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
3: Padre se rozmáchl proti kopcům ponožek.
4: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět.
3: Na chvilku se zasnil.
4: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
3: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
4: Tak, kde to vázne?
3: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
4: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
3: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
5: Co je?
4: Budíček, Vasile.
3: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
5: No ne, to je...
3: Zase ticho a pak...
5: Šéfe, jste to vy?
3: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
4: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
3: Tohle už znělo výhružně.
5: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
4: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
3: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
4: Bejval.
5: No, ja jen jakože se dlouho nic nedělo,
3: hájil se zkroušeně Vasil.
4: Ale bude,
3: oznámil mu šéf.
5: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
3: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
4: Bacha, končím.
3: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení,

neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku, tram-tra-da,
2: já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
1: Ahoj.
2: Ano, a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
1: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení, srazíme nožky k sobě.
1: Hopsa.
2: Hopsa, paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme
1: půlky.
2: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volní. Máváte rukama, můžeme se zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
1: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to jsi ale správný. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
1: Hanko, víš, co já mám nejradši?
2: Povídej.
1: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
1: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože by ses tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, byl by to plavání.
2: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
1: Hop, hop, hop.
2: Přehodili jsme míček z jedné ruky
1: do druhé. Ze žicové do srdíčkové.
2: Pak opačně.
1: Hopsa.
2: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
1: To je velikánský skok, Hanko.
2: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
1: Hop.
2: No je to tak, přesně tak, děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
1: ne,
2: připravíme druhý pokus.
1: Jako,
2: držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, kde spadneš.
1: To znamená patičkama napřed.
2: Patičkama napřed.
1: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
2: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinka, teď to se vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
1: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
2: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
1: Tak.
2: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
1: Hopsa!
2: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
1: Bál jsem se to.
2: No, a teď skočíme doprava a doleva. To už víme, kde je. Takže...
1: To už bude hračka.
2: To už bude hračka. Tak. Takže poskok doprava teď.
1: Žicová.
2: A hop.
1: Srdíčková.
2: A hop.
1: Hop.
2: A hop. Výborně. Tak jo.
1: Hop.
2: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
1: Jsem moderní gymnasta.
2: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
1: Předu.
2: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
1: Žičová.
2: Doleva, hop.
1: Srdíčková.
2: Výborně, já pěknu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. Čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
1: Opsa. To je když letí kometa, vy?
2: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
1: Nad hlavou a...
2: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
1: Položím.
2: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla. Dozadu.
1: Patičkama teď. Napřed. Hop.
2: Patičkama dozadu. A teď doprava. A doleva.
1: Žícová. Srdíčková. Žícová. Srdíčková. Žícová. Srdíčková.
2: Piggy, stačí, stačí. Dneska už musíme končit. Děti, vy si sestavu klidě pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
1: Ahoj.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: chrochtací fanfára. Padá! Dnes je 6. června.
1: A svátek má Norbert.
0: Jméno Norbert pochází ze starodávné němčiny.
1: Protože v sobě obsahuje slovo Nord, které označuje...
0: sever.
1: A jazykovědci říkají, že je jako slavný, skvělý Severan.
0: Norbert. Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
1: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
2: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi. Kreslení kamarádi.
2: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi. To kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
2: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
2: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
2: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, a já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
1: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
1: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
1: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
1: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby.

0: jak je Maria pilná a pečlivá a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
1: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
0: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
1: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
0: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
1: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekli děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně: tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
0: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke 3 skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
1: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
0: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše

0: zpetpradlena, že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariju a zeptala se jí smutně. Ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím si splnila všechno, co si slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
1: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
0: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla. Zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
1: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl. Konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
0: Maria mu podala ruce a řekla, tebe chci.

0: sluníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

jak pásl jeník kobylku. Žili jednou tři bratři. Jejich otec je měl všechny rád, ale přece jen toho nejmladšího jeníka měl nejraději. Bratři proto jeníka nenáviděli a říkali, že je hlupáček. Otec jim náhle zemřel a nikdo tolik neplakal jako jeník. Tři dny seděl u mrtvého otce a truchlil. Když otce pochovali, chtěl jít sloužit. Ale nejstarší bratr mu řekl, co ty bys dělal ve světě, hlupáku, první půjdu já. A když se mi dobře povede, tak se pro vás vrátím. A šel. Když tak šel hlubokým lesem, potkal starou babičku. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se ho. Ale jdu do služby, odpověděl jí nejstarší bratr. Tak pojď ke mně, povídá babička. U mne je málo práce. Mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. Tak synek šel. Přišli do chaloupky, babička dala chlapci najíst a napít, přivedla kobylku a řekla, hlídej jí dobře, jestli ti uteče, setnu ti hlavu. Chlapec vzal kobylku, zavedl ji na louku, přivázal ke stromu, aby se pásla a sám si lehl a usnul. Když se probudil, kobylka byla pryč. Běhal po lese, volal, křičel, ale všechno bylo marné. Kobylka jako kdyby se do země propadla. Když tak běhal po lese a hledal kobylku, přišel ke studánce. U studánky seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak hledáš, chlapče, ptal se ho. Hoch byl mrzutý a tak nevlídně odpověděl. Co hledám? Kobylka mi utekla, tu hledám. Stařeček prosil, aby mu chlapec nabral vodu ze studánky, že je starý a slabý, a pak, že by mu poradil, kde by kobylku našel. Ale chlapec mu zlostně odpověděl. Ještě abych vám posluhoval, mám sám dost práce. A běžel dál. Když kobylku nenašel a večer se vrátil domů bez ní, utěla mu babka hlavu. Doma zatím bratři čekali na svého nejstaršího bratra a když se ho nedočkali, řekl prostřední. Teď půjdu do světa hledat štěstí já. Ty, Janku, zůstaň doma. Když se mi dobře povede, vrátím se pro tebe. Jeník zůstal doma a prostřední bratr šel přes hory a doly hledat štěstí. Přišel do hlubokého lesa a kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka, u které kdysi sloužil i nejstarší bratr. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se babka. Ale jdu do světa sloužit, odpověděl jí prostřední bratr. Tak pojď ke mně, povídá babka. U mne je málo práce, mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. A chlapec přijal službu tak, jako předtím jeho starší bratr. Babka mu zase dala najíst a napít, přivedla kobylku a když jí měl pást, usnul a kobylka zmizela. Běhal po lese, všude hledal, až přišel ke studánce, kde seděl stařeček, tenký jako věchýtek. Stařeček se ptal, co hledá. Hoch řekl, že mu utekla kobylka. Stařeček ho požádal, aby mu nabral vody ze studánky, že je starý a slabý. Ale hoch mu řekl, já mám sám dost své práce a ještě vás budu obsluhovat. A tak mu stařeček neřekl o kobylce. Když večer přišel chlapec domů bez kobylky, utěla mu babka hlavu. Zatím jeník doma čekal. A když se dlouho bratři nevraceli, pomyslel si, ti už na mě dávno zapomněli. Půjdu tedy sám do světa a najdu si nějakou službu. A šel. Šel přes hory a doly, až jednoho dne přišel do hustého lesa. A kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka. Kam pak, chlapče? Zeptala se jeníka. I do služby, babičko, do služby, odpověděl jí jeník. A nechtěl bys u mne sloužit? Budeš mít málo práce, jen pást jednu kobylku.
A jeník jí řekl, ale babičko, budu pást třeba celé stádo, jen když dostanu službu. Babka mu doma dala jídlo a pití, pak přivedla kobylku a řekla, hlídej jí dobře, uteče-li ti, setnu ti hlavu. Jeník dal kobylce ohlávku, zavedl jí na pastvu a hlídal. Ale protože se dobře najedl a napil, chtělo se mu spát a tak usnul. Sice dlouho nespal, ale kobylka zatím zmizela. Jeník rychle vyskočil a šel jí hledat. Hledal po celém lese, až přišel ke studánce. U ní seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak, synku, hledáš? Ptal se stařeček. Kobylku hledám, dědečku. Usnul jsem a utekla mi, odpověděl jeník. Naber mi vodu, synku. Jsem starý a slabý, prosil stařeček. Hned, dědoušku. Měl jsem taky takového dědečka, ale ten už umřel, řekl jeník a nabral do klobouku vodu ze studánky a podal stařečkovi. Ten se napil a poděkoval. Dědečku, neviděl jste tady kobylku? Ptal se jeník. I viděl, viděl. A že jsi byl tak hodný a posloužil si mi, tak ti pomohu. Tady máš píšťalku. Když na ní zapískáš, kobylka přiběhne, i kdyby byla až na konci světa. A tady máš lískovou hůl. Zasaď ji tam na ten kopec a řekni, zazelenej se. Hůl se zazelená a kobylka bude vysvobozena. Když stařeček domluvil, zmizel. Jeník tak pozorně poslouchal dědečka, že málem zapomněl na kobylku. Tu ucítil v ruce píšťalku. Zapískal a kobylka vedle něho zařechtala. Vzal ji za ohlávku a vedl na kopec, který mu ukázal dědeček. Tam zasadil lískovou hůl a řekl, zazelenej se. Les zahučel, kobylka se zatřásla a vedle jeníka stálo krásné děvče. Chaloupka i s babkou se propadla do země. Dívka děkovala jeníkovi, že ji vysvobodil ze zajetí zlé babky. A že se děvče jeníkovi líbilo a jeník se líbil dívce, odvedl si ji domů a byla svatba. Žili šťastně až do smrti. A často vzpomínali na hodného dědečka a v duchu mu děkovali.

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkisové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil. Dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali, naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno? Ptal se jeden. Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě, odpověděl druhý orel.
2: Myslíš, že by se mohli nějak zachránit?
1: Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu.
0: Přiblížili se ještě blíž a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví.
2: Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč.
0: V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu. Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl. Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny. Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo. Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala podechu a hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou. Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši. Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu. Viděl jsi to, povídá Taši. Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
2: Ale to jsou k nám hosti. Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí.
0: Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme. za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které hochům ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezitím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Taším vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zžalilo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly mile rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Je, poslouchám.
1: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo?
1: No.
0: Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
0: Jú.
1: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Je!
2: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
3: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
4: Je to příkaz. Dobrý den.
3: Jaký příkaz?
4: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
3: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
4: Je to příkaz.
3: To nechápu.
4: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
4: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
3: A od té doby se příkaz změnil?
4: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
3: Takže...
4: Takže teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvícuji a zasínám jednou za minutu.
3: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
4: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
3: Měsíc?
4: Ano, 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
2: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
3: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
4: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
3: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel 3 kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
4: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
3: Tak to máš smůlu.
4: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro 2.

0: Fíjí cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo. Hanko, a to, když nemůžou rovně stát.
0: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. Je. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
0: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
0: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
0: Dobře.
2: A nebo, když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
0: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
0: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
0: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
2: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
0: Tak je to tak, jak
2: jsem si. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
0: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká.
0: Budem Takže dělat prosím trendy tě. Záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy
0: už
2: děti samozřejmě
0: trendy,
2: doma.
0: Já jsem cvičil ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. To povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
0: Na prstičky.
2: Přesně tak.
0: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
0: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval.
0: Jo.
2: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
0: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
0: A ta hlava, jako před
2: hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku dávám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudní, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, tři, dvě, jedna a pustím.
0: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
0: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
0: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
0: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za oces a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
0: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
0: Takže nejdřív plác,
2: jako tulek. Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do deseti. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
0: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená, Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
0: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek! Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
0: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
2: Tiki kalendář. Chrochtací fanfára. Padá! Dnes je 6. června.
3: A svátek má Norbert.
2: Jméno Norbert pochází ze starodávné němčiny.
3: Protože v sobě obsahuje slovo Nord, které označuje...
2: Sever.
3: A jazykovědci říkají... že je jako slavný, skvělý Severan.
2: Norbert. Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
3: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
2: Tiki má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Tiki kalendář.
4: Čím je dnešní den výjimečný?
5: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
2: Ahoj!
5: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
2: Kreslení kamarádi... Kreslení kamarádi.
5: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
2: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi. To, kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
5: Tak jsou ušatí a bílí. a bydlí v klobouku.
2: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
5: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
2: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
5: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
2: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj, ahoj.
5: Ahoj, a já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové. Hů!

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a ihned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná,
0: opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího,
0: navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dárce

0: Jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou.
1: Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín.
0: Opravdu,
1: vzlikl král a rozplakal se.
2: Vyrobil ho skutečný umělec,
1: podotkla princezna. Ale posel, který dary přinesl, řekl. Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
2: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
1: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl.
3: Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo.
1: Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval. Jeníčku, jeníčku.

0: Zny, odpověděl pasáček.
1: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce?
0: Ptala se princezna.
1: Ach, nemohu to říct, je to strašné, odpověděla dvorní dáma. Tak mi to pošeptej do ucha,
0: nařídila princezna. A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
1: To je drzý chlapík, zvolala princezna a odešla.
0: Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
2: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
0: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dam. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
1: To je velmi mrzuté, řekla princezna, ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
0: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa. Princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce.
1: Ale líbat ho nebudu,
0: podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila.
1: Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil, zvolala princezna hněvivě.
0: Ale sotva učinila několik kroků, zastavila se a řekla druhé dvorní dámě.
1: Jdi a vyřiď mu, že jsem ochotna mu dát 10 hubiček, ale zbytek mu dají mé dvorní dámy.
0: Pasáček však nechtěl. Vzkázal princezně, že buď dostane, oč žádal, anebo si vlka nechá. A tak se dvorní dámy opět postavili do kruhu a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a zpozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám. Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel. Ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve.
1: Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary,
0: bědovala princezna. Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila.
3: Pohrdám tebou, řekl princ.
1: Skutečného prince si nechtěla,

Jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila. Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

A princezna zůstala před nimi a mohla si zpívat. Jeníčku, jeníčku, už je po všem.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Špatně namalovaná slepice. Slepice je slepice. Kdo by neznal slepici? Každý ví, jak slepice vypadá. A my si tu slepici namalujeme, říká paní učitelka dětem, a každé dítě cucá pastelku a pak maluje slepici, maluje černou nebo hnědou slepici, černou nebo hnědou pastelku, ale podívejme se na Jakuba. Maluje slepici všemi pastelkami, které má, a půjčuje si od Ivánka další. Slepice má oranžovou barvu, modrá křídla, červené nohy a učitelka říká, to je nějaká divná slepice, nezdá se vám, děti? A děti se mohou uvalet smíchy. To je proto, že Jakub nedává pozor, říká učitelka. A opravdu, slepice vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva, je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. Je to zvláštní slepice. Jakub za ní slízne pětku a slepice místo na výstavu putuje na skříň, cítí se dotčena, na skříni jí nic netěší, řekne si nakonec, co tady budu dělat, a uletí otevřeným oknem. Ale slepice je slepice. Daleko nedoletí. Skončí ve vedlejší zahradě. Rostou tam vzácné bílé třešně a bledě modrý rybíř. Je to krásná zahrada. Je na ní vidět láska pěstitele. Je to člověk znalý přírody. Kapacita. Profesor Pišta. Odborník na ptáky. Napsal 7 knih o ptácích a 8. právě dopisuje. A jak je tak dopisuje, cítí se unaven a jde pěstovat zahradu. Jde střílet čpačky, je to lehká práce, může přitom myslet na ptáky, kterých je mnoho, tolik ptáků. A zrovna já jsem žádného neobjevil, říká si, a toho zarmucuje. A tak střílí špačky a láskyplně sní o ptáku, kterého nikdo nezná, když v tom vidí slepici, která zobe bledě-modrý rybíř, vzácný bledě-modrý rybíř, který není pěstován pro slepice, něco takového dovede dohřát každého a profesor je rozčilen, velmi rozčilen, nemůže slepici trefit, nakonec si vyhodí přes plot a slepice letí a hleďme, profesor letí za ní, letí přes plot za slepicí, kterou honí, kterou dohoní a kterou nese domů. Je to zvláštní slepice, takovou nikdo nezná. Má oranžovou hlavu, modrá křídla a červené nohy, píše profesor. Vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. A když tohle všechno napíše do své 8. knihy, křtí rozechvělý profesor slepici svým jménem a nese ji do zoologické zahrady. Slepice je slepice. Kdo by se o ně zajímal, ale tahle stojí za to. V zoologické zahradě je hotové pozdvižení. Taková vzácnost se tady objeví jednou za 20 let a kdo ví, jestli... Ředitel si mne ruce, zřízenci chystají klec, lakýrník má plné ruce práce, ta klec musí vypadat, říká ředitel. Ustelte ji na měkkém a už se nese štítek, slepice Pištova, Galina Pišty. Není to krásné, co říkáte, zní to, není-liž pravda. A slepice se má výborně, je dojata tolikerou péčí, nemůže si na nic stěžovat, je středem zájmu návštěvníků. Tolik návštěvníků tady nikdy ani nebylo, říká pokladní, a přicházejí další v zástupech a mezi nimi paní učitelka s celou třídou. Stojí před klecí a říká,
Před chvílí jste viděli koně převálského, děti. Teď vidíte jinou vzácnost, takzvanou slepici Pištovou, Galina Pišté. Vypadá trochu jako krocen, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhla jako vlaštovka. Všimněte si té nádherné oranžové barvy, modrých křídel a červených nohou. A děti jsou uvěveni, říkají, ach, to je krásná slepice. Vidíte, paní učitelko, ale Ivánek si na něco vzpomene a táhá učitelku za rukav. Tohle je přece Jakubova slepice. Ale učitelka se zlobí, na jaké hlouposti myslí Ivánek, jaká pak Jakubova slepice, kdo má nosit hlavě nějakou slepici. A vůbec, kde je Jakub, že zase nedává pozor? A opravdu, to dítě je bohví kde. Považte, stojí před klecí s mravenečníkem, dívá se na mravenečníka, zrovna když se má dívat na Pištovu slepici. Pro tebe Pištova slepice neplatí, ptá se učitelka zvýšeným hlasem, křičí na celé kolo, příště zůstaneš doma, mám toho zlobení dost. A nelze se jí divit, něco takového by dovedlo dohřát každého.

o osiřelé skleničce. Žilo bylo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě
pořád jiskřily červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadaly slavnostně a vznešeně. Ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera dvě skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl. Veselý zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a obě skleničky se poroučely na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. Pátá sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila, a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará, osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. Některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly, žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřily a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

0: chřipk.
1: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
2: To vím, ale kdy se ženu tolik rodičů najednou?
0: Ten chlapeček to nepochopil. Myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.
3: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplněnových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým, či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu, vlnu, hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí. Toto je můj nový objev.

0: k cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
1: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
2: Sofinka.
1: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
1: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
1: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
1: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
1: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Co jsou to ty rýnsky, víš? To jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác a na bác. Všechny děti lehněte na zem, holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru, kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru, holky, kluci. Teď, Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy, a jdeme ještě jednou. Tři, dva.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. Tři, dva, jedna, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za čtyři vlínský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, popítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoct. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.
3: Tati, my máme problém.
4: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
5: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
3: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
4: No.
5: Ty nevíš, jak si pozná pejsek?
3: Nevím, tati.
5: Tak si vem třeba žerika.
4: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
5: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
4: Ano.
5: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
3: Nejvíc?
5: No, ano.
3: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
5: no,
3: že by pořád žral.
5: Aha.
3: Tatí, ten žere jak sedmihlavá saň.
5: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
4: A jak jste, to, jak jste to myslel?
5: No tak, jak jsem to říkal.
4: No.
5: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
3: Štěkáním.
4: No ano, ano.
5: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
4: Aha,
5: žano.
3: To je pravda.
5: Kdyby byl kanár, tak by
3: zpíval.
5: Zpíval, no, jenže kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
3: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
4: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
5: No tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
4: No?
3: Já už vím, tatí.
4: Jo.
5: No tak to řekni.
3: Že je chlupatý.
5: No třeba, no.
4: Jo, no.
3: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
4: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
5: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
4: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
5: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
4: To jo.
3: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
4: Jaký, no?
5: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
4: No.
5: To náš Žery, když vidí Cihlářovic Mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
4: No jo, ale...
3: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
4: No rasa, no.
5: Jo, rasa.
4: No, já
3: právě.
5: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
4: Ale,
5: takhle, ne?
4: Ne, no hlavně.
5: Ne, tak ne.
4: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
3: Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
4: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
5: To je různé, Maničko, to je různé.
4: No,
5: jsou třeba pejskové, no, co se pořád třesou jako psí...
3: Šulc,
5: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
4: Jo.
5: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
4: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
3: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tatí?
5: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
4: No, vidíš to.
5: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
4: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
3: To by šlo?
4: Že?
3: Toho umím štěkat líp než on sám?
4: Jo.
3: Počkej, já hned to zkusím.
5: To je pravda, Maničko. No. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
4: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble? No,
5: trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
4: Je?

0: rok tací fanfára. Padá! Dnes je 6. června.
1: A svátek má Norbert.
0: Jméno Norbert pochází ze starodávné němčiny.
1: Protože v sobě obsahuje slovo Nord, které označuje...
0: Sever.
1: A jazykovědci říkají, že je jako slavný, skvělý Severan.
0: Norbert. Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
1: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
2: Strašidelný klobouk. Pokaždé, když Pučmelout něco chtěl, došel si proto ke čmelákům a vzal si to. Marně se na něho zlobili. Byl zkrátka větší a měl víc síly. Jeden den jim dokonce přišel ukrást peřinu, ale čmeláci ho přitom nachytali. Zloděj odešel s nepořízenou a to bylo potom radosti.

0: Jenže druhý den přišel pučmelout znovu a než se nadáli, sebral jim komín. Jen to udělal, přihnala se bouřka, dírou po komínu byly vidět blesky a do chaloupky pršelo, jen se lilo. Hned jak se to přežene, musíme díru ucpat, slibovali si čmeláci a přáli si, aby ten vítr, co teď profukoval celým domkem, pučmelouda vzal a odnesl. Když zas vyšlo sluníčko, čmelda s brumdou užasly. Před jejich domečkem ležel nádherný veliký klobouk. Vítr nám přifouk nový dům, máme zase střechu nad hlavou, pochvalovali si a těšili se, co se jim pod tou novou střechou první noc bude zdát. Ještě před usnutím si libovali, jaké je při vší té smůle potkalo štěstí, když se v nočním tichu ozvalo strašidelné mlaskání. Co to jen může být? Nějaký duch? Prohledali celý klobouk, ale žádné strašidlo nenašli. Jen malinkou dírku a tu hned ráno zalepili medem, aby dovnitř nefoukalo. Jak dny míjeli, noční mlaskání bylo čím dál hlasitější a blahobytnější, jako by ten tajemný duch rostl a tloustnul. Čmelda s brumdou dokonce dostali strach, aby je to žravé strašidlo nakonec taky nesnědlo. Zrovna uvažovali, jestli by se přece jenom neměli vrátit do svého starého domečku, když se vám v tom klobouku objevila návštěva. Malý, nenápadný motýlek. Stále mě někdo pronásleduje, šeptal. Nezdržím se dlouho, jen co vám poděkuji, že jste měli tu trpělivost s mým děťátkem. A pohladil tlustého červíčka, který vylezl z díry v klobouku a místo pozdravu zamlaskal.
1: Tak tohle je to strašidlo, smáli se čmelda s brumdou, a my se kvůli tobě málem moc stěhovali.
2: Je to kus červa, co? Roste jako z vody, mám z něj radost, šeptal návštěvník a ještě tišeji dodal. Víte, my moli to nemáme na světě lehké, ale z něho bude chlapík.
3: To je roztomilé mrně, řekli zdvořile čmeláci.
2: Však ono vám ještě ukáže, co dovede. Tak se poroučím, uklonil se mol a odletěl.
0: Když se přehnala první bouřka, čmelda s brumdou se přesvědčili na vlastní kůži, že mol nelhal. Jeho červík se tak činil, že z klobouku udělal dokonalý cedník. A zrovna šel kolem pučmelout a klobouk mu hned, jak se říká, padl do oka.
1: Hele, klobouk, ten by se mi hodil do mé garderoby.
0: Ale to je náš klobouk, upozorňovali ho čmeláci.
1: Povídali, od kdy nosí čmeláci klobouky a stejně je vám velký,
0: řekl pučmelout a klobouk sebral. Tentokrát se čmeláci na zloděje nezlobili. Než si ve svém starém domku postavili nový komín, nezbylo pučmeloudovi z ukradeného klobouku vůbec nic. Jenom kolem hlavy mu vesele poletoval mladý, čiperný mol.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tikim. Tiki kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
2: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi. Kreslení kamarádi.
2: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi. To, kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
2: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
2: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
2: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, a já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

Šel jsem je u plotu stát prochladlá, tak mě lítost náhle popadlá. Přinesl jsem domů 4 koťata.

0: večer, kdy se pan Darsley díval v televizi na onu osudnou zprávu o sovách. Jedině fotografie na krbu ukazovaly, kolik času mezi tím opravdu uplynulo. Před 10 lety tam byly desítky snímků něčeho, co vypadalo jako veliký růžový plážový míč, na který někdo nasadil pletené čepičky s bambulkou v nejrůznějších barvách. Jenže Dudley Dursley už nebyl malé dítě a fotografie teď ukazovaly světlovlasého hromotluka, jak jede na svém prvním kole, sedí o pouť na kolotoči a hraje s otcem počítačovou hru a jak ho matka objímá a líbá. V celé místnosti se nenašla jediná známka, že by v domě žil ještě nějaký jiný chlapec. Harry Potter tam nicméně stále byl. V tu chvíli ještě spal, neměl však už spát dlouho. Teta Petunie totiž byla vzhůru a její ječivý hlas byl první zvuk, který se po ránu rozlehl domem.
1: Vstávat, vstávat, hajdy z postele.
0: Harry sebou trhl a probudil se. Teta znovu zabušila na dveře.
1: Vylez!
0: Vřískla. Harry slyšel, jak jde do kuchyně a staví na sporák pány. Převrátil se na záda a ještě zkusil vybavit si sen, který se mu před chvíli zdál. Byl to hezký sen a byla v něm motorka, která létala. Měl podivný pocit, že stejný sen se mu zdál už někdy dřív. Teta znovu stála za dveřmi.
1: Už jsi vstál?
0: Naléhala.
1: Skoro,
0: řekl Harry.
1: Tak sebou pohni. Chci, abys mi dal pozor na slaninu a neopovaž se ji připálit. Na Dudleyho narozeniny musí být všecko, jak se patří.
0: A Harry jen zasténal.
1: Co jsi říkal?
0: Vyštěkla na něj teta přes dveře.
1: Nic. Vůbec nic.
0: Dudleyho narozeniny. Jak jenom na ně mohl zapomenout? Harry pomalu vylezl z postele a začal hledat ponožky. Pod posteli nějaké našel, z jedné vyklepal pavouka a natáhl si je. Na pavouky byl zvyklý, poněvadž v přístěnku pod schody jich bylo plno a právě tam spával. Když už byl oblečený, sešel před síní dolů do kuchyně. Stůl málem nebylo vidět, tolik na něm leželo dárků k Dudleyho narozeninám. Vypadalo to, že Dudley dostal ten nový počítač, který chtěl, nemluvě o druhém televizoru a závodním kole. Proč vlastně chtěl závodní kolo, byla pro Harryho záhada, poněvadž Dudley byl tlustý jako bečka a tělesná cvičení nenáviděl. Pokud k ním ovšem nepatřilo, že do někoho mohl bušit pěstmi. Dudleyho oblíbeným cvičným pytlem byl Harry. Často se mu ho ovšem nepodařilo chytit. Harry na to nevypadal, ale uměl utíkat velice rychle. Možná s tím mělo co dělat to, že žil v tmavém přístěnku, avšak na svůj věk byl i tak pořád malý a hubený. Vypadal ještě menší a hubenější, než byl doopravdy, poněvadž nikdy nenosil nic jiného než odložené šatstvo pod Dudleym a ten byl snad 4x silnější než on. Harry byl hubený v obličeji, měl vyčnělá kolena, černé vlasy a zářivě zelené oči. Nosil kulaté brýle, které držela pohromadě jen spousta izolepy. Tolikrát už od Dudleyho dostal pěstí do nosu. Jediné, co se Harrymu na jeho vlastním obličeji zamlouvalo, byla velice tenká jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk. Pokud se pamatoval, měl ji odjakživa. A první otázku, na kterou si vůbec dokázal vzpomenout, položil tetě Petunii, když se jí zeptal, jak k té jizvě přišel.
1: Při té havárii, kdy zahynuli tvoji rodiče,
0: řekla mu tenkrát,
1: a nech si ty hloupé otázky.
0: Nech si ty hloupé otázky. To byla první zásada, pokud s Dursleyovými chtěl vycházet v klidu. Strýc Vernon přišel do kuchyně ve chvíli, kdy Harry obracel slaninu.
2: Běž se učesat,
0: utrhl se na něj místo ranního pozdravu. Asi tak jednou týdně se strýc Vernon podíval přes noviny a vykřikl, že Harry potřebuje ostříhat. Harry se nejspíš dával stříhat častěji než všichni ostatní chlapci z jeho třídy dohromady, ale nic se tím nezměnilo, poněvadž vlasy mu prostě rostly po celé hlavě jako divé. Harry už smažil vejce, když do kuchyně přišel i Dudley s matkou. Dudley se velice podobal strýci Vernonovi, měl tučný růžový obličej, skoro žádný krk, malá vodová modrá očka a husté světlé vlasy, hladce ulíznuté na tupé, sádelnaté hlavě. Teta Petunie často říkala, že Dudley vypadá

jako andělíček. A Harry zase často tvrdil, že Dudley vypadá jako čuník s parukou. A Harry přinesl na stůl talíře s vejci a se slaninou, což nebylo nic snadného, tak málo na něm bylo místa. Dudley si mezi tím přepočítával dárky a pak se mu protáhl obličej. 36, řekl a podíval se na matku a na otce. To je o 2 míň než loni. Drahušku, ty jsi ale nepočítal dárek od tetičky Marš. Vidíš, tady pod tím velikým, co máš od maminky a od tatínka. Dobrá, tak jich 37, řekl Dudley a celý zhrudl v obličeji. Harry vytušil, že jeho bratránek je na nejlepší cestě k pořádnému záchvatu vzteku a tak začal hltat svou slaninu, jak nejrychleji uměl. To pro případ, že by Dudley převrhl stůl. Teta Petunie zřejmě také vycítila nebezpečí, poněvadž spěšně řekla: a ještě ti koupíme 2 další dárky, až dnes pojedeme do města. No co na to říkáš, zlato? Ještě 2 dárky. Bude to v pořádku? Dudley o tom chvilku přemýšlel. Vypadalo to, že ho to stojí značnou námahu. Nakonec řekl pomalu: takže jich budu mít 30. 30. 39, drahoušku, řekla teta Petunie. Dudley se stěžka posadil a popadl nejbližší balíček. Pak je to v pořádku. Strýc Vernon se spokojeně uchechtl. Náš malý Dadeba chce dostat, co mu patří, zrovna tak jako jeho otec. Jsi pašák, Dudley. A prohrábl mu rukou vlasy. V tu chvíli zazvonil telefon a teta Petunie ho šla zvednout. Harry a strýc Vernon se zatím dívali, jak Dudley vybaluje závodní kolo, filmovou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním, 16 nových počítačových her a video. Právě strhával papír ze zlatých náramkových hodinek, když se teta Petunie vrátila od telefonu celá rozčilená a ustaraná. Špatná zpráva, Vernone, oznámila. Paní Figová si zlomila nohu. Nemůže si ho, pohodila hlavou směrem k Harrymu, na dnešek vzít. Dudley mu samým zděšením poklesla brada, za to Harrymu poskočilo srdce.

0: Každý rok jezdili rodiče na Dudleyho narozeniny se svým synáčkem a s některým jeho kamarádem do města, do zábavních parků, jídelem z hamburgery nebo do kina. A každý rok nechávali Harryho u paní Figové, potřeštěné staré dámy, která bydlela o dvě ulice dál. Harry to tam nenáviděl. Po celém domě to páchlo zelím a paní Figová ho nutila, aby si prohlédl fotografie všech koček, které kdy v životě měla.
1: Co teď?
0: Řekla teta Petunie a vztekle zahlížela na Harryho, jako by si to snad vymyslel on. Harry věděl, že by mu mělo být líto, jestli si paní Figová zlomila nohu. Nebylo to však nijak snadné, když si připustil, že uplyne celý rok, než se zase bude muset dívat na Mindu, Bělunku, pana Tlapku a Chocholku. Mohli bychom zavolat Marsh, navrhl stric Vernon.
2: Nemluv hlouposti, Vernone, víš, že toho kluka nemůže vystát.
0: Dursleyovi takhle o Harrym mluvili často, jako kdyby tam vůbec nebyl. Nebo spíš, jako kdyby to bylo něco odporného, co jim nerozumí ani slovo, asi jako nějaký slimák. A co ta, no jak ona se jmenuje, ta tvoje přítelkyně, Yvonne?
2: No ta je na dovolené na Malorce,
0: odsekla teta Petunie. Mohli byste mě prostě nechat tady, navrhl Harry s nenadálou nadějí. Aspoň jednou by se mohl v televizi dívat, nač by chtěl a možná si i vyzkoušet Dudleyho počítač. Teta Petunie se zatvářila, jako by právě spolkla citron.
2: A až se vrátíme, najít dům v troskách, co? Zavrčela.
0: No, já bych ho přece do povětří nevyhodil, ohradil se Harry, ale neposlouchali ho.
1: Třeba bychom ho mohli vzít sebou, řekla teta Petunie pomalu, a nechat ho v autě před zoo.
0: Dudley se nahlas rozbrečel. Vlastně neplakal doopravdy a bylo to už kolik let, co doopravdy plakal. Věděl však, že když skřiví tvář a začne fňukat, matka pro něho udělá všecko, co mu na očích uvidí.
1: Ty můj Dudloušku, neplač, maminka přece nedovolí, aby ti pokazili narozeniny,
0: vykřikla a sevřela ho v náručí.
3: Já nechci, aby jel s námi,
0: vřískal Dudley mezi předstírajícími hlasitými vzliky.
3: Když on všecko vždycky pokazí!
0: A škvírou mezi matčinými pažemi vrhl na Harryho ošklivý pohled. Právě v tu chvíli zazvonil zvonek.
2: Můj ty bože, už jsou tady!
0: Vykřikla teta Petunie zoufale. A za okamžik vešel dovnitř Piers Polkis, Dudleyho nejlepší kamarád se svou matkou. Piers byl vychrtlý chlapec s krysí tváří. Obvykle to byl on, kdo jiným držel ruce za zády, zatímco je Dudley tloukl. Dudley okamžitě přestal dělat, že pláče. Půl hodiny na to Harry, ač ještě pořád nemohl uvěřit svému štěstí, seděl s Piersem a s Dudleym na zadních sedadlech auta pana Dursleyho a poprvé v životě se jel podívat do zoo. Jeho teta a strýc nedokázali vymyslet nic jiného, co s ním udělat, ale ještě než vyjeli, vzal si strýc Vernon Harryho stranou.
4: Varuju tě, prohlásil tučnou brunátnou tvář a štěstně u Harryho obličeje. Varuju tě předem, kluku. Opovaž se něco vyvést, rozumíš? Cokoliv. A necháme tě v tom přístinku až do Vánoc.
1: Já nic nevyvedu na mou duši,
0: ujišťoval Harry, jenže strýc Vernon mu nevěřil. Nikdy mu nikdo nevěřil. Problém byl v tom, že kolem Harryho se často děly podivné věci. A bylo zbytečné Dursleyovým vykládat, že on za to nemůže. Jednou už toho teta Petunie měla dost, když Harry přišel od holiče a vypadal, jako kdyby tam vůbec nebyl. Vzala kuchyňské nůžky a ostříjela ho tak nakrátko, že měl hlavu málem holou až na čupřinu nad čelem, kterou mu nechala, aby zakryla tu strašnou jizvu. Dudley se při pohledu na něj válel smíchy a Harry prožil bezesnou noc, když si představoval příští den ve škole, kde se mu už tak posmívali pro jeho pytlovité oblečení a brýle slepené izolepou. Když se však příštího rána probudil, zjistil, že má vlasy přesně takové jako předtím, než mu je teta Petunie ostříhala. Dostal za to týden domácího vězení v přístěnku, i když se pokoušel vysvětlovat, že si neumí vysvětlit, jak mu vlasy tak rychle narostly. Jindy zase teta Petunie zkoušela navléknout ho do hnusného starého svetru pod Dudleym, hnědého s oranžovými bambulkami. Čím více snažila přetáhnout mu ho přes hlavu, tím se svetr zdál menší, až nakonec by snad mohl být leda nějakému maňáskovi. Určitě však nebyl dost velký Harrymu. Teta Petunie nakonec se došla k názoru, že se svetr musel srazit při praní a Harry o jeho obrovské úlevě ani nepotrestala. Na druhé straně se ocitl opravdu v pořádné brindě tenkrát, když ho našli na střeše školní kuchyně. Dudleyho banda ho honila jako obvykle, když Harry ke svému vlastnímu překvapení, stejně jako k překvapení všech ostatních, zčista jasna seděl na komíně. Dursleyovi dostali od ředitelky velice pobouřený dopis, v kterém si na Harryho stěžovala, že leze po školních budovách. Jediné, oč se pokoušel, jak křičela na strýce Vernona přes zamčené dveře přístěnku, přitom byl skočit za velké nádoby na odpadky venku před kuchyňskými dveřmi. Harry si myslel, že o přiskoku nejspíš strhl vítr. Dnes se však určitě nic zlého nepřihodí. Stálo to i za to, že jede s Dudleym a s Piercem, pokud stráví den někde jinde než ve škole, v přístěnku nebo v obývacím pokoji paní Figové, kde to páchlo zelí. Strýc Vernon řídil auto a přitom si stěžoval tetě Petunii. Rád si stěžoval na všecko možné. Lidé v práci, Harry, městská rada, Harry, banka a Harry. To byla jen některá z jeho oblíbených témat. Dnes ráno to byly motorky.
5: Jezdí si jako šílenci, chuligáni jedni,
0: rozčil se, když jedna předjela. Mně se o jedné motorce zdálo, řekl Harry, jak si na to náhle vzpomněl. Létala ve vzduchu. Strýc Vernon div, že nevrazil do auta před sebou. Otočil se na sedadle dozadu, tvář rudou jako obrovská červená řepa s knírem a zazval na Harryho. Motorky nelétají! Dudley a Pierce se zahyhněli. Já vím, že ne, řekl Harry. Tohle byl jenom sen? Býval by však raději, kdyby vůbec nic neřekl, pokud Dursleyovi něco nesnášel ještě víc než jeho zvědavé otázky. Pak to byly jeho řeči o tom, že si něco počíná jinak, než by mělo, a nesešlo na tom, jestli to bylo ve snu nebo třeba v kresleném seriálu. Nejspíš si mysleli, že by ho to mohlo přivést na nebezpečné nápady. Krásná slunečná sobota a zoologická zahrada se hemžila rodinami s dětmi. U vchodu Dursleyovi koupili Dudleymu a Piercovi velkou čokoládovou zmrzlinu a potom, jelikož usmívající se paní v maringotce se Harryho zeptala, co chce, než ho stačili odtáhnout pryč, koupili i jemu laciné citronové lízátko. Ani to nebylo špatné, pomyslel si Harry a lízal ho, zatímco pozorovali gorilu, která se škrábala na hlavě a nápadně se podobala Dudleymu až na to, že nebyla světlovlasá. Pro Harryho to bylo za dlouhou dobu nejhezčí ráno. Z opatrnosti se držel trochu stranou od Dursleyových, aby se Dudley a Pierce, které kolem poledne už zvířata začínala nudit, neuchýlili ke své oblíbené zábavě a nezačali ho mlátit. Naobědvali se v místní restauraci a když Dudley dostal záchvat vsteku, poněvadž opečená klobása, kterou mu přinesli, nebyla dost velká, koupil mu strýc Vernon jinou a Harry směl dojíst tu první. Později si samozřejmě říkal, že měl tušit, že je to všecko příliš krásné, než aby to vydrželo. Po obědě zamířili do pavilonu plazů. Bylo tam chladno a tma a všude po stěnách zářila skleněná terária. Zaskly se po kusech dřeva a po kamení plazily a lezly nejrůznější hadi a ještěrky. Dudley a Pierce chtěli vidět velké jedovaté kobry a tlusté krajty, schopné rozmačkat dospělého člověka. Dudley okamžitě objevil největšího hada v celém pavilonu. Mohl by se dvakrát ovinout kolem auta strýce Vernona a zmačkat ho, že by se vešlo do popelnice. V tu chvíli se však nezdálo, že by něco takového chtěl provést. Popravdě totiž tvrdě spal. Dudley tam stál s nosem přimáčknutým na sklo a upřeně zíral na lesklé hnědé smyčky. Udělej něco, ať se pohne, zakňural na otce. Strýc Vernon zaťukal na sklo, ale had se nehnul ani trošku. Ještě jednou, poručil Dudley. Strýc Vernon pohotově zaklepal prsty na sklo, ale had klímal dál. To je nuda, reptal Dudley a zamířil pryč. Harry se postavil před terárium a pozorně se na hada zahleděl. Nijak by ho nepřekvapilo, kdyby had sám umřel nudou. Neměl kolem sebe nikoho jiného než hloupé lidi, kteří od rána do večera bubnovali prsty na sklo, aby ho vyburcovali. Bylo to ještě horší, než spávat při stěnku, kam nepřišel nikdo jiný než teta Petunie, která bušila do dveří, aby vás probudila, a Harry přinejmenším směl chodit po celém domě. A had náhle otevřel své korálové oči. pomalu, velice pomalu zvedal hlavu, až měl oči stejně vysoko jako Harry. Pak zamrkal. Harry vytřeštil oči. Potom se spěšně rozhlédl, jestli ho někdo pozoruje. Zjistil však, že ne. Podíval se na hada a zamrkal také. Had pohodil hlavou směrem ke strýci Vernonovi a k Dudleymu a pak obrátil oči ke stropu. Podíval se na Harryho pohledem, který říkal docela jasně: a takhle to chodí pořád. Já vím, zamumlal Harry přes sklo, i když si nebyl jist, zda ho had slyší. Musí to být opravdu k vzteku. Had důrazně přikývl. Odkud ty vůbec jsi? Zeptal se Harry. Had ukázal ocasem na malou tabulku vedle skleněné stěny a Harry si ji zvědavě prohlédl. Boa Constrictor Brazílie. Bylo tam hezký. Had znovu ukázal ocasem na tabulku a Harry četl dál. Tento exemplář se narodil v naší zoo. Rozumím. Takže ty jsi v Brazílii nikdy nebyl? Ve chvíli, kdy had zakroutil hlavou, ozval se za Harryho zády ohlušující výkřik, při kterém sebou oba trhli. Dudley, pane Dursley, pojďte se podívat na toho hada, to byste nevěřili, co dělá. Dudley se k ním přikolíbil tak rychle, jak jen byl schopen. Ohně ty smradé, řekl a praštil Harryho do žeber. Harry to nečekal a jak široký, tak dlouhý se rozplácel na betonovou podlahu. Vše, co následovalo, se událo tak rychle, že nikdo neviděl, jak se to stalo. V jednom okamžiku se Pierce a Dudley ještě natahovali až ke sklu a vteřinu na to odskočili zpátky a vřeštěli hrůzou. Harry se posadil a jen zalapal po dechu. Skleněná stěna Hroznýšova terária zmizela. Velký had se rychle rozvinul a sklouzl na podlahu. A lidé po celém pavilonu plazů začali ječet a hnali se k východům. Ve chvíli, kdy se had rychle prosmíkl kolem něj, Harry by býval přísál, že zaslechl tichý, syčivý hlas. Už tu, Brazílie, mnoho štěstí, amigo. Hlídač z pavilonu plazů z toho byl málem na mrtvici.
6: Ale to sklo, opakoval pořád dokola, kam se podělo to sklo?
0: Sám ředitel zoologické zahrady uvařil tetě Petunii šálek silného sladkého čaje a celou dobu se jí znovu a znovu omlouval. Pierce a Dudley jen něco nesrozumitelně drmolili. Pokud Harry viděl, had jim jen škádlivě chňapl po patách, když je míjel, ale když potom seděli v autě strýce Vernona, Dudley líčil, jak mu ten had málem ukousil nohu a Pierce se dušoval, že se ho pokusil rozmačkat. Nejhorší ze všeho ovšem bylo, aspoň pro Harryho, když se Pierce natolik uklidnil, že řekl: ale Harry se s ním bavil. No řekni, Harry. Strýc Vernon počkal, až byl Pierce najisto z domu a teprve pak se na Harryho obořil. Byl tak rozčilený, že ze sebe sotva vypravil pár slov.
7: Zmiz? Přístěnek? Nikam? Žádné jídlo?
0: Načež se sesul na židli a teta Petunie mu musela honem přinést velký koňak. Harry pak ještě dlouho ležel v tmavém přístěnku a přál si, aby měl hodinky. Nevěděl, kolik je hodin a nebyl si jist, zda Dursleyovi už spí. Do té doby, než usnou, se nemohl odvážit vydat se potají do kuchyně pro něco k snědku. Žil u Dursleyových bezmála 10 let. 10 bezútěšných let, kam až sahala jeho paměť od doby, kdy byl ještě malý a jeho rodiče zahynuli při té autohavárii. Nedokázal si vzpomenout, že by seděl v autě, když se to stalo. Když si za dlouhých hodin v přístěnku občas namáhal hlavu, vybavovala se mu podivná vidina. Oslepující záblesk zeleného světla a palčivá bolest, kterou pocítil na čele. To zřejmě byla ta havárie, i když si neuměl představit, odkud se všecko to zelené světlo vzalo. Na rodiče si vůbec nepamatoval. Teta ani strýc o nich nikdy nemluvili a měl samozřejmě zakázáno klást jim hloupé otázky. V domě nebyla jediná fotografie jeho rodičů. Když byl menší, snil nejednou o nějakém neznámém příbuzném, který přijde a odvede si ho, ale nikdy se to nestalo. Dursleyovi byli jediný příbuzní, které měl. Občas se mu ovšem zdálo, nebo v tom možná doufal, že na ulici jako by se k němu hlásili úplně neznámí lidé. A ještě k tomu vypadali velice podivně. Když jednou byli s tetou Petunii a s Dudleym na nákupu, uklonil se mu z ničeho nic drobný mužík ve fialovém cylindru. Teta Petunie se napřed Harryho rozlobeně zeptala, jestli toho člověka zná, a pak ho i s Dudleym spěšně odtáhla z krámu, aniž něco koupila. Jednou mu v autobusu vesele zamávala nějaká stařena celá v zeleném, která vypadala, jako by byla z divokých vajec. A jakýsi holohlavý muž ve velice dlouhém purpurovém plášti mu onehdy na ulici doopravdy stiskl ruku a pak beze slova zamířil pryč. Nejzáhadnější na všech těch lidech bylo, jak pokaždé naráz zmizeli ve chvíli, kdy si je Harry chtěl prohlédnout zblízka. Ve škole neměl nikoho. Všichni věděli, že Dudleyho banda toho podivného Harryho Pottera v jeho pytlovitých starých šatech a s rozbitými brýlemi nesnáší a nikdo si nechtěl Dudleyho bandu proti sobě poštvat.
8: Mám pro vás novou Piggy básničku.
9: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí. Že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
10: A teď ještě jednou.
9: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí. Že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
10: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Liška obhájcem. Jednou se lev rozhněval na všechna zvířata pro jejich neposlušnost a ta ve svém strachu hledala někoho, kdo by je se lvem smířil. Nikdo nechtěl být přímluvcem, jen liška horlivě nabízela své služby. Pojďte se mnou, vyzývala ostatní zvířata. Znám 300 bajek a ty našeho krále udobří. Zvířata poslechla a společně se vydala ke lvovi. Když ušla kus cesty, liška se zastavila. Co se stalo? Ptala se zvířata znepokojeně. Právě jsem zapomněla 100 bajek, odpověděla liška. To nevadí, řekla zvířata. 200 bajek lvovi postačí. Zvířata pokračovala v cestě, ale po krátké době se liška znovu zastavila. Představte si, řekla na oko zkroušeně, že jsem zase zapomněla 100 bajek. Co se dá dělat? Odvětila zvířata. Zbývá ti ještě 100 bajek. Jen pojďme dál, ať se na nás lev nehněvá. Zakrátko zvířata stanula před lvovým doupětem. Zevnitř se ozývalo hrozivé mručení. Zvířata se roztřásla strachem. Stalo se neštěstí, zašeptala liška. Nepamatuji si už ani jednu bajku. Musíte si poradit bez mě. Ať se každý zodpovídá za svou vinu a mluví sám, jak umí.

0: rybky.
1: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká,
0: tady to asi hodně klouzalo.
2: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.
3: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla.
4: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk.
3: Koza Róza se polekala a zamečela.
4: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
3: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
5: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
3: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
6: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
3: Volek Bolek se přidal.
7: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
3: Kravka Slávka pokývala hlavou.
6: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
3: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdrá.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový hod
2: míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi. Kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu.
0: Přední paži.
2: Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, a ta co jde dopředu mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míč a budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak tak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo z vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Zlověstné úkazy.
1: Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padrata a škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic Nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: chrochtací fanfára. Pará! Dnes je 6. června.
1: A svátek má Norbert.
0: Jméno Norbert pochází ze starodávné němčiny.
1: Protože v sobě obsahuje slovo Nord, které označuje...
0: sever.
1: A jazykovědci říkají, že je jako slavný, skvělý Severan.
0: Norbert. Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
1: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Piggy kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
2: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi. Kreslení kamarádi.
2: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi. To, kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
2: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
2: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
2: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj.
2: A já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

jak Mach a Šebestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to létání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu tom zdá, utrácí peníze v nějaké loterii a hádá se se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdyby jsme mu nějak pomohli? A Mach byl pro, a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém.

14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůlně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000. Všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli byste jíc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať vysím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. Vsadce, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice, a tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf, a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo 2 černošské školáky, sluchátko rádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou 2 mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké 2 děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: to, a teď vy 2 usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničehož nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti, a ten tlustý náfuka se zasmál. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty 2 vetřelce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala. Mach mávl rukou a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval, vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Z Macha Šebestové byli najednou 2 černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice, a když byli pryč, strčil si sluchátko do nohy.

0: pusu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl. Vícekrát mi sem nikoho nevaď, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem. Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na dosmrtí jako 2 boboli. To je nás konec. Je ti to doufám jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit. Ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel, Šebestová, deblbni, co děláš paniku, uvidíš, že to nějak dopadne, koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa. Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze, a když k němu došli, Mach najednou začal bučet 2x dlouze a 1x krátce, potom 3x krátce a 1x dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem 4x krátce a 2x dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýč Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčileně bučila.
1: To je, co se děje? Tam půjštěli daleký domů a nás tady klidně nechal, nebo co?
0: A Mach zabučil.
1: Šebestová, nezmatvuj, klidně čekaj. No, vidíš.
0: Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýč Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čáp jde k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, 2x dlouze, 1x krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čáp mluví morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům, a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč, a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli.

A pak už to šlo všechno jako po másle. Pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Kara s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchají domů k večeři, a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem, a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu, a sluchátko řeklo, ale beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechovali.

0: písnička. Až ti slůně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti slůně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Není brzo?
1: Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je málo boháček, co?
3: Volal jsi mě hochu?
4: Fuj, tajbl
3: ve spolek.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dneska bez plechu.
3: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
3: To je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
3: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
3: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
3: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
5: To teda chováme!
3: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
6: Jak šejtroček vezl do Hradce mouku 2.0.

0: Jednou na večer přijel Šejtroček domů, obeplul s vozem dvůr a zastavil na krajcárku. Valacha Žemlíčku zavedl do stáje a sám si namířil do chalupy. Na stole našel pod křemenem čtvereček papíru. Píše mlynář od řeky Cidliny, jestli by mu Šejtroček na zítří neodvezl do Hradce 9 pytlů mouky 2 nulky. Ráno Šejtroček naložil mouku a namířil si ojí k Hradci. To se nejdřív musí jičínskou věžovou branou. Žemlička u oje táhne jako tur, pytle se pokojně vezou a Šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale Šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromovití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na Žemličku: presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a Šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi Šejtroček šíf potrhl opratí. Valach Žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Děubalíkovy bradýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne: Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do Šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako malináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá: Svědci! V tu chvíli přiběhl z šefcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to neflok tak, jak říká Šejtroček.
1: A už zpátky na verpánek, obozlil se do něho Palcátek. Copak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu?
0: Nejpek se postavil Šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring.
1: Vy dva jste veliká ostuda města a já to dám sepsat písařem a vybubnovat.
2: Nadělá nám dlaždička hanby nejmíň na 7 let, řekli si Šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli.
0: Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová Šejtročka uctila konví syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá: a jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oje, Šejtroček se vezl a mouka 2 nulka voněla. Jenže Šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil Žemlička hlavu přes bok a povídá: ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch
2: dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci věžního kohouta rovnou na čepici, povídá Šejtroček.
0: Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal Šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila.
2: Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla Šejtročkovi karta barevným navrch. U Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče, studánková víla, povídá Šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním. Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá Šejtroček.
0: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál, a tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
2: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět Šejtroček. Ale palcátek, řekla víla, ten jičínský. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Na věži se tam blízkalo, jak palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
2: Já to tak nenechám, povídá Šejtroček. A v tu chvíli věděl, jak na to. Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapřáhl do ní valacha žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůže. Žemličko, ty hanbo, povídá mu do pravého ucha Šejtroček. A zas nic. Tak mu to řekl ještě jednou do levého. A v tom se les hnul. Žemlička táhne a Šejtroček tlačí u krajního stromu. Dotáhli a dostrkali díl lesa nad studánku, aby byla ve stínu. Potom Šejtroček zavolal ke studánce vílu a řekl: o studánku už se neboj. Druhou půlku lesa palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podívá se Šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se z 9 pytlí mouky 2 nulky dál do Hradce.

0: jak hlupáček vysvobodil princeznu. Byl jeden chudák a ten měl jednu jedinou krávu. Posílal s ní na pastvu své syny, ale jenom ty dva starší, nejmladšího raději neposílal. Nejmladšímu se to nelíbilo. Povídá otci.
1: Táto, pošlete mě také někdy pást krávu.
2: Co tě vede, hlupáčku?
0: Bránil se otec. Měl strach, že by hlupáček krávu dobře nenapásl, nebo že by se mu někam zatoulala.
1: Jen mě pusťte, povídal hlupáček. Uvidíte, že také dovedu, co umějí bratři.
0: Otec hlupáčkovi dlouho jeho nápad vymlouval, ale potom řekl. Když tolik prosíš, jdi si krávu pást. Ráno dostal hlupáček krajíc chleba, vzal krávu za provaz a vedl ji za vesnici. Tráva za vsí byla uschlá a rostlo tu bodláčí a kopřivy. Chudinko, řekl krávě hlupáček.
1: Tady by ses mi nenapásla.
0: Počkej, najdu ti něco lepšího. Táhl krávu na provaze dál a dál. Chvíli táhl hlupáček krávu, chvíli kráva hlupáčka, tak ušli pěkný kus cesty, až přišli k veliké řece. Kráva vlezla předníma nohama do řeky a hlupáček si myslil.
1: Aha, chce se napít.
0: A povolil jí provaz. Kráva vlezla do řeky i zadníma nohama a táhla hlupáčka za sebou rovnou do prostřed řeky. Hlupáček nepouštěl provaz. Když mu byla voda po krk, popadl krávu za ocas a povídá si.
1: Ať se stane, co se stane, od krávy se nehnu.
0: Pluli řekou a přepluli na druhý břeh. Jak byli na suché zemi, táhla kráva hlupáčka ještě dál a dál, až přišli ke skvostnému zámku. Brána do zámku byla otevřená a v zámku byly samé chlévy. Nebyly to chlévy, jaké měli na vsi. Hlupáček si mohl oči vykoukat. Žlaby ze zlata, jesle ze stříbra a v nich nejkrásnější a nejskvostnější seno. A bylo ho tam, že by postačilo pro celé stádo. Kráva se hned k jedněm jeslím postavila a pustila se do sena. Když se nasytila, položila se a přežvikovala. Potom zase vstala a nažrala se ještě jednou. A odvedla hlupáčka zase ze zámku. V řece uchopil hlupáček krávu za ocas a přepluli k druhému břehu. Když přišli domů, běžel se otec i bratři na krávu podívat.
1: Takhle napasenou krávu jsem ještě neviděl, řekl otec. Hlupáček umí krávu pást lépe než vy.
0: Jen ať ji zítra vyžene na pastvu zase on. Bratři měli zlost, že otec chválí hlupáčka. Ale co se dalo dělat? Druhého dne šlo všechno jako poprvé. Když přišli za ves, kráva hlupáčka odtáhla k řece. Hlupáček chytil krávu za ocas a řeku přepluli. Došli do zámku, kráva si tam pochutnala na vonavém senu, lehla si a přežvikovala. Jak tu ležela, přiběhl malý černý psíček a dal se do hrozného štěkotu. Hlupáček si myslil, že psíček chce krávu kousnout. proto se rozehnal bičem a chtěl udeřit. Psíček uskočil a řekl lidským hlasem. Nebij mě, zle bys pochodil. Přijď zítra zase a udělej, co ti poradím.
1: A co pak?
0: Zeptal se hlupáček. Psíček odpověděl. Přinese zítra sebou sekiru a usekni mi hlavu. Hlupáček slíbil a když se kráva nasytila, šli domů. Doma pověděl otci a bratřím, že zítra půjde na pastvu zase. Bratři se mračili, ale otec řekl. Však vy tak dobře pást neumíte, jen ho nechte, ať jde pást. Hlupáček si musel sekiru půjčit u souseda. Doma takový poklad neměli. Když bratři viděli hlupáčka se sekirou, smáli se, jen aby si něco neudělal. A jestli prý ví, za který konec sekiru držet. Hlupáček se o bratry nestaral a ráno se vydal na pastvu se sekirou. Brzy se dostali do zámku. Kráva chroupala seno a pak se položila jako dřív a přežvikovala. Sotva ležela, přiběhl psíček a řekl hlupáčkovi. Teď pojď se mnou, ale bát se nesmíš. Hlupáček vzal sekiru a šel za psíčkem dlouhou, dlouhánskou chodbou. Na konci chodby psíček přikázal. Usekni mi hlavu. Hlupáček se rozehnal sekirou a hlava odskočila. V tom okamžení stála před hlupáčkem spanilá princezna. A celý zámek ožil. Hrabata, knížata, hraběnky v sametu a hedvábí, sluhové v livrejích a samá záře, jiskření a zlatá a stříbrná světla. Všechna urozenost spěchala k princezně s uctivými poklonami. Princezna padla hlupáčkovi kolem krku a zeptala se ho, jestli nechce být jejím manželem. Hlupáček se dlouho nerozmýšlel, kývl hlavou a svatba musela být ještě ten den. Jestli krávu dovedl zpátky do vsi, nevím. Na to se musíte zeptat jeho táty.

0: Job, job.
1: Piggy vtip.
2: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
3: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
2: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
3: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
1: To byl revizor. A byl v práci.
3: Revizor.
4: A spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
5: Do skoukání, hodem do práce.
4: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Deco l'envia cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já
1: děti.
0: Já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou, pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže Piggy, skoč doprava, děti vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo, šupsem!
0: Šupsem, hop!
1: A
0: šícová strana
1: doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava. Doleva a já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb poneho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe, ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a ještě, 1, 2, 3, 4 a máme ponyho. Doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
2: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
3: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze 3 ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená... Tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám pitipačka mlíko nevypila.
3: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
0: Haló, kočko, pitipačko.
3: No, tenhle kočky, odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
3: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
0: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale tu potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
3: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl mňau, před zrcadlem, mňau, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
3: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
3: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
0: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
3: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky pitipačky.
0: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
4: 365.
0: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Oho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se pitipačka rozpřáhne.
0: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
3: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka pitipačka spustila v kočičích notách.
0: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
3: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a na konci
0: kalendář.
3: Tiše spala Bleška.
0: A krochtací fanfára! Padá! Dnes je 6. června!
5: A svátek má Norbert.
0: Jméno Norbert pochází ze starodávné Němčiny.
5: Protože v sobě obsahuje slovo nord, které označuje...
0: sever!
5: A jazykovědci říkají, že je jako slavný, skvělý severan.
0: Norbert! Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
5: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy kalendář.
6: Čím je dnešní den výjimečný?
7: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
7: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi. Kreslení kamarádi.
7: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi. To, kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale Jaja s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
7: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
7: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
7: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Je, já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj, ahoj.
7: Ahoj, a já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové. Hů.

Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak 3. dne popolední celý zarmoucený už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte. Jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezitím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějaké

Ale mládenec zvolal, odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl dvě hlavy a postavil se proti němu, prosil opět, políb mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. Třetího dne zdálo se mu zas, dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si, že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, políb mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a 1 svou dceru, bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 1 dní, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si myslili, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho

0: tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena, a ta řekla: ráda bych ti tu popřála nocleu, ale moji tři bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím, jsem tulák, sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím, klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti tři loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi, a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla, a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslil si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu, ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. I šel tam, kde vítr vychází, a tázal se opět, ví-li, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zejtra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.
2: Běžel směrem k návrší, na jehož úpatí bylo stále jasněji vidět malé barevné domky. Když už byl Filipek docela blízko, shledal, že domky vypadají jako stany a že jsou postavené z velikých karet, právě takových, jakých se používá při pasiánc.
1: Před každým domkem plápolalo ohniště, nad kterým byl zavěšený měděný kotlík. Vypadalo to, jako by se tam něco vařilo. Přesto však to bylo trochu zvláštní, protože široko daleko nebylo ani živáčka.
2: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
3: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
2: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měly zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
2: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
2: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
4: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik Trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí 4 hráčů. Dříve jsme byli 4.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
4: Bohužel,
1: potahoval dále.
4: Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před 3 lety snědl 2 fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před 3 lety jsme zůstali sami,
1: dodal plačtivě.
4: A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry.
5: Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo 4. partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal 2. král, zatímco 3. souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
3: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
2: Ale já neumím hrát Trik Trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni 3 rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou spurpurovatěly.
3: Tak ty tak, ty neumíš hrát Trik Trak.
1: Zasyčel 1. král a 2. se začali překřikovat.
4: Nevychovanče, budíš k ničemu?
3: Darmo šlapé,
5: on neumí hrát karty,
3: vrták.
2: Nakonec ten 1., co měl bradavici na uchu, popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, divže mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
3: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát Trik Trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
2: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
3: My tě odnaučíme lhát.
1: A potom?
2: Aniž by přestal Filipkem třást.
1: Pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
3: Co s ním uděláme?
1: Všichni 3 se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
3: Do sklepa s ním.
2: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
1: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
0: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
6: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
1: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
7: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
0: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
7: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
1: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlíželi kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
0: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
1: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
0: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
1: Toho večera, jako obvykle, poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhlav slétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
0: V temnu, jako dvě lucerníčky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
6: Dobrý večer.
7: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
1: odpověděli holuby.
0: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
1: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
6: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
1: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
2: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
1: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do mlýna.
0: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
6: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
1: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6 hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
0: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
1: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha druhého domu a jako pírko se vznesla do povětří. Třetí dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
6: Kunegunda jako první pochopila, co se děje.
8: Vítr převrací domy. Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
1: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik-Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějře z upatlaných karet.
2: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
1: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
0: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
2: Z otevřeného sklepa bytě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
1: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
6: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: Piggy vtip.
1: Tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
2: konečně stín.
0: Oni na ní zamávali.
2: Aby mu pomohli, no.
3: Rob to v to rob ty psa.
4: Co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
3: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
4: No dovol, mě bys měl pozdravit.
3: Nevím od koho.
4: Měl by se nad sebou zamyslet.
3: Ještě to tak.
4: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
3: A ty jsi tam teď byla?
4: Byla.
3: Jo, proto. A co jste si tam učili?
4: Slušnému chování, blbečku.
3: A k čemu to je, prosím tebe?
4: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
3: No, tak to jo, to by mě zajímalo.
4: No, vidíš, a? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
3: No, čeprsk.
4: Ovšem tím se nemyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
3: Spíš odvaha.
4: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
3: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
4: Nedej se vysmát.
3: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
4: No právě, musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
3: a trenky.
4: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
3: Náhodou já si trenky měním.
4: Náhodou.
3: To není pravda. Jednou týdně.
4: Jednou týdně? Já omdlím.
3: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
4: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
3: Alergii?
4: No.
3: Co je to?
4: Alergie?
3: No.
4: No, to je teď moderní slovo.
3: To jo. Ale co to znamená?
4: Osypeš se, když ti něco vadí.
3: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
4: Nepovídej.
3: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele. To je teď taky moderní.
4: Jo. A co ti řekl?
3: 100 korun.
4: No ne, já myslím, co jsi měl.
3: 20.
4: Co?
3: No 20 korun.
4: Kručeš ne, co ti chybí?
3: Přece 80 korun. To dá rozumné.
4: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
3: Bolesti v zádech.
4: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
3: Abych si povolil k šandy.
4: Aha. A pomohlo to?
3: Ne.
4: Jak to?
3: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
4: Počkej. Kam spěcháš?
3: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
4: On chodí ještě do školy.
3: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
4: Jak tomu mám rozumět?
3: Jenom učitelka a taťulda.
4: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
3: Ne. Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
4: A co jsi napsal?
3: Že chci v divadle rozdělovat role.
4: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
3: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
4: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
5: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčali. A Janínka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janínce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janínka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janínka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janínka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janínka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: chrochtací fanfára. Padá! Dnes je 6. června.
1: A svátek má Norbert.
0: Jméno Norbert pochází ze starodávné němčiny.
1: Protože v sobě obsahuje slovo Nord, které označuje...
0: Sever.
1: A jazykovědci říkají, že je jako slavný, skvělý Severan.
0: Norbert. Jestli pak nás dnes poslouchá nějaký Norbert ze severu, hm?
1: Nebo z jihu, to je jedno. Všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tiki kalendář.
1: Čím je dnešní den výjimečný?
2: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
2: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi. Kreslení kamarádi.
2: No, napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi, to kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
2: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
2: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
2: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj.
2: A já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu, a budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách, a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprdělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze, a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotočku sadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět

0: se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, Cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale Cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby Cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
0: Protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš i na letokruhy, Hršvec Kilián. Jsi jediný Cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a Cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale Cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby Cvrček hrál.
0: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo ťuk, ťuk, ťuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj borový, ani Lišaj smrtihlav, Lišaj pryšcový či svlašcový. Byl to Lišaj oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
0: To nemyslíte vážně, příteli, řekl Cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením. Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert. Protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
1: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek.
0: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
0: Nádhera, co?
1: Podotkl Lišaj oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s Cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
0: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj.
2: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal Cvrček.
1: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami

0: budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej.
1: V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz. Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul Chrobák na Cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali Cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout z trapu. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice. V tu chvíli se však rozletěly po straní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli. Hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako Cvrček. Akorát, že na Cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourko.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá a zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourko.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna. Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!
2: Slunce svítilo a kapičky rosy na pavučinách cinkaly jako stříbrné kuličky. Pájovu pavučinu včera rozdupala nerudná masařka Trůda a tak strávil noc u strýčka Sekáče. Jo, Trůda je sice obrovská a nechutná masařka, ale to nic není proti její pratetě. Té říkali Gertrůda a byla dvakrát větší a třikrát vzteklejší, zavzpomínal strýček. To bych se tedy bál, přiznal Pája. Každý se jí bál. Před Gertrudou utíkal kdekdo. I ty? Zeptal se Pája. Dobrá otázka, řekl strýček. Jednou jsem před ní utíkal, ale to byla léčka. Léčka, vydechl Pája, protože léčka je moc napínavé slovo. Jaká léčka? Byla to léčka, kterou jsem vymyslel, abych masařku Gertrudu napálil a celý les od ní zachránil, řekl strýček Sekáč a koukal dostracena, jako by ztratil nit. Tak povídej, naléhal Pája. Strýček pokýval hlavou. Kde jsem to přestal? Aha, jak se rozzuřená Gertruda přihnala na můj strom. A co jsi udělal? Pustil ses do ní? Strýček chvíli uvažoval. Myslel jsem na to, řekl nakonec. Ale pak mě napadlo něco lepšího. Dal jsem se na útěk. Na útěk, opakoval zklamaně Pája. Ano, zvolal strýček. Také to ode mě nečekala a pořádně jí to zmátlo. Skákal jsem z větve na větev a z pavučiny na pavučinu a Gertruda letěla za mnou. Nevěděla, kam mířím, ale já jsem to věděl. Mířil jsem k tomu stromu na rozcestí u tří dubů, na kterém je budka pro špačky. Rychle jsem do budky nakoukl a stejně rychle jsem se za ní schoval. Masařka myslela, že jsem uvnitř celá vsteklá do budky vletěla po hlavě. No a bylo to. Co bylo? Nechápal Pája. Léčka, zvolal strýček vítězným hlasem. V té budce byl špaček. A ten špaček udělal chramst, vlastně zob. Prostě Gertrudu se zobl a byl od ní pokoji. Tady se strýček zamyslel a zasnil. Pája čekal ještě nějaké pokračování, ale strýček řekl už dost vzpomínání. Teď se hezky vrať domů, čeká tě plno práce s pavučinou. Pája se nerad rozloučil. Cestou domů se loudal, ale když přišel, čekalo ho překvapení. Jeho pavučina byla vyspravená, vypadala jako nová. Jak je to možné? Kdo to udělal, divil se Pája a rozhlížel se kolem. Všichni jeho bratránci a kamarádi seděli ve svých pavučinách a křičeli jeden přes druhého. Já to nebyl, on to byl, já to nebyl, on to byl. Tak Pája poznal, že mu síť vyspravili všichni. Každý tahal za jednu nitku, aby všechno bylo hotovo dřív, než se od strýčka vrátí. Díky, volal Pája a bylo mu moc hezky. Vlastně byl trochu dojatý. Nikdy dřív ho nenapadlo, že má kolem sebe tolik dobrých kamarádů. Hned si umínil, že musí zase brzy něco dokázat, aby všichni viděli, že si jejich přátelství zaslouží, že se vůbec nebojí. Kdo se nebojí, pustí se sám do neznámého hlubokého lesa a právě k tomu se teď Pája odhodlal. Budu se držet podél potoka, říkal si, pak přece nemůžu zabloudit. A hned se začal spouštět se stromu tak tichounce a nenápadně, že si toho nikdo nevšiml. Pavoučci seděli v rozích svých sítí a trpělivě čekali na mušky. Byli načíhané a ničeho si nevšímali. Pája chvíle mi utíkal po suchém jehličí a pak zase skákal z větve na větev, jak to vídal u svého strýčka. Šlo to docela snadno. Stromy tu rostly hustě vedle sebe. Pak ve větvích jednoho smrku něco hrozivě zašramotilo a byl to divoký holub. Jistě je na lovu a docela určitě loví pavouky, napadlo Páju. Holub skákal v kruzích stále blíž k Pájově úkrytu, suché šišky křestily a jehličí se třáslo. Pak holub prudce vyletěl vzhůru a na chvíli zůstal stát ve vzduchu. Teď se určitě spustí střevelav a sezobne mě, napadlo Páju. A tak zavřel oči a pustil se z výšky střevelav dolů. Naštěstí dopadl do měkké trávy. Au, ozvalo se někde poblíž. Zlomíš mi nožičku? Tíše, pst, zašeptal Pája. Honí mě holub a je hrozně divoký. Už odletěl, řekl tenký hlásek. Ale já tu jsem. Já jsem se totiž ztratila. Já jsem Světluška. Konečně ji Pája v trávě objevil. Světlušky přece lítají jen v noci, divil se. Právě proto jsem zabloudila, fňukala dál světluška. Já ve dne nic nevidím. Dokud nebude tma a nerozsvítím si, nenajdu cestu domů. A nějaký zlý pavouk mě určitě sežere. To neříkej, rozlobil se pája. Pavouci nejsou zlí, například já. Tebe já znám, řekla světluška. Jednou jsem ti dala dobrou noc. Vzpomínáš? Vzpomínám, odpověděl pája. A zase mu bylo tak nějak hezky a trochu dojatě. Neboj se, řekl. Já tě teď zavedu k sobě, odpočineš si v mé pavučince a až padne tma, poletíš domů. Ty jsi moc hodný pavouček, řekla světluška. A ty jsi moc ztracená světluška, řekl pája a odvedl ji do bezpečí své pavučiny.

0: skokani. Blešák, luční koník a skákač, hračka s husí prsní kůstky, chtěli jednou rozhodnout, kdo z nich skočí nejvýš. A tak pozvali na tu slávu celý svět a vůbec každého, kdo se chce přijít podívat. Řádní skokani to byli, když se shromáždili v komnatě.
1: Tak jo, tomu, kdo vyskočí nejvýš, dám svou dceru,
0: pravil král.
1: Byly by to pěkně ubohé závody, kdyby tyhle persony měly skákat jen tak o nic.
0: První ke skoku nastoupil Blešák. Choval se vybraně a zdravil na všechny strany. Měl v sobě totiž krev mladé šlechtičny a byl zvyklý stýkat se jen s lidmi. A to znamená hrozně moc. Pak dorazil luční koník. Ten byl tedy mnohem těžší než Blešák, ale i on se choval docela slušně a dokonce měl i zelenou uniformu, i když, pravda, vrozenou. Kromě toho o sobě tahle persona prohlašovala, že pochází z velice starého rodu z Egypta a že si ho tady doma nesmírně cení. Přinesli ho rovnou z luk a posadili do třípatrového domečku z karet. A to prosím jen a jen z kluků, dam, králů a es, obrácených tou barevnou stranou dovnitř. Domeček má prý dveře i okna, vyřezaná v srdcové dámě.
2: Já zpívám tak, dodal koník, že sotva mě uslyšelo 16 domorodých cvrčků, co cvrlikají od narození a stejně nedostali domeček z karet, hned se začali užírat závistí a zhubli ještě víc než předtím.
0: Skákač z husí prsní kůstky neříkal nic, ale tvrdilo se o něm, že o to víc přemýšlí. A jen co ho dvorní pes očmuchal, taky hned potvrdil, že je z dobré rodiny. Stařičký člen dvorské rady, ten, co dostal 3 řády za to, že držel klapačku, kde koho ujišťoval, že skákač je obdařen věštitelským darem. Na zádech se mu totiž pozná, jestli bude zima zlá nebo mírná. A to se nepozná ani na zádech toho člověka, co sepisuje zábavný kalendář pro město i venkov.
1: Jo, jo, já nic neříkám, pravil starý král. Ale na moje slova dojde.
0: A teď už tedy šlo jen o to vyskočit nejvýš. Blešák vyskočil tak vysoko, že ho nikdo ani neviděl. A všichni potom tvrdili, že vůbec nevyskočil. A to bylo hanebné. Koník vyskočil jen asi do poloviční výšky, ale za to skočil králi rovnou do obličeje a ten pravil, že je to hnusné. Skákač se dlouho rozmýšlel, až už si všichni málem mysleli, že vůbec skočit nedokáže.
3: Jen jestli se mu neudělalo nevolno, staral se dvorní pes a znovu ho očmuchal.
0: A tu hop, skákač povyskočil. Udělal poněkud malý a křivý skok a přistál rovnou na klíně princezně, seděla totiž na nízkém zlatém štokrlátku. A král pravil,
1: vyskočit až k mé dceři, to je ten nejvyšší skok. To je ten nejvznešenější skok. Na něco takového musí být hlava. A skákač dokázal, že hlavu má. A hlavu otevřenou. A tak dostal princeznu.
3: Stejně jsem nejvýš vyskočil já, brumlal Blešák. Ale co, mně to může být jedno.
1: Ať si princezna klidně vezme tu husí kost s klacíkem přiklíženým smolou.
2: Nejvýš jsem vyskočil já.
1: Jenomže na tomhle světě musíš mít pořádné tělo, jinak si tě nikdo nevšimne.
0: A Blešák se dal najmout do cizí armády jako žoldnéř a prý ho zabili někde v nějaké válce.
4: Luční koník seděl v příkopu a přemýšlel, jak to v tomhle světě vlastně vůbec chodí. Dospěl k témuž závěru.
2: Pořádné tělo musíš mít. Pořádné tělo musíš mít.
0: A znovu spustil svou truchlivou písničku. Znímáme tenhle příběh. Ale bude to asi stejně všecko jen pouhý výmysl. I kdyby se to náhodou černé na bílém dostalo do knížky.

a na tom zámku věž. A na té věži tránek a věř tomu, kdo chceš.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalhoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení. Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko, stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu pani a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr-campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami, problok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdař Bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka. Tak, Kilimandžáro, řekl, no tam už hned leste, touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva. Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku, a pohladil králíka. O jaké slávě to mluví, divil se v duchu profesor a raději přidal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb, tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů, i televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen, chybělo L a Ž, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
1: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
0: hulákal muž v helmě do megafonu.
1: Odstupte, odstupte. Nebraňte demolici.
0: Čemu? Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích. Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte. Napomenul ho jakýsi rozumný pán. Okamžitě přestaňte, řval profesor a rozrážel kordon lidí jako pagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vyděsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů. Koule se už rozkývala. Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet. Pane, pane, to nemůžete. Profesor bušil na prosklenou kabinu. Co je? Zavrčel otrávený jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu. Jsou tam lidi. Špitl z posledních sil profesor. Jaký lidi? Lidi, zařval jeřábník, všechno prohlídli, někdo tam není. Ovšemže, pustil se do vysvětlování profesor, oni se totiž před lidmi schovávají. A vlastně to ani lidi nejsou, jsou to lichožrouti.
1: Co?
0: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá. Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv, začal důstojně. Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe. Ale to už bude pozdě. Jeřábník se vyklonil z okýnka. Pomoc! Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat. Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl, jen já. Já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit. Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu. Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit. Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudly Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí. Přerušilo ho houkání hasičského vozu. Právě dorazil na naléhavé volání a z jeho útrob vyběhlo několik hasičů. Vemte si stahováky, zazněl povel. Hasiči s dlouhými tyčemi zakončenými zahnutým bocem zaútočili na jeřáb. Srazili oba policisty a zkušeně šplhali po konstrukci. Narušitele chytili bocem za opasek a už letěl. Profesor Kadeřábek dopadl do připravené plachty. Rychlý zákrok hasičů odměnili diváci potleskem. Jeřábník si oddechl a spustil stroj. Zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
0: Tiki kalendář!
2: Čím je dnešní den výjimečný?
3: Holčičky a chlapečkové, hlásí se vaše sovuška Heda Okatá a je tu se mnou i Piggy.
0: Ahoj!
3: Dnes jsem tu proto, že je den, kdy se narodil pán, který vymyslel a nakreslil dva snad nejznámější kreslené kamarády. Hádejte, které? Piggy?
0: Kreslení kamarádi.
3: Napovím ti, jsou to večerníčkové postavy.
0: No, ve večerníčku tam jsou většinou nějací kamarádi, to kromě řezníka Krkovičky to kamarád není. Ale já s Pájou jsou bráchové a nejsou kreslení, tak já nevím, tak ještě mi napověz.
3: Tak jsou ušatí a bílí a bydlí v klobouku.
0: Je, já vím. Je to Bob a Bobek, králíci z klobouku. Je to tak, Hedo, uhodl jsem to.
3: Ano, Piggy, je to tak. A dnes by měl narozeniny ten báječný pán, který je nakreslil. Jeho jméno je Vladimír Jiránek. Zapamatuj si to.
0: Vladimír Jiránek. To by se mi mohlo někdy hodit, veď?
3: Ano, ano. Vladimír Jiránek byl významný český kreslíř a režisér animovaných filmů. Kromě Boba a Bobka budeš znát ještě jiný jeho večerníček. Pat a Mat.
0: Ojo, Pat a Mat. Ty znám, jak se jim vždycky něco nepovede. Ti jsou na tom skoro stejně jako já, když vařím nebo cvičím. Já už vlastně musím běžet. Mám sraz s kocourem Vojtou. Ahoj.
3: A já už musím letět. Tak naslyšenou, holčičky a chlapečkové.

Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls-Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz. Nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter a protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Ak dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne. Tak moudrý? Kde pak? Chyba. Můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Kácha, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m.
Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost,

dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze, pože, leze, nedá pokoj, až tam vleze. Já to vím, přece klíč. A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat. To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už Tatranku, dva chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké. Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící králík, pardon, pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v Praze královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale ještě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se. No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce. Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí tři hádanky. Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní. Kdo je v království největší? Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně. Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní. Kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží? Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal. A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis? Princezna.

Τα χαρμονίε γε όπι τσέινα χαρμονίκα. Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého. Kdo to ví? Nepoví. Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím. Hádejte, kdo se hlásí. Pepíček Klímů. Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek. Zašumělo v davu. Pepíček si odkašlal a zvolna pravil. Tak já tedy odpovím. V království je největší náš králíkovský královský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost. Bude z něj jednou dobrý politik. Správná odpověď. Tak dál. Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek. Náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vstekle kopl do skla. A to se nemá, že? Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka. Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let. To byla pompa. Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let
úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímu se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a Syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.

0: Pojďte rychle, mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku? Jo, Stino, mám tady svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, mousta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav. Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuj.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: Na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát?
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: sluníčku sedmitečném. Sluníčko sedmitečné ztratilo jednu tečku. A to je velice mrzutá věc. Zbylo mu jich na kabátku jenom 6, což je málo. Vlastně už to nebylo sluníčko sedmitečné, nýbrž pouze šestitečné, jak si může spočítat každý, kdo se v počtech vyzná. Nejhorší na tom bylo, že ani nevědělo, kde tu tečku ztratilo. Mohlo se to stát, když cvičilo šplh na provázku od rolety, nebo když si vylétlo na zahradu a houpalo se na karafiátu a potom ještě na kopretině a potom zase na pivonice. Sluníčko sedmitečné sedělo na psacím stole. Bálo se jít domů a vůbec mu bylo do breku. Co se ti stalo? Zeptalo se ho smetanově bílé sluchátko. Ztratilo jsem tečku, řeklo sluníčko sedmitečné, teď vlastně už jen šestitečné, a natahovalo moldánky. Nepláč, třeba ji někdo našel. Hned se zeptám, řeklo sluchátko a telefonovalo do úřadu pro ztráty a nálezy. Podíváme se, řekl úředník. Setrvejte prosím u aparátu. Po chvíli prohlásil. Máme tu 3 deštníky, 1 rychlovlak, kost z mamuta a vajíčko natvrdo. Tečka nalezena nebyla. Děkuji vám za informaci, řeklo sluchátko. A malé mouše, které celý den jen bzučí na okně, všechno slyšelo a hned škodolibě pokřikovalo.
1: Nemá tečku na zadečku, nemá tečku na zadečku.
0: Sluníčko s 6 tečkami vidělo, že takhle domů nemůže. A začalo po stole hledat ztracenou 7. tečku. Ale tečka nebyla k nalezení. Když přišlo k tušce, povídá mu tuška. Už nebréč, udělám ti novou tečku. A vymalovala sluníčku na kabátek tečku, kulatou jako lívaneček. Jenže to byla zelená tuška. A zelená tečka se pro sluníčko nehodí. Však se to protivné mouše začalo hned zase pošklebovat a tak nezbylo, než tu tečku vymazat. Sluníčko už vidělo, jak se maminka zlobí a říká,
2: nemůžeš dát na svoje věci pozor, tebe tak někam pustit.
0: Ta tečka se musí najít. Sluníčko hledalo v zásuvce, na lampě, na kalendáři, ale tečka nikde. Vylezlo i na popelník a tam se mu to stalo. Uklouzlo a spadlo do popelníku. Pro sluníčko sedmitečné je největší smůla, když se překotí. To potom marně mrská nožičkama do vzduchu a když mu nikdo nepomůže, všechno je marné. Sluníčko s 6 tečkami leželo na zádech v popelníku, volalo o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Za oknem se stmívalo, všechno se chystalo spát a pohádková knížka se otevřela, protože každý večer vypráví pohádku na dobrou noc. Mouše přilétlo, aby lépe pohádku slyšelo a sedlo si na okraj popelníku. Hned vidělo, jak dole v popelníku sluníčko třepe nožičkama, ale vůbec se mu nepošklebovalo. Slétlo k němu na dno a pomohlo mu na nohy.
1: Pojď, poslechneme si spolu pohádku a hned ti bude líp,
0: řeklo ještě mouše sluníčku a šli. Pohádková knížka ovšem poznala, že sedmitečné sluníčko je smutné. Ptala se, co se mu stalo. A sluníčko jí vyprávělo o svém trápení.
2: Tolik nářků pro jednu tečku, řekla pohádková knížka.
0: Já mám teček habaděj. Za každou větou jednu a ještě nad každým měkkým i. Já ti jednu dám. Dala sluníčku jednu tečku. A tak všechno dobře dopadlo. V pohádce přece vždycky všechno dobře dopadne. A jestli ve vaší pohádkové knížce chybí někde tečka, bude to právě ta, kterou knížka dala sedmitečnému sluníčku.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
2: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
2: Ne, ne, ne.

0: Na pasekách zrálí trávy a víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě na přes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žahla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víle na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.
1: Vigi básnička.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
0: Vítám, pane, ponožky mám.
1: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
2: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
0: Dobrý, a ceny taky dobrý,
1: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
2: Zítra mám pohřeb, řekl.
1: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
2: Ale ne svůj,
1: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
2: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
1: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
2: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral, jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. To jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se jen, aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky, jí náramně slušely.

Jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese z čista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá: sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal: tak, tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála.

skončil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno. To se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit. S tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel. Ale to zas ne, obracel to rychle čert, stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, Hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá Hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl Hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý skroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník Hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu 2 stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se

tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jako že sbírá maliny, ale hodryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Jinu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne z vodu tryskem? Kdo je to?
1: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
1: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
1: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
1: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
2: proud vody.
1: A to je ten vodotrysk, ano. Já ti naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
1: Spíš takovou říkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
3: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
4: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
3: To je překvapení, jo.
4: Překvapení?
3: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
4: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad.
3: Sím, ano. Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
4: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
3: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
4: Automobil k večeři.
3: Počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
4: Myslíš to doopravdy? 4 kola, volant a tak?
3: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
4: A kde jsi na něj vzal?
3: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
5: To bude prýma.
3: No jo?
5: Budeme jezdit do chaty.
4: Yeah.
5: Už se moc těším. A bude to MBčko
4: jo.
5: Nebo Fiatka?
4: Nebo Fiatka.
3: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
4: A já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
3: No, Hurvínku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
4: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
5: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble, už bych se moc ráda svezla.
3: Však se dočkáš, Máničko. Už jen týden nás dělí a potom tradadá, puf, všecko z cesty.
5: Jakou to jezdí rychlostí?
4: No, jakou, taťuldo?
3: No, to prý není stejné.
4: Jak to není stejné?
3: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý sím jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
5: Jú, to byl ale odvážný řidič.
3: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy.
5: Jejda, Nanky, a jak to zastaví?
3: No, dostal se k ním na louku a projel stohem sena. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
4: To byl asi divoch dědeček.
3: No asi ano, protože pak už tom nejezdil, pradědeček mu to zakázal.
5: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
3: No, to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
5: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
4: 70 do kopce, no to by šlo.
3: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
4: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí věkem.
3: No, o to se neboj, to je křepký stroj v nejlepších létech.
5: Kdy Hurvaj... jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
3: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Yeah. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Což jsi tak zbledl?
5: Hurvínku, vzpamatuj se, no tak co ti je?
3: Hurvínku, co je ti?
4: Nic mi není. Už to přišlo.
3: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
4: No jo.
3: Ale to nic, to si zvykneš.
5: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
3: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
4: Radši bych to neviděl.
3: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
5: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o 100.
3: No, alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
5: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
3: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo, spoluje se. Hurvínku.
4: Co je?
3: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pol.
4: Jo.
3: A druhý na druhý pol.
5: A pojedeme na severní pol.
3: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. Tak, co je to?
4: Zatím nehovoří tlukotem ocelovým. Nemá to infarkt?
5: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
3: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
5: Máte tam benzín, pane Spejble?
3: Nalil jsem ho tam.
5: Olej taky?
3: Nalil jsem ho tam.
4: Máš tam vůbec rozdělováč?
3: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
5: A máte otevřený benzín?
3: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak, a teď by to mělo jít.
4: Že to koktá.
3: Tak prosím, nasedat.
5: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
4: Kam pojedem?
3: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
4: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
3: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No... Není to krásná jízda?
5: Opravdu je, jo. Já se vůbec nebojím.
4: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
5: Pozor.
4: Už je tam, zastav.
3: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět splanul. Na červená nebo modrá, jedem.
4: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
3: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
5: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, píska.
3: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
4: Tati, pozor, oběj tu díru.
3: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
5: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
3: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
4: Tak to nějak přidáváme.
3: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
5: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojí.
3: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
4: Tatulo.
3: Kde pak, děti, to je výkon, ať se říká, kdo chce, co chce.
4: Tatulo, už tam máme stovku.
3: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
4: je?
3: No, počkej.
4: Co je?
3: Ono to nebrzdí.
5: Je, pomoct.
3: Co teď? Hurvínku, trup nebo dělí něco?
5: Pozor, pane Spejble, nějaká vrata.
4: Tatulo, tati, kde jsi?
3: Ale tady. Au.
5: Není vám nikomu nic?
3: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
4: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
5: Oni ten stoh, co o něj zabrzdil dědeček, zřejmě už zbourali.
4: Zřejmě.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil třeba, že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky 3/4 koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaný zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla provídka dnem utrpení. Musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. Ej, pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberát měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Seberádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu. Měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne?
1: Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek.
0: To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberát. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberát zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám. Byli dva. Pan Seberát zbystřil pozornost. Co to hraješ?
1: Já nevím, prosím, hraju tu první notu.
0: Tak hraj čistě. Ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny.
1: No tohle... Že by ty housle byly začarované? Zahraju tón, ozvou se dva?
0: To mi neříkej, divil se pan Seberát, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně.
1: Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka?
2: Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek.
0: Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej. V kuchyni je nepotřebujem.
1: Pan Seberát se ani moc nezlobil.
0: A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhaný.
1: Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v pincláku. Před Seberátovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmeláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo, a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovi housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli, ale takhle křuplo to a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil a Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí, ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberát divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.

0: sluníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
2: a tam ji najdete.
4: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli na honěnou či na schovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

0: ahoj mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
1: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
1: Aha.
0: Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

tady zase sem přišli ty divní maminky na našem hřišti. Nelí než děti, tyhle matky, a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mám nohu a další šly myšly a nechtíšky a ňu, ňu, ňu, a ty

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily. Mátr!

0: Dorotka přichází na svět. Michal se usmál na Alenku. Netrpělivě si utřel ústa svátečním ubrouskem a poděkoval za vynikající večeři. Potom se zdvořile omluvil, že musí ještě něco naléhavého dokončit a zmizel ve své pracovně. V obývacím pokoji zavládlo ticho. Alenka sfoukla svíčku a ucítila její sladkou vůni. Zůstala u vánočního stromku, pod kterým ležely ještě nerozbalené dárky, docela sama. Byla rozrušená. Michal jí už několik týdnů připomínal, že se má připravit na nějaké velkolepé vánoční překvapení. Co to jenom může být? Co to asi chystá, když se celé dny zamyká ve své pracovně? Alenka a Michal byli vědci. Oba byli zvyklí hodně pracovat, ale Alence se zdálo, že pro Michala znamená práce mnohem víc než pro ni. Alespoň v poslední době měla pocit, že ho práce dočista pohlcuje a že při ní dokáže úplně zapomenout na všechny ostatní starosti. Ale to nebyla pravda. Dveře od pracovny se otevřely. Do obývacího pokoje vstoupil Michal. Působil tajemně a slavnostně zároveň. Nemohl si nepovšimnout Alenčina napjatého výrazu.
1: Co pak, Alenko?
2: Nic.
0: V pracovně na tebe čeká vánoční překvapení. Alenka kývla. Vstala z gauče a pomalu vešla do pracovny. Byla tam úplná tma. Rozsviť, Michale. Michal zmáčknul tlačítko a malá lampička se začala zvolna rozsvěcovat. Alenka užasla. Oba mladí vědci se věnovali kybernetice. To je věda, která mimo jiné zkoumá a vyvíjí inteligentní stroje. Pracovna bývala nevzhledným pokojíkem plným neuvěřitelného nepořádku, ve kterém se vyznal jen Michal. Alenka se tam naposledy odvážela před několika měsíci. Na stole, na policích i na parketách se obvykle válely dráty, části rozebraných počítačů, monitory, elektromotory a ohromné množství dalších elektronických součástek. Nyní ale vypadala pracovna úplně jinak. Byl to krásně uklizený dětský pokojíček. Co to má znamenat? Vyhrkla naprosto překvapená Alenka.
2: Ty jsi tu uklidil. To je ale opravdu velkolepé vánoční překvapení.
0: Pšt, šeptl Michal. Probudíš ji. Alenka stichla a zatvářila se zaraženě. Nevěřícně se naklonila nad postýlku a uviděla, že pod dekou spí holčička.
2: Michale, užasla Alenka. To je přeci Dorotka.
0: Dorotka byl robot, kterého před léty navrhla Alenka, ale z nějakého důvodu nefungoval. Michal tajně nastudoval Alenčiny plány a za jejími zády robota dokončil. A povedl se mu. Robot v přítmí vyvolával dojem, že je opravdový člověk, skutečné spící dítě. Vypadá jako živá, řekla Alenka se slzami v očích. Až se ráno probudí, zašeptal Michal. Bude živá.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si zvesele.

0: Vrátím se zpátky do roka, odevšad, ať jsem, kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal.

0: Vapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytla. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
0: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
0: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek svět veslétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dva hladovce a přestal být boháčem.
0: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
1: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi. A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu o bochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
0: I ty pober to nenechavá. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny.
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
2: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom

0: větším poli.
1: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
1: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš ty, arcilupiči.
1: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
2: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se 2 divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
3: Z cesty! Si fixer švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
2: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
2: A tak Krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
2: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
3: Si fix, hršvec, normul, hned mě puste ven. Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám.
2: Rámusil v mošně zle namyšlený vozka, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
3: Prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
0: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
2: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, V městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
4: Hej, ty, chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
2: Durdil se pan kníže.
5: Já zrovna tak spěchám a vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
2: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
6: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach, ach.
2: Hořekovala kněžná.
5: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
2: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
4: V zámku mají své rejdy, šmejdy, čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
2: Stěžuje si kníže.
7: Proto otoč nos a dej se jinou cestou.
2: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
7: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
5: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
2: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
6: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
5: Jen nechte být, já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
4: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine,
2: slibuje kníže.
5: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
2: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
5: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
2: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
6: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
4: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
2: Horlivě souhlasí kníže.
4: Jen jestli to opravdu dokáže.
5: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
2: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
5: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
2: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
8: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
2: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
5: Já na nějaké tanečky, candrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajku nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
2: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
8: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
9: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
2: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
8: Jak se nám rozparádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A
10: hopsa, hejsa, hopsa,
5: mě tedy nebaví.
8: Halala, balala, nebaví.
9: Však už tě brzy rozkubeme naš divíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
2: A hážou Tintíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
10: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa, halala,
5: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky. Ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. Yeah. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
2: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krm z hůru dolů.
9: V nejlepší přestata utrum, halala, balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
5: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
2: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
5: Všichni čerti, šup do mošny!
2: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem jak andělské kůry.
1: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili. Tak nás zase pěkně pust ven.
5: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
1: Tak jo. Ale halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
5: Žádnou sobotu. Jinak zůstanete uvnitř.
1: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
5: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
2: Se žbrbáním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil tintíška umlouvat.
8: Halala balala brachu, co takhle jednou za rok?
5: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
8: Tak jo.
2: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti, najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
6: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
7: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
6: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
4: Nedáme?
5: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
2: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
1: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pust na svobodu.
2: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?

0: Cigiháranka.
1: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
1: Kdo vládne světu?
0: Svět je vždycky zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
1: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
0: sestra
1: a noc.
0: Černá je noc a bratr bílý
1: ten
0: je den, jako je ta noc
1: a ten den.
0: Aha, ty jsi chytrý kocour.
1: No.

0: Digi básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam, a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.
2: Leze žába do bezu, já tam ze ní polezu. Kudy ona, tudy já, až jí chytím, bude má. Na pekáči smažená.
3: Mrsatkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího dílu našeho společného vaření.
4: Ahoj.
3: Dnes budeme péct.
4: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladňulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
3: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
4: No, mrkvové... Já ti nevím, laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
3: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapený.
4: Jenom aby.
3: A budeš se olizovat až za ušima.
4: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
3: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
4: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
3: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
4: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
3: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
4: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
3: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
4: Já vím.
3: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
4: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
3: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
4: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
3: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat. ale...
4: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
3: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
4: Už to nesu, račte, madam.
3: To je legrace, jak to mluvíš.
4: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
3: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám.
4: Sip, sip, sipu, sip, sip, sipu.
3: V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
4: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám.
3: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
4: Míchám.
3: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
4: Míchám, míchám.
3: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude stačit.
4: Míchám, míchám.
3: Stačí, Piggy.
4: Míchám.
3: Dost, Piggy.
4: Zvolte správný příkaz k zastavení.
3: Přestaň.
4: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
3: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
4: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
3: Co mám dělat?
4: Míchám.
3: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
4: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
3: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
4: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
3: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
4: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka?
3: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
4: Můžu já?
3: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš, a neválel do úplného vyválení.
4: Dobře, já už budu hodná.
3: Ty jsi hodný pořád, Piggy, i když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
4: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
3: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na půl centimetru.
4: K válu válečkem, válečkem.
3: Prostě válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
4: Mám, mám.
3: Jde ti to výborně. Ještě tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část.

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a

0: Kapitola 19. Maminčino srdce. Byla jsem v naší zahrádce, hned jsem ji poznala. Kvetla jsem jako prostá fialka u cesty, po níž jsem tak často běhávala, když jsem ještě byla holčičkou. Bylo asi pozdě odpoledne, protože stín z naší třešně se prodlužoval až na zeď. Otevřenými okny kuchyně jsem slyšela maminčin pláč. Bylo tam s ní několik sousedek a slyšela jsem, jak maminka naříká:
1: Mé dítě, mé ubohé dítě.
0: Nerozuměla jsem, co jí říkají ty hodné ženy. Ve všeobecném zmatku mluvily všechny najednou. Tatínkův rýč ležel pohozen uprostřed zahrady a pomyslela jsem si, že asi nechal práce a šel mě hledat. Jak jsem byla neopatrná, vyčítala jsem si, že jsem se dala zlákat zvědavostí. Jestli mě maminka nepozná a neutrhne, bude po mně veta a tatínek s maminkou se nikdy neutěší z rány, že mě ztratili. Jako fialka jsem se nemohla vyplakat a nemohla jsem mluvit. To bylo to nejhorší neštěstí. Mé květinové srdíčko bylo tak silně, že div nepuklo. Říkala jsem si, jak by si maminka mohla všimnout fialky ztracené v zahradě, když pro slzy ani nevidí. Jsem krátce a dobře odsouzena navždy. Budu se muset vrátit do království květin. Div mi to srdce neutrhlo a z úst by se mi byl vydral zoufalý výkřik, kdyby to bylo možné u fialky rostoucí na zemi. A přece, maminka se zvedla a obrátila se k zahradě, jako kdyby byla slyšela můj němý výkřik.
1: Tak se mi zdá,
0: řekla,
1: že mě volá Anička.
0: A rozběhla se ke dveřím do zahrady.
2: Uklidněte se, milá paní.
0: Domlouvali jí sousedky, které šly za ní. Vždyť přece vidíte, že na zahradě nikdo není. Maminka se na ně podívala svýma krásnýma očima, zalitýma slzami a vteřinu zaváhala na prahu kuchyně. Tu jsem dostala strach, že se maminka vrátí domů. Se zoufalou nadějí jsem začala maminku volat ze vší síly, jaké je schopna ubohá květinka, která nemůže promluvit.
1: Říkám vám, že mě volá Anička,
0: opakovala maminka.
1: Právě teď zase volala.
2: Ujišťujeme vás, že nikdo nevolal,
0: tvrdili sousedky.
3: Prosím vás, milá paní, vraťte se dovnitř.
0: A mezi sebou si šeptali.
2: Chudinka, chudinka. Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale jako kdyby nějaká neviditelná nitka maminku zvolna přitahovala směrem ke mně. Řekli byste, že mě slyšela svým milujícím srdcem. A za chviličku se její ruka, její něžná a tak dobře známá ruka, blížila k mému stvolu.
1: Anička mě volá! Ano, Anička mě volá! To je opravdu má Anička!
0: Opakovala maminka čím dál horečněji a hladila mou korunku.
3: Ale jak pak by to mohla být Anička?
2: Vždyť to je jenom obyčejná fialka,
0: říkali soucitně sousedky.
3: Snad ji neutrhnete.
0: A šeptali si.
2: Chudinka,
3: chudinka.
2: Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale maminčiny prsty mě už vysvobodily ze zakletí. Hned jsem se proměnila v malou Aničku a když se vrátil domů tatínek, objímali jsme se s maminkou tak vroucně, že jeho polibek se setkal s našimi k sobě přitisknutými tvářemi.

0: Chess, chess. On, Ondro je on, je on, on, je on.
1: On, on.
0: Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa.
1: A do lesa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Ukaž, Ferdo.

0: Vánoční kobylku.
1: To je správné. Všichni kovbojové chytají divoké koně.
2: Ale ti, luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
2: Je, Heleho. Heleho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
2: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze sedmi krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje, no, líbí se ti kočárek koníčku?
3: Ano.
2: A tobě pitlíku?
1: Moc?
2: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce,
1: po té cestě kočár jede veze ferrum ramence.
2: Vítr hlízdá kolo skřípa, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
2: La la la la la la la la la la la la la.
4: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
4: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
2: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
4: Ne, Beruška.
2: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
4: To mi říkají všichni.
2: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
2: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
2: Vy jste určitě hodná.
4: Ovšem.
2: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
4: Tak dejte.
2: Prosím, je váš.
1: Je.
2: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
2: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
2: Počkej. Slečno, vaši ručku prosím. Zde oprať, stačí říct hie, godbije, au revoire.
4: No tak hie. Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
4: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
2: Ale pro pána, bič ne.
1: Bičem ne.
4: Tu máš.
1: Jo.
5: Ne.
4: Hie.
5: Jo.
4: Hie.
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
5: Ne.
1: Já ho přivedu.
5: Ne.
2: Nestalo se vám nic?
4: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám? Ale já vám to nedaruju.
2: Ale Beruško.
4: To byla schválnost.
2: Ne.
4: Zlomyslnost.
2: Ne.
4: Ničemnost.
2: Ne.
4: Zločin.
2: Ale to vůbec ne.
4: Mlčte. Policie. Pomoc.
2: No pána Jana, Beruško.
4: Vražda.
2: Ale to je lež jako věž.
4: Ať, ale odnesete si to.

0: Zahajuju soudní řízení proti Žlašinovi a Ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferda Mraveneč si říká, no. Čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je

0: skutečná žalobkyně, žaliště ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Samozřejmě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na ža... Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat, obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
5: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
4: Ano, děkuji. A jako poslední dekatův pomocník, celý zakrytý v černé kápy. Vaše jméno, prosím? Prosím?
6: Bláďo.
4: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
7: A do něj!
4: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, opatrně, přivedete ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
8: Je, kde to jsem?
9: Doba.
8: Ty jsi ten Katův pomocník?
9: Verde bojze, už ne. To jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
8: Je. Pytlíku.
9: No, to je dost.
8: Pytlíku.
9: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
8: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
9: Někde se asi pase, vyhládlou.
8: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
9: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
8: Do světa?
9: Do světa.
8: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
9: Naschledanou, Ferdo!
8: Naschledanou, Pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.

0: nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte.
2: Toho znám, ten má kapsičku.
3: Je to krteček,
2: no.
3: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
2: Nemá.
3: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
2: Právě.
3: Protože má modré kalhotky.
2: No.
4: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá slůňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta a přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy. Uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné. Ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho.
5: Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně,
4: oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné.
5: Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři.
4: Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načehral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila.
5: On tančí, vždyť on tančí,
4: vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vztyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat.
5: Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice?
4: Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl.
6: Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu.
5: Co najdete?
4: Zajímala se Odeta.
6: Něco malého. Nebo taky nic.
4: Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody.
5: Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý,
4: usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří. Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem.
6: Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice,
4: prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů.
6: Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím.
4: Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
5: Co na něm ta holka vidí?
4: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
5: Konečně to bude klid,
4: usmál se na sloní maminku.
5: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici. Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance od jak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s plameňákem. Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
4: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.
7: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom, jejda nánku, to je ale nepříjemné, už bych to měl mít vymyšlené. Auweis, že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
3: Ahoj, Hugo.
7: Jau,
3: pozor, proč padáš, Hugo?
7: Protože tu mám všude ty knížky, no.
3: Takhle? No, hromadě, knížky, no, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce, teda spíš na knihovníka padače.
7: No jo, no, máš pravdu, mám tady čurbes.
3: Jo, to říká Justýna, máš tu čurbes, to říká Justýna, ona tu byla, ona to viděla?
7: Ne, nebyla a nebude, čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
3: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
7: Ne, ne, ne. Já neuklízím. Já hledám.
3: Co hledáš?
7: Nápad hledám.
3: Na co nápad?
7: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav. A my nemáme nic.
3: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
7: No, tak třeba Laskonka říká...
3: Já vím co.
7: No.
3: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
7: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
3: Simsala bum bim.
7: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
3: Čau, pískoto.
7: Mm-hmm. Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
3: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
7: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
3: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
7: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
3: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
7: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
3: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
7: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
3: Takže hr na něj.
7: A co s tím naším pozdravem?
3: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
7: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždyť si to slyšel.
3: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
7: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
3: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
7: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
3: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
7: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
3: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
7: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
3: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
7: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
3: No, nevím.
7: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
3: Ne.
7: Ne.
3: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
7: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
3: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
7: Dobře, představ si zloděje. Máš?
3: Mám.
7: A teď si představ tlupu zlodějů.
3: Jo, mám.
7: Představ si krčmu.
3: Mám.
7: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
3: Jo.
7: No, a jak to tam vypadá?
3: No, to bych koukal.
7: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
3: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou ano. A bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šafle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
7: No, takže docela čurbes, co?
3: Jo. No jo, už to chápu.
7: Tak to bychom měli.
3: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
7: Krčma.
3: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
7: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
3: No, tak třeba no. Vítejte v Hogově čurbesu.
7: Ale to ne, no, čurbes to je... Takový...
3: Oříšková krčma do každé rodinky.
7: Oříšková krčma.
3: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek tam... je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
7: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
3: Oříšek do každé hříše. Hříšský oříšek, krčmě. Louskejte.
7: Nech už tu krčmu.
3: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
7: Taky ne. Tak

No tak si lež, milý Méďo, les ví, kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok, tak spí, svý sny si sní, nad nimi bdí.

0: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. Ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch Budiš k něčemu a Ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro tohle co dovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou. Proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká všetečná, slečínko, odsekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy všetečná slečínko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. A na to já, milá slečínko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic. Ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: kde pak? Moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty, sněste je. A já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darmošlapem. Den co den hostila Zuzka Darmošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na zítří přišel zas bez knoflíků a vykládal: co pak jsem to neříkal? Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darmošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce Všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darmošlap a hlaholil: tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla: nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darmošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darmošlap zamumlal.
1: A kdybych vám nějaké přinesl, pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darmošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč. Ale já je najdu, bručel Darmošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné haraburdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darmošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne. Ty určitě budeš vědět, proč Darmošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají. To se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka. Jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Jihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozběhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Jihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
1: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
0: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Jihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
1: Jenže Jihlík se teď často toulá. A já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý.
2: Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
1: A řekl Ramses, tak nashledanou.
0: Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Jihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul, a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
1: Pane profesore,
0: zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal.
1: To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu.
0: Ramses popošel do trychtýře světla, který vrhala po uliční lampa, a drmolil.
1: Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
0: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu.
2: Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
3: Piggy vtipk.
4: Učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
5: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
3: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
6: A to mě nenapadlo.
3: A teď dostane pětku.

0: Jack! Owej, owej! To to boli, au, mój prst. Spejblowa omluwa.
1: No to je blahot, to je klid a pohodička. A je, je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo tak, to jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak, Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle, aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký čože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: Pštrosíčí,
1: no tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, pštrej.
0: Fuj. Taky nám prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Ha, ha.
1: Ach jo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička. Na hlavě hřebínek z čistého zlata svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský. Svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hézoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla: nesu králi drahokam a pak se za ní slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem: nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám. Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se za ně slavně vdám. A tu dub křikl ještě silněji: nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám. Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá: vodo, milá vodičko, rozestup se maličko,
1: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát. Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic, a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá: Kdo mi ho přinesl? Nějaká slepice, výsosti, odpověděl majordom. Tak jí vyřiď, že děkuji, a ať jí strčí do kurníku, kam patří. A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice. Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá: Hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře. A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe a bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout, a tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá: Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože

život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všechny země na světě.

jak šejtroček vezl víno do Víně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří,

i pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá: otočíme šejtročku. Šejtroček na to: kam si Forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pántě s prázdným soudkem Mezulánský přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se Šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak Šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi: je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "S'il vous plaît, votre majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně. Jen forman šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to sis vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařez, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála. A od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek. Ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
když už se jí kácla z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Figy hádanka.
1: Bílý bratr.
0: Bílý brácha.
1: Vždycky čekám.
0: Co zas spáchá?
1: Z kouzelného klobouku
0: skočí rovnou na louku.
1: Jeden cvičí,
0: druhý nechce.
1: Každou práci
0: zvládnou lehce.
1: Spolu baští chleba krajíc.
0: Žádný chlapec.
1: Prostě zajíc.
0: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
1: Tak dva králíci.
0: To je snadná hádanka. Dva králíci
1: z klobouku.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Igi básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává proučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk
a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
2: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
1: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
2: Odjela na nějakou misi do Afriky.
1: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
2: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Simsalabum, bim, ding. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidelek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh la la. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které i hned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pust mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemaje ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se brát znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, vzkřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdálí již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou. Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů, až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky.

0: Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, cari ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti, půjdeš ty sám nebo pošleš nás. Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař: mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi: ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho: půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl: jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si: pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si: jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí: pomoc! Pomoc! Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rošlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino, tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypěl svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kdekdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.
1: Jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvář.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Piggy vtip. Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti tři přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

0: o tlusté velrybě. Jednou jsem seděl u moře, šplouchal jsem nohama ve vodě a díval se na ptáky a na oblaka. Tu mě něco zalechtalo na patě. Dívám se, co to, a tu vidím velrybu, velikou jako... nevím co. Tuze jsem se lekl a ona povídá. Polekal ses. I odpovídám uctivě. Prosím, ani ne tak moc. A tu se ta velryba vyšplouchla z vody ven a byla ještě větší než nevím co. A povídá. Mám já to trápení. Dívá se smutně na vlny, ocasem šplouchá sem a tam. Povídám. Copak? A ona na to. Ale tlustá jsem s odpuštěním až hrůza. Nemotorná. Docela se stydím. Už ani nevím, co mám dělat. Jen tloustnu a tloustnu. Všechny ryby se mi posmívají. Velrybajzla. Všechno zblajzla. Kdybych tak věděla, kdo by mi od té tloušťky odpomohl, dala bych mu za to nevím co. Tu jsem dostal nápad. Řekl jsem velrybě, aby se teple oblékla a až bude v poledne nejvíc pálit sluníčko, aby vylezla z vody ven a skákala 2 hodiny přes švihadlo. Ale rychle, bez odpočívání a nepila přitom ani trošinku vody. Když to bude poctivě dělat celý měsíc, zhubne, až se podiví. Ona moc nevěřila, že by to pomohlo, ale řekla, že to zkusí. Já jsem pak musel utíkat domů, protože mě volala maminka. A na velrybu jsem docela zapomněl. Potom jsem byl celý dlouhý čas nemocný. A když jsem se konečně uzdravil, zase jsem běžel k moři. A díval jsem se na ptáky a na oblaka a šplouchal jsem nohama ve vodě. Tu mne zase něco zalechtalo na patě. Hned jsem si vzpomněl na velrybu. Dívám se do vody, kde je, ale velryba... nikde. Jen taková štíhlá štika. Povídám, to jsi ty. A já myslel, že je to velryba. Štika se směje a říká, ta velryba, to jsem já. Poslechla jsem tě a pomohlo to. Poctivě jsem skákala přes švihadlo a všechno tlusté je pryč. Už se mi nikdo neposmívá. Jsem teď štíhlá a mrštná. Ty jsi mi k tomu dopomohl. Řekni si, co bys chtěl.
1: Nevěděl jsem, co bych chtěl. A dokonce jsem se začervenal. Povídám jí, co bych mohl chtít za tak obyčejnou radu?
0: Ona se usmála a potopila se. Za chvíli vyplavala a v puse měla růžovou mušli. Tu máš. Dala mi ji do ruky a plesk. Byla pryč. Zanesl jsem si růžovou mušli domů. A teprve... když jsem jednou ležel v posteli, přišel jsem na to, jaká je to mušle podivná. Ležím a přikládám si ji k uchu, šumí livní moře. A poslouchám s údivem. Hraje v ní překrásná hudba. A když dohrála hudba, ozval se hlas
1: a vykládal mi překrásnou pohádku. Skončila pohádka a zase bylo slyšet cosi pěkného. Tiše ležím, poslouchám a tak jsem se zaradoval, že to ani vypovědět neumím. Chtěl jsem potom té velrybě, co se z ní stala štika, ještě jednou pěkně poděkovat. Kolikrát jsem šplouchal nohama v moři a čekal na ní. Ale už mě nikdy nic na patě nezalechtalo.

0: Blutí, bacha.
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stek, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
4: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
3: Tady jsem!
6: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
3: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Wurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
3: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Nuško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
3: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pášata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
4: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolíš, hochu? Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
4: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Přijdete zase?
2: Jasan.
3: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
3: Tutově.
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: A teď ještě jednou.
8: Šeptá srnec, šeptá srně.
9: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, hvízdne zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehleď na André, ach sakrble.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará, nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá, tomu, kdo se dobře dívá, vždy je do tralala. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na antré, ach sakrble, ten sukces

kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrné.

0: žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš. Ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Figy hádanka.
2: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
1: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
2: Zloděj!
1: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají na fukovací balonky.
2: Ty jsi to řekl.
1: Je

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 8:55. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
2: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
1: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
0: už jde, už slyším Kruma!
1: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
0: už je tu, už je tady!
1: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Šimšala bum bim. Bonjour. Bonjour. Kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den. Přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace. To je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkrát, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se ihned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný ký a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel a jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný ký. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kej a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kijem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál

venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící 1 centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel cosi praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl. Ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid. Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k silákovi. Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík,

0: žádal si maso.
1: Pakuj se, ty tichošlápku,
0: ocekl mu jedlý vrtil.
1: Žádného masa ti netřeba.
0: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlý vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul a než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, poprávu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kyjem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal jí vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů. Ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kyj a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil, a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.

0: Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Co je to?
0: Zakopané pastelky!

0: Honzovi boty.
1: Jednou šli boty do světa a zapomněli s sebou vzít nohy. A tak nohy s sebou nevzali Honzu a Honza, místo aby šel za štěstím, zůstal doma za pecí.
0: Boty ušly už pořádný kus cesty, když najednou levá řekla pravé.
2: Pravá? To se nám to lehce vyšlapuje, jako bychom Honzu ani nenesli.
0: Poslouchej, levá, řekla pravá. Vždyť se mnou Honza opravdu nejde.
1: Levá se podívala a vidí, že pravá jde prázdná a zlostně na ní vyplázla jazyk ze šněrovadel.
0: No počkej, tak ty si jdeš jako na candrbál a já nesu Honzu sama.
2: Ale neneseš pravá, vždyť jsi také prázdná. Honzovi nohy jsou na peci bosé.
0: Pravá povídá. Co budeme dělat, levá, to abychom se pro Honzu vrátili?
2: Dobře, řekla levá. Já pro něj dojdu.
1: A šla.
0: Pravá zatím čekala na cestě do světa.
1: Levá přiběhla k Honzovi do světnice a postavila se před pecí.
2: Honzo, vstávej, musíš přece s námi do světa najít štěstí.
0: Honza si protřel oči, líně vykoukl ze za pece a povídá.
3: Když si tě obuju, levá, budu skákat po jedné noze, to bych se pěkně uštval, zůstanu, kde jsem.
1: Levá běžela za pravou na cestu do světa.
2: Pravá, musíš tam běžet. Honza si tě musí obout, já tady na vás počkám.
0: Pravá běží za Honzou, ale z půly cesty se vrátila. Ty jsi ale hloupá, levá. Vždyť by zas skákal po jedné, kdybys nešla se mnou. Potřebuje nás obě. A vrátili se pomalu k Honzovi.
1: Honza zatím tvrdě usnul.
0: Venku se setmělo a noční vítr si ustlal u komína, aby trochu ohřál své profoukané tělo. Hvězdy, jedna za druhou, jako tiché procesí, vyšly na nebe a každá na svém místě rozžehla lampu.
1: Boty si stouply k peci jedna vedle druhé a svými pěkně vykrojenými jazyky si pošeptali, že už Honzu budit nebudou, že za štěstím půjdou, až ráno kohout zakokrhá svou kokrhavou písničku.
0: Druhý den, když kohout dokokrhal, obuli se boty do Honzy, aby už vstal.
1: Honza poslechl, obul se do bot a šli.
0: Raz, dva přes náves, raz, dva přes louku.
1: Tři kroky přes les, čtyři kroky k potoku. Na břehu potoka se zastavili.
0: Levá, křikla pravá. Spadla si do vody, rychle ven. Pravá se podívala ze břehu do vody a polekala se. Obě jsme spadli do vody, utopíme se, neumíme plavat.
2: Ale jak to, že jsme suché?
1: Sáhla si na pravou levá.
0: Vždyť my stojíme na břehu, divila se pravá. Tak to máme ve vodě kamarádky.
2: Zdá se, že je jim tam dobře. Tahle voda není ani mokrá, podívej. Stojí si v ní, ani plavat nemusí.
1: Ukazovala levá na boty ve vodě.
2: Pojď, půjdeme za nimi a budeme si hrát.
0: A boty zavedly Honzu do potoka. Plácnul tam sebou jak široký, tak dlouhý, až voda cákala na všechny strany.
1: A také boty se pořádně napily.
3: To byl tvůj nápad, bručela pravá levé.
2: Ze které Honza právě vyléval vodu.
0: Takhle namočené do světa nemůžeme.
1: Rozhodli se boty a mokré šlápoty se za nimi táhly zpátky k Honzově chalupě.
0: V noci, zatímco se u pece sušili, domluvili se, že tentokrát až po třetí vyjdou do světa, nesmí už provést Honzovi žádnou hloupost, nebo by štěstí nenašel. A Honza bez štěstí, to by nebyl žádný Honza.
1: Když kohout do třetice zakokrhal, byly už boty s Honzou v půli cesty.
0: Šli, až došli do královského města.
1: Domy s podloubím byly pěkně stavěné, náměstí dlážděné, ulice značené, kočáry zlaté a stříbrné, koně okovaní, ale lidé tu chodili všichni bosí. Honza se musel smát, když potkával bohaté pány a paničky, co od hlavy až k patě vězeli v hedvábných kabátcích, brokátových sukních, samá krajka, zlaté řetězy a korále, prýmky a ažury, lemování a štykování, a spod té nádhery jim vykukovaly holé palce a paty. Palce v zimě na sebe brali barvu do modra a do zelena a když přituhlo, hráli dokonce do fialova. Honza se ptal, proč tu nikdo nenosí boty? Ale lidé to slovo neznali a poslali ho ke králi.
0: Před královským palácem stály kádě s vodou a báby, co za nimi seděli, každému myli špinavé nohy a malovanými pinzetami tahali královým hostům z chodidel trny od růží a od kaktusů, střípky skla a mastičkáři vedle nich léčili puchýře od kopřiv a od mravenčího štípnutí dávali obklad těm, kdo sklouzli po banánové slupce nebo schnilém jablíčku.
1: Sám pan král měl královské nohy, královsky omrzlé, a balili mu je do královského šátku.
0: Ale šátek se mu někdy rozvázal a zůstal ležet uprostřed královské komnaty a pak král šlápl bosou nohou na studenou mramorovou dlaždici a hned se rozstonal. Kýchal a pro samé kýchání nemohl královat.
1: Královská princezna zkoušela chodit po špičkách nebo jen po patách, co chvíli se o něco píchla a kvikla jako malé štěně, když mu někdo přišlápne ocásek. Jednou si navlékla na nožky královské rukavice, ale vypadala v nich jako vodnice. A tak přestala vstávat z postele a byla bledá, bledší a nejbledší.
0: Král si lámal hlavu jak pomoci a určitě by si ji byl dočista zlámal,
1: kdyby zrovna v té chvíli nevstoupil do královské síně Honza.
0: Postavil se před krále.
1: Levá noha obutá v levé botě.
0: Pravá noha v pravé botě.
1: Boty byly ušněrované, jak se patří při královské audienci.
0: Jazyky, to se ví, zastrčené, svršky naleštěné, podrážky očištěné.
1: Radost pohledět.
0: Honza se uklonil.
1: Uklonili se i boty.
0: Král v životě nic takového neviděl. Ze samého divení se mu řeč schovala někam za královský trůn a nemohl ji pěknou chvíli najít.
1: Pak udělala řeč kuk a řekla královými ústy Honzovi.
0: Jsi jistě bohatý a mocný. To, co bych zamkl do své královské pokladnice jako vzácný skvost, nosíš na nohách, jako by to byla obyčejná věc. Kdybys mi ten poklad dal, udělal bych tě svým spoluvladařem.
1: Honza, to se ví, boty králi dal. A pan král běhal po královských zahradách, skákal přes královské potoky, klouzal se na královské klouzačce, kopal do královského míče a naučil se šněrovat levou a pravou na 10 způsobů.
0: Když už toho královského skotačení měli levá a pravá zrovna dost, zanesli pana krále do královské postele, král si dal boty pod polštář a usnul.
1: Boty nezapomněly na Honzu.
0: Litovali ho, že zůstal bos. A tak našeptali v noci králi do ucha, aby udělal Honzu královským obuvníkem.
1: Že pak už je panu králi ještě lepší boty, než je levá a pravá.
0: Hned jak se král druhého dne probudil, zavolal vyššího kancléře a písaře a diktoval jim svoje rozhodnutí. Jan, řečený Honza ze Zapetce, se povyšuje do stavu šlechtického a ustanovuje se za ševce královského.
2: Sláva! Skákali levá a pravá radostí a musel v nich skákat i král. Jen Honza se té slávy polekal.
0: Vždyť jsem v životě žádnou botu neušil.
2: Obrátil se na pravou a levou. Ale boty k němu v noci po špičkách přišly a od posledního slavičího zatrilkování do prvního kohoutího zakokrhání mu vysvětlovali, jak jsou ušité.
0: Předvedli podrážky, svršky, podpatky, dírky, tkaničky a obšívání. Pro začátek si šlápli do bílé mouky a udělali před Honzu na koberec ťápoty. Honza je ráno obstřihl, přišel svršky z teplé plsti a měl pro krále bačkory.
2: A pak to šlo, jako když petrželku do polívky krájí.
0: Seděl na verpánku jako na trůně, měl stříbrné dratve.
2: Z diamantů floky.
0: A zlaté kladívko.
2: Šil boty pro krále, pro princeznu, pro hrabata, pro kupce, kupcové a kupčata, pro selky, sedláky a sedláčata, pro kováře, pro cukráře, perníkáře, pro štítaře, zbrojíře a údržbáře. Všem spravedlivým šil boty na míru.
0: A všem lichvářům je krátil, aby pořádně tlačili.
2: A tak vládl Honza spravedlivě a ševcovské království bylo šťastné království. Na levou a pravou, kterého k tomu štěstí přivedli, Honza nezapomněl. Dal si ty obě boty namalovat do královského znaku
0: a Honzovi děti, Honzíčci a Honzičky je měli ve veliké úctě.

0: Štěstí má ten, kdo se umí hloupě smát.
1: Digi básnička.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

0: Holka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec. Má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk. Než ovdověl. Měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
5: Digi hádanka.
6: Datel čuká. Čuky čuk. Proklepává starý buk.
7: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
6: Bude jako valibuk. Čuky, čuky, čuky, čuk.
5: No a teď ještě jednou.
6: Datel čuká, čuky, čuk. Proklepává starý buk.
7: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
6: Bude jako valibuk. Čuky, čuky, čuky, čuk.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
8: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách, teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno, to jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prý nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je velikej a naježenej, toho tak snadno nepřeperu a nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myš myšáčí písklata.

0: Rada osmá.
1: Dodržuj i u jídla
2: společenská pravidla.
0: Takže budeme hovořit o 100...
2: O 106.
0: Ale ne o 100...
1: O 100 nožce.
0: O stolování. Ne na recepcích nebo na hostinách. Povíme si o jednoduchém stolování doma. K němu patří především stůl, že ano?
2: Neříkej, tati, já myslel, že se stoluje na lustru.
1: Jenže to by bylo lustrování a ne stolování, víš?
0: No jen se nesměj, Hurvínku, díval by ses, v kolika rodinách se všechno jídlo odbývá u sporáku, z kastrolu, pouze lžicí.
1: Jej, Danánky, oni nemají stůl.
0: Stůl mají, ale nemají...
2: Židle, žano.
0: Nemají dobré vychování.
3: No a taky třeba nevědí, že takové odbité jídlo je nejenom nepěkné, ale taky nezdravé. Hezké stolování dá ovšem o trošičku více práce, viď, Máničko?
1: No, stůl k jídlu totiž upravuju já, Hurvínku.
2: Upravuješ? No. Víte, stůl?
1: Jo.
2: Co pak jste červotoči?
1: Joj, Danánky, upravuji znamená, že dám obrus, talíře, příbory, skleničky, ubrousky a nějakou kytičku.
2: Jako salát?
1: Jo.
0: Jako ozdobu přece. A ruce Máničce neupadnou. Taky bych takovou pomoc uvítal, Hurvajs.
2: Aby ne, jenom jestli to můžeme od Máničky žádat.
0: Co žádat?
2: Aby nám chodila prostírat stůl.
1: Já.
0: Proč, Mánička? Ty nemáš ruce? Takhle může doma pomáhat každé dítě.
3: Jistěže. A když je stůl připravený...
2: Tak si sednu.
3: Kde pak?
2: No přece nebudu jít ve stoje.
3: Ne.
2: Nebo dokonce v leže.
3: Počkáš, až usednou dospělí a pak si teprve sedneš. Vzpřímeně. Lokty se neopíráš o stůl a nehoupeš se na židli. A co s látkovým ubrouskem?
2: Tím si utírám pusu a ruce.
0: Dá rozum, že si s ním nečistíš dřeváky. Ale kam si ho dáš, no? Rozložíš si ho na klín, žano, protože víš,
2: že jsem čuně a mohl bych se počunčat.
0: Ale ne.
2: Vždycky mi to říkáš, tati.
1: No, tak to Hurvínkovi najednou neupírejte, pane.
0: Dáš si ho na klín, protože víš, že ubrousek se nestrká kam?
1: Do pusy.
0: Jsi snad sisel, že se nezastrkuje za límeček, žano.
2: Za límeček, ano.
0: Jíst. Začínáme všichni najednou.
2: A kdo to odstartuje, tati?
0: Odstartuje, jídlo není závod. Ale nemůže se už cpát, když já si teprve nabírám polívku.
3: Ano, ještě před jídlem si navzájem popřejeme dobrou chuť. A také za drobné úsluhy při jídle si vždycky děkujeme.
2: A konečně se dáme do té polévky, ne?
1: Jo, počkej. A co když je horká?
0: No, co uděláš,
3: když je horká?
0: No, co uděláš?
1: A většinou si spálím pusu.
2: Máš přece v puse vítrdítko, vyfoukáš si.
3: Ale to je nespůsobné.
0: No, jistě.
3: A taky si divoce nemícháš.
0: Samo sebou.
3: Musíš
1: si přece jenom spálit pusu, že ano?
0: Řekněte něco, paní Kateřino. No,
3: musíš chvíli počkat, ne?
0: Ano.
3: No. A při jídle samozřejmě nestrkáš.
0: Ano.
3: Nemlaskáš.
0: A taky tak.
3: Necinkáš příborem.
0: Jo.
3: A nevylizuješ talíř.
0: A hlavní jídlo se nikdy nepodává. Na čem?
1: Je Danánky, na stole.
2: No, pod stůl si s ním vlezeš, ne?
1: Asi, aby mi ho nikdo neudobával, víš?
0: To se ví, že se podává na stole, ale nepodává se na jakém talíři, no?
1: Na špinavém.
0: No, to dá rozum. Ale na hlubokém talíři podává se vždycky...
1: Na čistém.
0: Na mělkém, šmankoté. Aha. A jí se vidličkou a nožem. Nemusím snad zdůrazňovat, že vidličku držíš...
1: V ruce, prosím.
2: Jež to nůž nohou, viď, Máni. Vidličku držíš v levé ruce, když to nůž...
1: Nohou neudržíš, nepovídej.
2: V pravé ruce přece.
3: Správně. Ovšem nožem pouze krájíš, nikdy ho nepoužíváš místo vidličky. A neolizuješ ho, protože by ses mohl zranit. Krájíš pouze...
2: Svoje jídlo a neudobávám taťuldovi, jasně?
3: Ano, ale každé sousto...
2: No nepočítám a neloudím, taky jasné.
3: Ale jistě, ale každé sousto si ukrojíš zvlášť. Nenakrájíš si všechno najednou a nejíš jenom vidličkou.
0: A co uděláš, Hurvínku, když mezi jídlem dostaneš žízeň?
2: Dám si asi nohy křížem. No napiju se přece.
0: No dobře, napiješ, samo sebou. Ale na něco jsi zapomněl.
1: Jasně.
0: Je?
1: No, musíš...
0: No?
1: Musíš otevřít pusu hulínku. Se zavřenou pusou se nenapiješ, ani kdyby ses rozkrájel.
0: Ale ne, přece před napitím si utřeš pusu ubrouskem, abys neupatlal sklenici od masnoty třeba, že ano.
3: A Máničko, po dojedení odložíš příbor na talíř vedle sebe.
0: No?
1: Na talíř vedle mě. Jde nanky, co pak jsem na talíři.
3: Příbor je na talíři, bez tebe.
2: Máni, příbor je vedle sebe a ty jsi bez sebe, no.
0: Ty jsi tomu dal. Podívej, Máničko, když položíš nůž křížem přes vidličku, znamená to...
3: Že se třeba chceš napít a pak v jídle pokračovat.
0: Ano, když položíš na talíř nůž rovnoběžně vedle vidličky... Tedy, když leží vedle sebe?
3: Dáváš tím najevo, že už si dojedla.
0: Tak.
1: Aha, a stejně bych se na talíř těžko vešla, že ano?
0: No, že ti to došlo. Každé stolování zakončíme přáním dobrého zažití. No, vychované děti pak sklidí se stolu, případně umí nádobí.
3: A ještě něco. Zbytky jídla ze zubů se odstraňují výhradně párátkem a ne u stolu.
0: Stejná pravidla jako pro stolování doma platí i pro stolování po. No, v po.
2: V pondělí.
0: Ale ne, v po, no.
1: V ponožkách.
0: V pohostinství, šmangote, čili v restauraci, nebo v školní jídelně.
3: Právě. A tím o stolování končím.
4: Jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si nahoněnou s motýly. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který

vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni odněkud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té voňavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to voňavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, všeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka. Divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole. Dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co

se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleď se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbyla ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleď. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo. A místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměli čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosili šťávu, druhé s ní míchali a jiné zas mávali křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu. Vzdychlo si štěně. Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět? Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou ťap, ťap, ťap. Něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem?
Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo. Přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi, přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj, ať ti neutečou. Uf, žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytili sami, zamotali se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutáleli se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne... Vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřelo oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se a když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. Tak včeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hihlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do Dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
3: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: mám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá, vykřikl kvapník. Já chvátám. Chvátejte taky. Utíkejte. Zachraňte se. A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hleděl rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Pa, řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř...
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kuřátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: hoteli, malovaný víte, aspoň bílý. Slepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Tví, ta, moje kuřátko, papá, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: o čertovi, který neměl rohy.
1: Pohádka na ř ve všech pozicích.
0: Čertík Vavřinec měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl, jako správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert. Přesto však mu něco chybělo. Přece rohy. Čertík Vavřinec neměl rohy. Příšerná ostuda. Věřte, nevěřte, čert bez rohů to není opravdický čert. Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil. Jednou si vyřezal rohy z březového dřeva, ale vydrželi jen do zítřka. Když ve středu přikládal uhlí pod kotel, přeskočila jiskřička a rohy schořely. Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho. Takový beran, ten má překrásné rohy. Otevřel pekelné dveře do kořán a běžel hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec křičel: uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy. Uhlíř nechtěl přijít o berana, tak řekl: dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a přikládat do medíře. A pro sebe si pomyslel: než se sešeří, snad nějaké řešení najdu. Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstala na pořád. Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala uhlířova žena, Jiřina. Vavřinče, pojď na večeři! No což, ještě se před cestou navečeřím, pomyslel si čert. Měli vepřo, knedlo, zelo a Vavřincovi tak chutnalo, že snědl 13 knedlíků. A přestože měl plné břicho, přidal si i třešňový koláč. Pak se k němu přibatolila tříletá uhlířovic Mařenka a povídá: to je dobře, že nemáš rohy. Já bych se rohatého bála. A uhlířova žena řekla: Vavřinče, zítra budou k večeři řízky. To rozhodlo. Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim dařilo. I když každý den neměli vepřovou pečení a řízky, stejně Vavřince přestali trápit jeho rohy. Vždyť v pekle kuchař vaří jen připálenou řepu a přepepřenou přečku.

0: Ančka a myš. Žanetka byla nová vosková panenka. Jako Holanďan mohla říci mamá, když byla nakloněna dozadu nebo dopředu. Měla krásné zlaté kadeře z pravých vlasů. Mohli se jí česat, zaplétat, kudrnatit, čechrat, aniž by se zcuchali. A Ančka byla nesmírně pyšná, když se Žanetka stala členem jejich rodiny. Ale teď se Ančka hrozně zlobila. Ještě ke všemu se jí rozpárali dva stehy na hlavě, když si rukama stahovala obličej, aby se jí zakabonil. Ale jakmile si přestala držet obličej, narovnal se jí zase a ona se opět vesele usmívala. Vy byste se také jistě zlobili. Ono se totiž Žanetce něco stalo. Něco anebo někdo se vkradl v noci do dětského pokoje, když panenky spaly, a ohryzal všechen vosk z Žanetčina krásného obličeje. A teď všechna Žanetčina krása zmizela. Je to ale drzost, hubovala Ančka a objímala Žanetku. Něco se musí stát, rozčilovala se malá Francouzka a dupala nožkou. Jestli chytím toho darebáka, pak mu, no já nevím, co mu udělám, láteřil vojáček, který dovedl být někdy hrozně přísný, ačkoliv se málo kdy hněval. Tady je díra, kterou jsem vnikl, vykřikl strýc Klement z druhého pokoje, pojďte se podívat. Panenky běžely k strýci Klementovi, který byl na všech čtyřech. To je asi to místo, pravila Ančka. Musíme tu díru něčím zacpat, aby sem ten darebák už nemohl. A panenky scháněly po celém pokoji hadry a kusy papíru, čím by zacpali myši díru.
1: Mně se zdá, že jsem v noci slyšela nějaké hryzání, rozpomínala se jedna z krejcarových panenek. Víte, já jsem si vyprosila ještě kousek koláče včera při večeři a potom jsem nemohla usnout.
0: Mezitím, co panenky takto rokovaly, Marcela běžela dolů s Žanetkou ukázat jí mamince a tatínkovi. Ti přišli s Marcelou potom do dětského pokoje a hledali, až našli myší díru. Ach, proč nehryzala mě, ptala se Ančka sama sebe, když viděla Marcelin lítostivý obličej. Protože, jak víte, Ančka nebyla nikdy sobecká. Tatínek vezme Žanetku sebou do města a tam ji nechá opravit obličej, že bude jako nová, těšila maminka Marcelu. A tak byla Žanetka zabalena do jemného hedvábného papíru a odnesena. Později toho dne vrazila Marcela do dětského pokoje s rozkošnou kočičkou, což nesmírně překvapilo panenky. Marcela představila kotě všem panenkám. Její jméno je Botička, protože má bílé pracičky jako botičky, řekla Marcela. A tak Botička, šťastný tvoreček, si hrála s krejcarovými panenkami. Vláčela je po pokoji, hrála si s nimi, jako by to byly myši, a panenky se velmi bavily. Když Marcela nebyla v pokoji, Botička objala předními prackami Ančku, zadními se odrážela o podlahu a tak se kutáleli po celém pokoji. Kočička naježila hřbet a dělala, jako by se hrozně zlobila, blížila se ze strany k Ančce a když byla u ní, skočila na ní a točila s ní po podlaze, až jim oběma hlavy tloukly o podlahu. Bum, bum, bum, bum. Botička spala v dětském pokoji a první noc se jí hrozně stýskalo po mamince, protože to bylo poprvé, co byla od ní pryč. Přestože se jí dobře leželo, odpočívala na Ančce, nemohla usnout. Ale Ančka byla moc ráda, že kotě leží s ní, i když bylo těžké. A jak začalo plakat po mamince, konejšila je, až usnulo. Jednoho dne se Žanetka vrátila domů. Měla nový voskový obličej a byla ještě krásnější než dřív. To už byla Botička členem rodiny a už v noci neplakala. Dověděla se již také o myší díře v rohu pokoje a kterak myška ohryzala Žanetčin voskový obličej. Umínila si tedy, že bude spát jen jedním okem. Jednou pozdě v noci, kdy jen Botička byla vzhůru, vyskočila maličká myška z dírky. Botička skočila po myšce, přičemž narazila na dětské piano, až všechny klávesy uhodily, což probudilo všechny panenky. Utíkali ke kotěti, které sedělo vrčíc s malou myškou v tlance. Och, jak myšk vyčela! Ančce bylo myšky líto, ale nechtěla také, aby podruhé ohryzala Žanetčin obličej. Řekla tedy myšce, máš být chytřejší a nelézt sem, když Botička je s námi. Proč nejsi ve stodole, kde bys neničila nic cenného?
1: Já nechci nic ničit, vykvikla myš. Dnes je to poprvé, co jsem zde.
0: A tak ty nejsi ta myška, která ohryzala Žanetčin obličej? Ptala se Ančka.
1: Ne, ne, odpověděla ustrašená myš. Šla jsem navštívit myši ve zdi a dívala jsem se, jestli tady nejsou nějaké drobečky od koláče. Mám doma ve stodole 3 dětičky a nikdy jsem nehryzala ničí obličej.
0: Ty jsi tedy maminka, otázal se strýc Klement.
1: Ano, kvíkla myška. A pustili mě to kotě, poběžím rovnou k svým dětem a už se sem nikdy nevrátím.
0: Pusti, Botičko, křičeli všechny panenky. Má doma 3 dětičky, prosíme, pustí.
1: Ani pomyšlení, zavrčela kočička. To je první myš, kterou jsem chytla a taky s ním.
0: Ach, teď teprve začala maminka myška kvičet. Jestli ji nepustíš, tu myšku, tak si už s tebou nebudu nikdy hrát, řekla Ančka.
1: Ančka si už nikdy nebude hrát s Botičkou, opakovali ustrašeně všechny panenky.
0: To, panečku, to už bylo smutné, když si Ančka nechtěla s někým hrát. Ale Botička jen něco zavrčela.
1: Všechny panenky běžely do jednoho konce pokoje, kde si Ančka se strýcem Klementem něco šeptali. A zatímco si šeptali, Botička vždycky na chvilku myšku pustila, nechala jí kousek běžet, aby ji potom zase chytla a házela si ji mezi prackami. To dělala tak dlouho, až chudák myška byla už tak zmožená, že nemohla skoro ani utíkat. Kočka nechala myš utéci až k samé díře a potom ji teprve chytla, protože věděla, že ji nemůže uprchnout. Ančka pozorovala, jak se myška těžce vleče k otvoru ve zdi a bylo jí do pláče. Konečně, když se kotě chystalo znovu na myš skočit, Ančka ji pevně objala kolem krku a držela. Utec, utec, myško, křičela Ančka, zatímco kotě sebou zmítalo na všechny strany. Strýc Klement pomohl myšce do díry a tak byla milá myška přece zachráněná. Když Ančka Botičku pustila, byla kočička hrozně rozlobená. Svými dlouhými drápky škrábala Ančku. Ale Ančka se jen usmívala. Vždyť byla přece sešita jehlou a nití. A když to jí nebolelo, jak jí mohlo ublížit škrábnutí kotěte. Konečně se Botička zastyděla a šla si k díře lehnout a doufala, že se myška vrátí. Ale ta už se nikdy nevrátila. Ta už byla se svými dětmi vzadu ve stodole a varovala je před koťaty a kočkami. Všechny panenky už byly v postýlce a usínaly. Tu poznala Ančka, že něco na ní skočilo. Byla to Botička. Ančka cítila na svém hadrovém obličeji teplý růžový jazyček. Usmívala se laskavě a radostně, protože si Botička na ní skočila a s ní přece jen se usmířila. Tak Botička usnula na Ančce, která se široce usmívala a snila o zítřku.
2: A teď teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
3: Myšandy a myšpekulíni, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a zrovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek o čištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás to samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistějí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistějí větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlejch vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobují kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Peace, klata.

0: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
0: povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit?
2: Nepak,
0: řekl Křemílek.
1: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
1: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Ondra je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
2: A radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
2: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
2: Tak si tu, no,
0: řekl Křemílek.
2: A co nám vlastně chceš?
0: Povídá Vochomůrka.
3: Já jsem přišel pokácet komín,
0: křikl Kazbunda.
2: A proč si nám ho přišel pokácet?
0: Řekl Vochomůrka.
3: No, protože... proto,
0: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
2: Kazbundáku, nestrkej nám do komína!
0: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
2: Co teď?
0: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal.
2: Hurra!
0: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
2: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
0: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
2: Ale to je všecko od špatného ládování,
0: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
2: Dobrý, už můžeš

0: A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
2: Ty někam jdeš?
1: Podivil se Havran.
2: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
1: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.

0: klamalá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese. Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba. No prosím, prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s havranem.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
0: Jak se rákosníček nepostaral o teplo? Zahrází rybníka brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
3: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
0: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí. Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj kůži místo ještěrčí.
0: No jo, co já? Přidal se Skřítek. Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
4: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
0: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude být sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost.
3: Ale nezoufejte, mladá paní, konejšil jí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
4: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň 4, aby tak bylo 4x větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit,

0: kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem brčálníkem opravdu oteplilo. No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody. Jenomže skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
1: Jejejej, nějak se to pokazilo, Jáno,
0: obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
1: No jo, no, asi mělo být těch zrcadel ještě víc.
0: Uvažoval skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
1: No jo, no, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
0: Povzdechla si smutně Terka.
1: Ne, nic není ztraceno.
0: Ohradil se Rákosníček.
1: Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
0: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
1: Oteplení!
0: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
1: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
0: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
1: oteplení, oteplení.
0: Sotva se skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
1: Tak to jsem vás, Rákosničko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte. Jen se čkejte,
0: protestoval skřítek.
1: Ještě se neví, co tomu řekne Rosnička.
0: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
1: Já vím,
0: skočil jí do řeči skřítek,
1: aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i Rákosníček.
0: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most. Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou. Jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zazházeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka. kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu, uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí, ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i rackové si klidňouce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovi o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo, otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách, proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to, pan Josef, Jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by jel loďkou po malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jaký je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky, Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opřej o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk. Hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší. jak často vykládá v hostinci u měšťánků. Cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.
1: Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem, panamákem. Dědeček měl ten klobouk velice rád, Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé jako tenisáky, některé jako balony na volejbal, rostly všude, u vrátek i u verandy a některé dokonce i na cestičce. Jak je to vůbec možné, tolik zelí, kde se to pořád bere? Divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Než snědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200. Ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub divil ještě víc. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavu a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenomže dědeček měl svou hlavu a honil bělásky, jak jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal. A když nedělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. Ale dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nezdržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky? Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýli najedli, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíř, rajská jablíčka, a Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady bylo veselej. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub. Třeba panamák. To je nápad, volali bělásci. Zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říct a v poledne, když dědeček vařil oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Kdy pak mám svůj panamák? Scháněl si dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu. Je to překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouku na každý den jeden. Tomu nerozumím, bručel si dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou, ale Jakub řekl, co je na tom divného? Tady by přece rostly i hrnce, ale nadsázet hrnce, klobouky jsou lepší. Klobouk je dobrá věc, mračil se dědeček, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost. Počkal, až klobouky dozrají a když byly veliké a krásně žluté, všechny je otrhal a odnesl na půdu. Bylo jich asi 200 a sotva se tam vešly. Tak vidíte, řekl Jakub Bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A Bělásci věděli, že to mají tak trochu na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak jeden Bělásek se tukl do čela a řekl, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka. Ty jsi se zbláznil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka a víš, jaké to je? Co bych si počal, kdybych měl 200? Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat, řekl Bělásek a pošeptal něco ostatním motýlům. Bělásci se začali usmívat a všichni volali na Jakuba. Zasad dědečka, uvidíš, že to dobře dopadne. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z Bělásky z jednoho talíře a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale Bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byly docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostly a zrály a měli čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z Bělásky, kdy je otrhá. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, k čemu by mělo být na světě tolik dědečků a křičeli jeden přes druhého. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou honit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, vzdychali Bělásci. Ty jsi přece jenom loupý chlapeček. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří o rýč a o konev a o hrnce v kuchyni. Vypadalo to všelijak a Jakub běžel mezi ně a volal, dědečci, tohle nejde, takhle si ublížíte, nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat taky jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní? Volali zbývající dědečci. A Jakub se zamyslel a pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a řekl, budete si se mnou hrát, co jiného byste chtěli dělat. A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden sázal zelí, druhý ho sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co ještě. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého pěláska a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném, a Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od Bělásky.

Tak vy se ptáte na tu oslí kůži. Mši kožalů říkáte, proč ji nezbavil chlupů a nezměkčil olejem? Proč ji nenapěl na buben, aby její zvuk srovnal krok vojáčkům? Proč ji neobarvil bíle nebo šarlatově a nevyhladil z ní pergamen pro učené knihy? Tak se ptá každý, kdo sem zabloudí. Vždycky odpovím, můj dědek a otec věděli, nač tu visí. A já na stará kolena nebudu nic měnit. Na téhle oslí kůži za těmahle dlouhýma ušima je zapsán starý příběh o mládí, stáří a lásce. Tenkrát v té kůži pobýval neobyčejný osel. Zpředu mu dávali, jak se patří seno, ale zezadu z něho na místo oslinců padalo s odpuštěním zlato. Dáte si víno z bezinek, mám ho od baby z lesa. Pro zdraví. Tak, na zdraví. Každý se mě ptá na tu kůži a já ten příběh vyprávěl už tolikrát, že někdy nevím, jestli jsem ho nezažil snad sám. Že někdy nevím, jestli se to všechno nestalo teprve včera. Zastřená zrcadla, kahance na půl konotu, 3 měsíce trval smutek po královně. A kolik to mohlo být, princezně? 16? 17? Už nevím.

0: slyšíš? Co to má znamenat?
1: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
0: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
1: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
0: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat?
1: Princezno.
0: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
1: Princezno.
0: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdát.
1: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
0: A jaký je?
1: Kdo pak to, princezno?
0: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
1: Je prý to dosud krásný muž, princezno. A moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
0: Zlatonosného osla, to je legrační.
1: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
0: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
1: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
0: Aha, už je to tady. Co jen snad?
1: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. Je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Vít vám, jako že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.

0: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
1: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
2: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
1: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
2: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
0: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
1: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
0: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
1: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
0: Do večera, ať tkadlený zpředu vlákna zjmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 švadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
1: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
0: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zasti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?
1: Asi vás nepřesvědčím, princezno. Jaké je tedy vaše druhé přání?
0: Druhé přání? Musím si to rozmyslet.

0: Tak si tu znova, dcerko. Král je moudrý muž a ví o věcech vzdálených i blízkých málem to, co já.
1: Chceš vidět ty šaty? Jsou nádherné. Poradíš mi ještě jednou.
0: Zas šaty? A nebo snad plášť? Tak poslouchej. Je něco. Sestra měsíce. Nezapaluje a hoří. Není to pták? A přesto poletuje. A v letu splní každé přání. Prý. Ze země není. Přesto na ní leží. A z toho, ať ti král, nechá šít nový plášť.
1: Sestra měsíce. No to nepřijde. Já utíkám a děkuju.

0: Princezno, včera na večer v království každý, kdo má nohy, chodil po venku a s hlavou sklopenou.
1: Já taky, králi. Já bych chtěla domů. Přece víte, když vám sejdu z očí, zapomenete na mě.
0: Ještě pár slov. Ti všichni, kromě vás, hledali po zemi létavice.
2: Ano, ano, ty nebeské posly, slečno. Pan král, jak vidíte, uhodl vaši hádanku.
0: A létavice jsou přece sestry měsíce. Vidíme je jen, když ohněm škrtnou noční oblohu. Některé schoří, ale nespálí nás. A jiné padnou na zem. Na ní pak leží třeba, že jsou z nebes. Lidé jich našli pěknou hromádku.
2: Za každý kus dal pan král stříbrný peníz.
0: Stříbrná kladívka každý kus rozbila. V tyglících ze stříbra se potom tavilo to vzácné kamení a dobří kováři vytáhli z něho tenké nitě. A zlatníci pak místo švadlenek...
2: A co to stálo, že vám skáču do řeči, ještě že pan král má toho dobráka osla?
0: Tady je váš plášť z létavic. Lidé, když je vidí padat, mohou mít přání.
1: Já bych už radši žádné neměla.
0: Tak tedy nemějte. A nebo jen jedno. Stejné jako já.
1: Králi, ty šaty, ten plášť, to je zázrak skoro. Vy jste moudrý, hodný a bohatý. Pro mne jste ale starý. Máte starou tvář

0: a vrásky a šedivé vlasy.
1: Přesto jsem to pořád já, princezno. Hodný a moudrý, jak říkáte. Tvář to je přece jen maska, která s námi chodí životem. A málo kdy jen podle tváře poznáte, jaký kdo doopravdy je.
0: Ach, králi, vám se to říká. Vždyť byste mohl být mým otcem. Nechte mě odejít. Jako dceru. Prosím vás.
1: Je pozdě, princezno. Už vás mám příliš rád. Ale jsem si jist, že všechno spraví čas. Ostatně máte ještě jedno přání.
0: Nechte mě odejít.
1: Přejte si všechno, kromě toho.
0: Všechno? Tak dobře.
1: Chcete si třetí přání rozmyslet?
0: Ne. Co jsi to říkal o tom oslovi?
2: Že jaksi nebýt té živé vzácnosti, která nese zlato, nemohlo by se vyměnit za stříbro na tyglíky, kladívka, kovadlinky a...
0: Králi, chci kůži toho osla.
2: Slečno.
1: Přijďte si, princezno, pro odpověď večer.
2: Já doufám, králi, že nechcete. To byste přišel o všechno.
1: O něco přijdu. Nabudu všeho.
2: Ona to jistě nemyslela doslova. Dostala, abych tak řekl, divný nápad. Takových měla od malička, ostatně já bych mohla...
1: Vyprávět, já vím. Snad až jindy. Teď zavolejte řezníka a koželuha.
2: Já bych to nedělal. Z čeho budeme žít?

0: Ach, ano, dvakrát, ach, slečno. Tak tohle je ten osel. Vlastně jeho kůže.
1: Doufala jsem.
2: Splnil jsem vaše přání, princezno.
0: A ožebračil se.
2: Zítra budete mou ženou. Podejte mi ruce. No tak. Uvidíte, že si zvyknete i na tu tvář. A pak za ní uvidíte mne.
1: Vždyť vás vidím.
2: Kdepak. Vidíte jen ty vrásky. Dobrou noc.
0: A mně dovolte, drahá žačko a princezno, abych šťastně vyslovil...
1: Nemůžeš mlčet, prosím tě. Ty, co jsi mě to učil? Samé hlouposti, jak držet koflík, tančit polonézu, co nesmím a co nemám chtít. Proč jsi mě nenaučil, co chtít mám a co mám pro to dělat?
0: To na to musí každý přijít sám.
1: Tak dobře. Asi máš pravdu. Zkusím to. A král ať není smutný.
0: To víte, slečno. Až se ráno vzbudí, až mu to, jak se říká, dojde. Rozhlédne se a osel nikde.
1: A oslí kůže také nikde a princezna za horama. Měj se tu hezky.
0: To bych rád věděl, jak to myslela. Za horama a nikde.

0: Tak už víš, jak to myslela?
1: Jak bych to řekl, začíná mi svítat.
0: Celou zem jsem nechal prohledat. I pod ní lidé nahlédli a jiní zase nad zem zlédli. Jako by se po ní slehla.
1: Nenašli nikoho?
0: Na cestě k horám jednu žebračku. Na místo pláště měla oslí kůži.
1: Oslí kůži? Nechci se umálit, ale nebyla to...
0: To víš, že byla. Změnila si tvář, na sebe vzala oslí masku. Kdyby se byla přikrčila někde ve stínu, nemohla by se lidem schovat líp.
1: Ta hanba. Slečna jak obrázek, proč jste pro ní neposlal vojsko na koni?
0: Vždyť už je dávno za horama. A i kdyby nebyla. Utekla jednou. Utekla by zas.
1: O králi, snad byste se, jak se říká, nevzdal. Slečna, proč to neříct, rovnou měla vždycky svou hlavu. Ale nechala se, tak říkajíc, obměkčit. Možná, že bych mohl...
0: Tak pojď. A vypravuj tomu, kdo ji odsud vyhnal. Jaká byla, když byla malá? Kam se ti schovávala? A co měla ráda? A co měla nejraději? No tak povídej. Povídej konečně. Máme spoustu času.

0: A hýbaj odsud, o bludo. Krávy bys uštnula. Do mlíka nasadila hádky a do obilí sněď. Abych teď nechala syňku vykouřit.
1: Nikdo mě nechce. Jako bych byla prašivá. Zas někdo jede. Musím pryč. Každý se mě leká. Proboha. On spadl z koně. Pane, pane, stalo se vám něco? Uhodil se asi do hlavy.
2: Nešťastnice, čeho se kuň lekl? Tebe, co? Ani se mu nedivím. Víš, kdo to tu leží?
1: Je krásný. Vlasy má jako žluté hedvábí a tvář bez jediné vrásky. Škoda, že má oči zavřené. Určitě jsou jako raní nebe. Nebo jako noc uprostřed léta.
2: Mluvíš, jako bys na ten kámen spadla sama.
3: Utíkej, než přijde k sobě. Sešleál by tě bičem.
1: Kdo je to?
3: Náš princ. Já se o něho postarám. Tak běž už, slyšíš?
1: Princ. Princ. A krásný. A mladý. Prý by mě sešleál bičem. To ne. To ne, pane. On by se uklonil. Vzal by mě za ruku a vedl zahradou kolem vodotrysku a pak po vysokých mramorových schodech. Protože jsem krásná a princezna.

0: Ty jsi tady ještě?
1: Nebreč. Princ už je na nohou a na koni. Nespadl poprvé. Chodí sem krotit koníčky. Ze zámku to má pár kroků.
2: Pár kroků? Pane, nechte mě u vás sloužit.
1: Tvář máš začouzenou jako mouřenin. O ta voslí kůže. I koně se tě lekají. Co s tebou?
2: Budu dělat všecko.
1: Copak? Děvečku bych potřeboval jako sůl.
2: To bych zrovna chtěla.
1: Jak dlouho se tak touláš?
2: Už ani nevím. Měsíc nebo dva. Piju mléko, které lidé nechávají na prahu skříťkům. Kůrky chleba kradu vrabcům.
1: Přestaň už. Budeš mít svou vlastní komoru, ale to ti povídám. V neděli radši zales a nevystrkuj nos, ať mi nesplašíš i lidi.
2: Tak vy mě děkuju mnohokrát.
1: To věru nemáš za co.

0: pak je. Já jsem zaspala. Ne. Je neděle. A ach, to je radost. Záda mě bolí, na dlaní mám puchýř od vidlí, ven nesmím. Ale to nevadí. Umiju si šmouhy z tváře. Tak, jak vypadám. Hezky. Dobrý den, princezno. Co budeme dělat? Přece oblékat se. Je neděle. A vy máte nějaké šaty? Že se tak můžete ptát. Samozřejmě, od samého krále. Takové nemá nikdo na světě, jsou zejmelí. A plášť je z létavic. Tady je mám, v uzlíku. Ty budou vypadat po tom harcování. A víte, že jsou, jako kdyby zrovna vyšly od švadleny? Takové šaty se nemačkají. Ach, vy jste krásná. To jste nevěděla? Prosím vás, v té kůži, kdo by to byl tušil? No, můžete jít. Čekám návštěvu, víte? Tak pa. Jsem tohle blázen. Návštěvu. Jak je krásný. Hlavu má jak slunce. A já pořád proč tak ráda vstávám? Ráda ho vidím na obloze. V noci se mi o něm zdává, ve dne na něj myslím. Ach bože, kdyby mě tak viděla, rovnou se do mě zamiloval. Pozval by si chudáka sedláka a strašně by mu vyhuboval. Jak si to představuješ? Skrývat přede mnou princeznu v komoře a ještě s tak malým okýnkem, sotva pro tvář. Kdyby se tak teď objevila v okně jeho tvář, zaťukal by? Kdo je to? Zlaté vlasy, já snad umím čarovat. Co mám dělat? Honem, to je strašné. Kde mám kůži? Ty šaty nejdou rozepnout. Co se stane?
1: Hej, sedláku! Přijď na zámek. Povíš mi, koho pak to tu schováváš? V komoře. A jestli máš na krku jen jednu hlavu, tak se o ní boj!
2: Co jsi provedla? Otevři!
0: Počkejte, já jenom ještě hledám saze, už to bude.
2: Saze, ještě si dělá legraci. Čert mi to napískal, abych tě sem bral. Z útrpnosti přijdu v okrk. No nejspíš tě poznal, když pad z toho koně.
0: Nemohl mě poznat, vždyť princ není...
2: Co ty víš, jaký je, ty voslí kůže? Teď nikam nechoď, půjdeš, až se vrátím.
0: Ach, bože.

0: No, tak jen pojď dál, ty kůže podšitá.
1: Jsem ztracený. Mluví o kůži.
2: Co se týče ty oslí kůže, princi, ona není zlá a pracovitá jak žádná jiná. A představte si, že je i veselá. Já mám měkký srdce.
0: Co to pleteš, oslí kůže, měkký srdce?
3: Spíš máme tvrdou hlavu, ne? A přimhouřené oči, sedláku.
1: Tvrdá hlava naráží na pád z koně. Přimhouřený oči, viděl v oslí kůži. A to vypadá zlé.
2: No, co pak pambu naměřil všem stejně? Nemůže za to, jak vypadá, princi. Neměla kam jít a brečela. Tak jsem ji vzal. To je všechno. A teď mi uřízněte hlavu.
3: Tak ty přiznáváš, že tu krásnou dívku vězníš na statku a moříš jako děvečku?
2: Huh? No, jako děvečku to jo, ale že by byla krásná.
3: Mlč! Být to jiná, přišel bys o hlavu. Ale že je to tahle, nechám ti ji na krku. Tu hlavu.
2: Oh. Víte, že jsem měl na mou duši nánáno. No. Já mám svou hlavu tuze rád. Ale princi, jestli se vám ta holka neprotiví, nechte ji tu. Ona je milá, i když vypadá...
3: Neprotiví, ty chlape. Vždyť já se do ní snad zamiloval.
2: To tedy...
3: Nevěříš, viď? Protože mě znáš. Jsem nejspíš jak ti koníčci, které ti chodím krotit. Dneska mám ale chuť nechat se skrotit sám. A že tu bylo princezen, jak máku, pamatuješ? A každá z nich se marně pokoušela. Řekni krásné dívce ze statku, ať upeče koláč a přinese mi ho.
2: Ne.
3: No co tu tak stojíš?
2: Přemýšlím o tom, jestli jsem o tu hlavu snad přece nepřišel. Já nic nechápu.
3: Já skoro taky ne. Ale už běž. Už jsi tu neměl být.

0: děvče, otevři, poslí kůže, přihodila se.
1: Nestalo se vám nic?
2: Mně nic, ale princ se zbláznil. Máš mu upéct koláč a odnést ho na zámek.
1: Koláč?
2: No ty nevíš, co to znamená?
1: Má rád koláče, miláček.
2: Má rád koláče. V našem kraji to vždycky znamenalo jen jedno. Když si řekl mládenec holce o koláč, aby mu ho sama přinesla, tak to je, jako by jinde volal, tebe chci, žádnou jinou. Když ten koláč sní, je ruka v rukávě. Neslyšel jsem, když se koláč povez, že by ho nějaký šohaj nespořádal. Povídám, že se princ zbláznil.
1: Já se snad zblázním, tak já to věděla.
2: Počkej, ty kůže střeštěná, celýho si mě už mourala. To se podívej, ona to prej věděla. Nakonec tebe bude princezna.
1: A kdyby?
2: Mluví z tebe horkost. Ale ten koláč upec musíš. Pojď se mnou do komory, dám ti, co budeš potřebovat. Ne, že bych ti, holka nešťastná, nepřál štěstí, ale mám tušení, že to bude mailka. Nebo spíš, jak říkají na zámku, ten omyl.
1: To ne. To ne, to prosím vás neříkejte. Omily, omily, ztraťte se v obilí. Radosti, radosti, ať je vás jak klestí. Ach, princi, jak se peče koláč, aby vám chutnal? Mouko z pšenice, ať mě chce velice. Ty bílá soli, ať se nebojí. Ty bílý cukře, ať se má dobře. Ty bílé vajíčko, ať mě chce maličko. Ty kvásku, kvásku, lásku, dmíchej. A co ty, ojinku, už to bude?
0: Pospěš, ty oslí kůže, je čas.
1: Ano, já vím. Tak, tohle je koláč pro mého prince. Ještě ubrousek, musíme spěchat. Poslal si pro koláč a pro mne. A to vám každý tady v kraji poví, že když princ vzkáže princezně, aby mu upekla koláč, tak to je jako kdyby řekl, chci tě za ženu. No, a pak ho ochutná a sní a je to. Až se mi nohy podlamují, brána se otevírá, nevím, kde mi hlava stojí, konečně poznám, jaké má oči.

0: Kdo jsi, prosím tě?
1: To jsem přece já. A tohle je váš koláč, princi. Jaké to má oči?
0: To jsem přece já. Kdo je to? Já. Kde jsi vzala ten koláč a co to máš? Co to máš na sobě? A proč jsi tak špinavá?
1: Ach bože, já se v tom schonu nepřevlíkla. A takové mám krásné šaty ze jmelí a plášť z létavic. Aha. Já musím vypadat. Já takhle chodím, aby mě král nepoznal, víte? Nezlobte se, princi, to všechno z velké radosti. Já se hned...
0: Počkej, jak to nepřevlíkla? Ty, že bys...
1: Ano, já jsem ta krásná dívka, kterou jste viděl za oknem a která vás už dávno má ráda.
0: Zapomněla se převlíknout, když jí volá princ, že? Mělo mě to napadnout dřív. Dobrého koně zkazíš, když mu dáš chomout a tahat pluh. Zrovna tak ty už nikdy nebudeš než děvečkou, i kdybys předtím byla čímkoliv, třeba princeznou.
1: Já nejsem kůň. Jen tak se neskazím. Princi, já vím, že vypadám strašně, ale vždyť jsem to pořád já. Já, kterou jste přece chtěl, i pod tou kůží a sazemi. Tvář to je jen maska, která s námi chodí životem. A málo kdy jen z tváře poznáte, jaký kdo doopravdy je.
0: Kde pak si to vyčetla? No, tak dobře. Teď se běž, prosím tě, upravit a vezmi si ty šaty. Třeba si vzpomenu na krásnou dívku v okně a zase se zamiluju, co já ví. Člověk ale musí vypadat dobře, ať se děje cokoliv. A ty přijdeš na námluvy a vsadím se, že máš smutek za nechty. Zaveďte slečnu do koupelny. A ten koláč někam.
1: Smutek za nechty. Sedmkrát jsem si drhla ruce, princi, než jsem jen pomyslela na ten koláč, který je teď někde v příkopě.
0: Počkej! Kam utíkáš? Oslí kůže!

0: Tak si zas tady, oslíku, že byl to princův omyl, viď?
1: Já nevím. Asi můj. Víte, jaké má princ oči?
0: Jo, to holka netuším. Já se mu do nich nekoukám.
1: Má je studené, jako voda u dna.
0: Roste jako dříví v lese, chce spoustu věcí a myslím, že není nikdo, kdo by mu uměl říct, co má chtít nejvíc.
1: Na to musí každý přijít sám. Vám ale moc krát děkuju.
0: To věru nemáš zač. Tak s pánem Bohem, chuděrko, kam vlastně půjdeš a co s tebou bude? Víš, bejt to jen na mě, já bych tě tu nechal.
1: Jste hodný. Co se mnou bude, nevím. Ale vím, kam půjdu.

0: se jako poprvé. A přece je to jiné. Kolik těch dveří ještě bude? A pak ho uvidím. Je dosud moudrý? Jak říkala rádce, to jistě stále je. A já už taky. Trošku. Tady mě máte, králi.
1: Slečno, kde jste byla?
2: Princezno, stále krásná.
0: Už ani nevím. Přišla jsem vám říci, že vás chci za muže. A nezlobte se, že jsem utekla.
2: Vy promiňte, princeznu. I moudřejšímu, než jsem já, se stane, že ho krása zaskočí. A chce pak sloučit, co se sloučit nedá. Plamen a sníh? A nebo stáří s mládím? Byl jsem jak blázen. Starý, zasněžený blázen.
0: Ach, co to zase říkáte? Vždyť vy jste mě učil to o té tváři. O tom, co je za ní. Sama jsem poznala, že máte pravdu. Na kráse, že tak nezáleží. To už jste zapomněl?
2: Kde pak, princezno? Oba jsme měli tenkrát pravdu. Vy za mládí a já za své stáří. Nemohu si vás vzít. Vždyť já už byl králem a vy teprve mamínčiným těšením. Já už jsem vítal slavné posly a vy jste uměla říci sotva máma nebo bába. A když vy jste se naučila první písmeno, já už měl spoustu vrásek.
0: Vy si to pamatujete? Tak poslouchejte. Mudrcové všech věků vám vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb a oči. Králi, vy se usmíváte.
2: Jsi dobrá žečka. Chtěl bych tě mít za dceru.
0: Ale ne dceru. Ať na místě zestárnu, abyste mě chtěl. Prosím tě, rádče, řekni něco.
3: Já, abych tak řekl, princezno, ten rozdíl v letech není zanedbatelný.
0: Ty jsi jak špatná korouhovička. Říkáš vždycky, ale vždycky, co nechci. A stloustnul si.
3: Když já s dovolením mám tak říkajíc smůlu. Chci radit dobře, ale když mi na tom nejvíc záleží, vždycky se mi to nějak nepodaří. A k tomu ta tloušťka.
2: Nic si z toho nedělej, příteli. Tobě se to plete jen v puse. Co mají říkat ti, kterým se zamotal život? Podívej se na mne. Nemám už nic. Ale kdybych měl, dal bych všechno, abych směl být mladší. Asi mám princeznu rád i teď.
0: Králi, vy asi, já určitě.
2: Tak vidíš, má mě ráda a já zase jí. A přesto nemůžeme žít spolu. Ty zase ze smutku jíš za tři. Představ si krásný sen. Ty bys byl štíhlý, my zase spolu šťastní. Jak pak to vždycky radí váš rádče, když už si nevíš rady?
3: Já nevím, králi.
0: Ale já vím. Přijdu brzy, králi. Nebo možná ne brzy, ale přijdu.

0: Zas baborať, veď už si tu po třetí. A víckrát přijít nesmíš. A tak, co dneska tady spolu spředeme, nebudu už smět rozplést. A zůstaneš s tím sama.
1: Pomoz mi. Chci krále za muže a on chce mne. Ale vlastně nechce, protože je starý. Dej mu nějaké bylinky, nebo koření, nebo něco, ať si to rozmyslí.
0: To nejde, dcerko. Žádné koření moudrého muže neotočí. A navíc, král má pravdu.
1: Já vím. Vlastně nevím. Vím, že chci jen jeho. Obětovala bych všechno.
0: Ty přece, když slyšíš to slovo oběť, hned vidíš vážné pohledy a tváře utrápené.
1: Ty jsi to slyšela?
0: Slyším někdy až za roh. Poslyš, jestli to myslíš opravdu, můžu ti pomoci. Ale chce to...
1: Udělám všechno.
0: Ještě si nevyslechla, co chci povědět, a už křičíš. Můžu zařídit, a budu muset trochu čarovat, že král omládne. O 10 let. Ale budou to tvoje léta. Tobě zmizí, jako by nikdy nebyla. On bude mladší a ty zas trochu starší.
1: 10 let. Když chtějí být lidé spolu, musí dát něco jeden druhému. 10 let.
0: Považ. Kolik pak je to dní, které nebudou? Kolik jasných rán, v kterých se nevzbudíš? Co dešťů nikdy neuslyšíš chodit kolem oken?
1: 10 let. Kolik to lidí nepotkám? A kolik slov to neuslyším?
0: A kolik smíchů v létě u řeky? A kolik vážek nikdy nepřeletí?
1: Co je mi do smíchu, který nebude jeho? Co je mi do slov, která nepromluvím s ním? Chci to, stařenko.
0: A nebojíš se, princezničko?
1: Bojím se. Hrozně. Ale chci to.
0: Nemáš se čeho bát. Poslouchej. Zůstaneš u mne? A až luna dojde do poslední čtvrti, půjdeme spolu v noci k bezlistému dubu. Ten dub ty pevně obejmeš a tiše smí to slyšet jen jeho popraskaná kůra.

a to je konec. Po tom velkém čarování král omládl, princezna trošku zestárla a byli přesně k sobě asi jako my dva s Nebožkou. A žili šťastně zrovna jako my. A dlouho. Dáte si ještě víno z bezinek? Mám ho od baby z lesa. Už není. Tak vydá. I příběhu jsme nakoukli až na dno. Na co se ptáte ještě? No tohle, vám snad to víno stouplo do hlavy. Prý jestli rád se zhubnul. Co já vím? Asi jo, když už neměli toho osla bankéře. A oslíku, že? Komu by ji dali? Koželuhovi přece. A od těch dob tu visí. Každý se na ní ptá. A já ten starý příběh vyprávěl už tolikrát, že někdy nevím, jestli jsem ho nezažil snad sám. A pak si řeknu, dětku bláznivá, pohádky jsou přece jako dobré sny. A potají, aby mě nikdo neviděl, aby se nikdo nemohl smát, si vždycky pohladím tu měkkou pohádkovou oslí kůži.

0: tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Mimínkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
1: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
2: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
3: Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl, jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna a dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná, a dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 jizby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si 1 knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka. Pravda, řekl černokněžník, 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí na střeše. Ale jestli ho nepoznáte na poprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve 3. řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit, kdo ví, co s ním měl v úmyslu, ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal: synáčku, už jsi se vysvobodil? Už jsem na svobodě. A ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen aby si ji draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kůj kováři dvoucentové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce, bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků, za krátkou dobu byl král zase zdrav a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a v mžiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: Když jsi tak moudrý, že jsi černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vískl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl Bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskala sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínala Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba. A druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba. A do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bezpych. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel ji Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka. Chce rychlý nohy, pískl Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizela pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu, ohlížela se. Splnila tři přání a uplavala, krčel rameny Honza. Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala,

0: Hastrmane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuju ti, Honzo. Zrovna ji s Bělinkou potřebujeme, přiznal Hastrman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty se zvrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl, podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa. Vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači. Pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku z proutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš. Jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účel.

nová. Prošneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stůhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták. Zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěžineckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal balíčku, balíčku a jiné lichotky. Odprskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem. Děkuju, povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu, mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšly z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau, pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišli ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře. Ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notní kus cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau?
0: Dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem, mnohem větší. Mňau? Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce. Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš. Co pak je to nějaké umění? V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu. Stačí, stačí!
1: Mňau!
0: Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Zvětšit se dovedeš.
1: Mňau!
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška?
2: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž leželi lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, ohánkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou ohánku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci ne, odpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď, vstal z křesla děda. Otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.
2: Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene.
1: Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: My jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix. tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
6: Nepočkám, řekl ocásek.
5: Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal Dobrman.
6: Nepočkám, smál se jeho ocásek.
5: Když nepočkáš, hrozil Dobrman, tak tě sežeru.
6: A že nesežereš, vsázel se ocásek.
5: Tu se ten Dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem.
6: Od té doby lidé usekávají Dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti Dobrmani nemohli sežrat.
7: Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
8: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila veselé vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
9: Kdo je ten mladý muž?
8: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl.
10: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
8: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena a nebo muž. A malá čarodějnice řekla.
11: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasilijevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou, ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
8: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel, kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
12: Co je to za hračičku výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
8: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
12: Co je to za smetí v té kaši, výsosti? Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí a tady se podávají k jídlu.
8: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
11: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
8: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
9: A teď bychom si, milý Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
8: A Vasilisa odpověděla.
12: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
8: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby jej výsosti předal. Na lístku stálo.
12: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
8: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece.

0: setkání s Bělovousem z Rzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi, dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyly, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor! Teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous z Rzunda. Bělovouse z Rzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku.
0: Bělovous z Rzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: O chlapečkovi, který se stal kredencí. Dětí je na světě jako smetí. Všechny trochu zlobí. Některé se vozí po zábradlí. Některé si strkají prsty do pusy, některé cinkají příborem, některé nejedí makarony, některé čmárají do knížek, některé cucají všechno, co jim přijde do ruky, některé zapomínají zdravit. Některé pokecají každý ubrus, některé ne a ne jít spát. Zkrátka, všechny děti zlobí. Každé trochu jinak. A tak někoho napadlo svolat veliký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a všechny maminky, někteří až z Afriky, někteří až z Austrálie, dokonce i dvě babičky ze severní Točny se přijeli podívat. Jen tak ze zájmu.
3: Tak co?
2: Zeptal se tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval.
3: Doufám, že jsou tady všechny maminky a všichni tatínkové.
4: Ale považte, přihlásila se jedna paní v zeleném klobouku. Vstala a řekla, prosím, jedna maminka a jeden tatínek chybí.
3: Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Jak to, že chybí? Tohle je sjezd a ne holubník.
4: Chybí, protože mají doma chlapečka, který se jmenuje Silvestr, a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? Řekla paní v zeleném klobouku a sedla si.
2: A všechny maminky a všichni tatínkové volali.
3: To snad není vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě. Škoda, že nám ho nepřivezli ukázat.
2: Ale tlustý pán s brýlemi zazvonil na maličký zvonek a řekl.
5: Ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. Tohle je sjezd a ne blázinec. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme. A je-li to opravdu nejhodnější chlapeček na světě, necháme ho vystupovat v televizi, aby si z něho ostatní děti vzali příklad.
2: A všechny maminky a tatínkové zatleskali, protože se jim nápad s televizí moc líbil a mysleli si, v televizi bývají všelijaké hlouposti, tohle bude aspoň k něčemu dobré. Tlustý pán s brýlemi si vzal klobouk. Řekl.
5: Počkejte tady, nikam se nerozcházejte, přivezeme Silvestra. Vlak nám jede za 20 minut.
2: A vzal s sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí. Koupili si do vlaku burské oříšky a jeli.
4: Až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady.
2: A oba vystoupili. A šli do domku, kde bydlel Silvestr.
3: Dobrý den,
2: řekl tlustý pán s brýlemi, když jim přišel otevřít Silvestrův tatínek.
3: Jdeme se podívat na vašeho chlapečka, jestli je opravdu nejhodnější na světě.
2: Ale prosím, řekl tatínek, Silvestr je právě v koupelně a myje si po 12. uši.
3: Jak prosím?
2: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. Je si po 12. uši? Řekl tatínek. Silvestr si myje uši 18krát denně.
3: Aha.
2: Řekl tlustý pán s brýlemi a udělal si poznámku do zápisníčku.
3: Ty uši si myje dobrovolně?
4: Samo sebou, řekla Silvestrova maminka. Také chodí dvakrát denně dobrovolně na prohlídku k zubaři.
3: Mohli bychom vašeho chlapečka vidět?
2: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. A tatínek otevřel dveře. Zavolal.
3: Silvestře!
2: A do pokoje vešel Silvestr. Měl červené, krásně umyté uši a řekl.
6: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám.
3: Moment.
2: Řekl tlustý pán s brýlemi a zapsal si do zápisníčku.
5: Silvestr říká, Těší mě, že vás poznávám.
2: Pak podal Silvestrovi ruku a položil mu několik otázek. Například,
5: co celý den děláš, Silvestře? A podobně.
6: Pokud si nemyji uši a nečekám v čekárně u zubního lékaře, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židly, odpověděl Silvestr.
3: To snad ani není možné, řekl tlustý pán s brýlemi.
2: Ale tatínek se nad tím pozastavil a řekl. Dovolte, Silvestr nelže. Celé městečko ví, kdo je to Silvestr. Žactvo základních škol i škol mateřských se na něj chodí ve středu a v pátek povinně dívat. Všichni vám mohou potvrdit, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka.
4: Co to meleš? Přerušila Silvestrova maminka tatínka. Jaký pak kanárek nebo ovečka? Silvestr je přece hodnější než nábytek. Podívej se na tuhle starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy.
2: V tom si Silvestr odkašlal a řekl. Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mně hovoří. A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl. Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné. A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku. A tak tichounce brečel pod stromem. Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si,
5: tak tohle je ta třešení na tu novou kredenc, že ano?
2: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op nebo lidoop, a všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek? A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínku a maminek, abych tam vystupoval v televizi. A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku, ale Silvestr ani nedutal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence. Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu, teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo. A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřelý,
3: nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal: takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi, to je přece smůla, co říkáte?
4: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala: Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže, a ty už o tom, chudinko, nevíš.
6: Jak to, že o tom nevím?
3: Řekl Silvestr.
6: Ta kredenc, to jsem přece já.
3: A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl:
5: Dost, to si řeknete až potom, teď musíme rychle nasjest.
3: Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly a u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal:
7: Už jsou tady!
3: A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou, a tlustý pán s brýlemi řekl:
5: Podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte, ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
3: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
4: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku, byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
3: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila veliká bílá kredenc.
5: Tak to je náš milý Silvestr,
3: řekl tlustý pán s brýlemi.
5: Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
3: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého, až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla:
4: Silvestr je, prosím, uvnitř, nebo co? Ne, prosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát. Ach, tak, řekla maminka. A nastalo veliké ticho.
3: Dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat:
5: A ať žije Silvestr, ať žije Silvestr!
3: Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
4: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc, řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla: Samo sebou,
8: že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
3: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
9: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si měl po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
3: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
4: Pořádek má, to je pravda. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká.
3: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj?
10: Ale prosím, beze všeho,
3: řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se.
10: Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. Přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy.
3: A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase

0: čertovské muzice. Pohádka české poštovní známky. V pradávnu, kdy se pohádky předávaly vyprávěním z pokolení na pokolení, potřebovali si pradědičkové všechno pojmenovat, aby se v širém světě vyznali. I rozdělili si svět na tři patra. Nad hvězdnou plachtou, kde sídlí andělé, slunce, déšť a všechno dobré, je nebe. A pod zemí je tma a v ní čerti a všechna špatnost. Mezi obojím je slzavé údolí, kudy se musí lidé brát od kolébky ke hrobu spravedlivou cestou, aby nespadli dolů do temnot. Ti nahoře, jako strážci dobra, byli spokojeni. Ale čertu v temnotách země se to nelíbilo. Odry, naše království zla prohrává v boji s dobrem v krajině lidí, řekl Lucifer. Musíme vyslat do světa lidí víc lovců a políčit tam svá temnota. Zhromáždil roty čertů a stanovil, kam který z lovců půjde klást lidem nástrahy sedmera hříchů. Nastalo pak mezi čerty velké dohadování, kam který by šel rád lovit. Jenže jaká pak v pekle spravedlnost? Ti, kteří měli nejblíž k Luciperovu trůnu, dostali co výbavu na cestu tašku dukátů, kočár se čtyř spřežím vraníků a mapu hradů, zámků a paláců velkého panstva. Ti, kdo sloužili v Luciperově vojsku, aspoň jako desátníci, dostali mysliveckou kamizelu a péro za klobouk. Na dva poslední pěšáky, Anciáše a Marbuela, zbyl jen pytel, kam mají sbírat hříchy obyčejných lidí. Kam pak to bude? Ptali se a prohlíželi přidělenou mapu svého loviště. Česká země, takový puntík na veliké mapě světa. Utěšovali se, aspoň se nenachodíme. Taky tam nezbohatnete, řekl jeden opelichaný vysloužilec. Lidi se tam modlí, pracujou a na nejvýš občas zasakrujou na tu všivou robotu. Zeptal se Marbuel. Ty jsi tam byl?
1: No bodejď.
0: Kývl vysloužilec.
1: Sloužil jsem v zakletém mlýně a měl jsem obehrávat pocestné a nocležníky v Mariáši. Kdo pak z lepších lidí se zastaví na tak ztracené vartě?
0: Vysloužilec mávil drápatou pazourou.
1: A ještě mi jeden otrhanec vynadal do švindlířů, že mám prý drápama označené karty.
0: V Čechách se čertům nedaří. Tak vám tam přeju dobré pořízení. My se na to poptáme, řekl Anciáš. Obešli pak s Marbuelem několik vysloužilců, vyslechli jejich zážitky a pak se přihlásili u Lucipera s žádostí o slyšení.
2: Vaše nejtemnější veličenstvo, uklonili se před trůnem. My hlásíme, že do té české země nepůjdeme, protože...
0: Lucifer zakoulel očima, vypustil oheň z huby a zle se obořil na ty dva pěšáky.
1: Odry.
0: Vám se nechce z pekelného teplíčka do zimy hořejšího světa? Vy tam naopak půjdete, protože rozkaz je rozkaz.
1: Ještě chvíli brácel, kdo prý to jakživ slyšel, aby byl...

a v pekle rebelie a pak si dal zavolat jednoho hříšníka, který upěl v pekle pro neposlechnutí příkazu svého císařpána. Když stráž přivedla chudáka císařského vojáka, zeptal se Lucifer. Pověz, kdy je nahoře v Čechách největší zima? Voják se zamyslel. Vaše veličenstvo, já myslím, že nejspíš tehdy, kdy zamrznou muzikantům instrumenty. Písnička zamrzne v trumpetě a tak se s písničkou předtím loučí s velikou parádou o masopustním úterý. No, a pak už jen v komínech hvízdá meluzína. Lucifer propustil vojáka v milosti. Ke dvěma svým pěšákům zahovořil. Nástup do služby toho dne, kdy zamrzne v trumpetě písnička. Svezete se na hořejší svět s meluzinou. Co těm dvěma zbývalo, než poslechnout? Oblékli nejhuňatější kožichy a když vypustil pekelný vrátný na svět meluzínu, vyšli ti dva lovci hříchů na pouť po české zemi. Vítr je popohnal kupředu a sníh jim zasypal výlet na hořejší svět. Marmuel vzdychl. To je začátek. A bude ještě hůř, protože jsme přišli brzy. Ještě nezamrzla lidem písnička. Slyšíš, Anciáši? V skutku doléhala k ním muzika a výskot chasy a už k ním přibíhá kdosi, kdo málem vypadal jako jejich příbuzný. Má chlupatý kožich a na hlavě rohy a volá přátelsky na ty dva. Nestůjte je po sněhu, láci, a pojďte s námi. Kam? Ho přece k hospodě. Loučíme se s písničkou, než nám zmlknou instrumenty. Vždyť je masopust. Čerti nevěděli, co je to masopust, ani co je to popelec. Jen cítili, že je jim převeliká zima. Musíte poskakovat, tancovat, jako my všichni, a zahřejete se, pobízel je chlupatec, kterého málem už měli za čerta. V hospodě je teplo. Když slyšeli teplo, přidali se. Za chlupatcem poskakoval celý průvod podivně vystrojených lidiček. Šašek, kominík, žid s pytlem, jakási kobila v plátěném rubáši, ba i sama smrtka s kosou. Za těmi všemi si vykračovali muzikanti a hráli do kroku i do skoku. Čerti šli tedy s muzikou, vždyť se při písničce i trochu už zahráli. A což teprve v hospodě, tam bylo teplo jako v pekle, kouře a čmoudu jako v pekle a všichni si připíjeli ohnivou vodou, která zahřívala jako pálenka z Luciferova sklípku. Tu se k ním přidružil chlupatec. Vzkazuje bubeník, jestli byste za něj na chvíli vzali paličky. Má tu svou káču a chtěl by si s ní potancovat, aby nenadávala káča. Kývli. Chlupatec nalil oběma čertům ohnivé vody a tak si ti dva dodali kuráže a přidali se k muzikantům. Panečku, když bubnuje čert, roztočí se v kole každý, i když jej tíží na zádech kolikátý křížek. Tancovali staří, mladí, ba i mládenci se poprali a všichni si libovali, jak se o masopustním veselí poveselí. Šenkýřka pak do čertovských pytlů nasypala koláče jako vejslušku a navrch přidala pár jitrniček. Čerti přespali v hospodě pod kruchtou a ráno pak mudrovali, co počít dál. S pytlem koláčů se k Luciferovi vrátit nemůžeme, strachoval se Marbuel. A proč bychom se vraceli s koláčema k Luciferovi, uvažoval Anciáš. My jsme si koláče vybubnovali, tak si je zbaštíme. Chutnají líp než ta pekelná polívka z mouru.
Marbuel řekl, kdyby nás tak vzali k muzice, když jsme se jim už tady osvědčili. Co ty na to? No, pak musíme přiznat, že nejsme maškary, ale opravdoví čerti. No, ale nejsme už tak docela opravdoví čerti, mínil Anciáš. V pytli na hříchy máme koláče a nelovili jsme hříchy a nikdy se strhla pranice. Posnídali klobásy a šli se přiznat hospodskému, jak to s nimi je a vyzvědět, co by mohli čekat od lidí. Hospodský je zavedl za kapelníkem. Prý, ať si teda přinesou svoje nástroje a pak, že se uvidí. Času mají od masopustu do Velikonoc, protože písnička teď spí. I vyrobili tedy nástroje, jak uměli. Anciáš vzal klacek, za hospodou našel blešku po kyselých rybách, tak ji přibyl hřebíkem ke klacku a potáhl měchýřem, aby to mělo aspoň hlas jako buben. Nahoru přivázal pokličky, střepy a plechy, aby to rachotilo a když se s tím zabouchalo, dělalo to rámus. To je můj vynález, bozembou neboli čertovský housle. Představil svůj výtvor kapelníkovi. Když se s tím zařampá o zem, je to rámus i paráda dohromady. Tak byli ti dva přijati do kapely a o pomláskové muzice parádovali mezi muzikanty. A když už začalo hrát i v české zemi sluníčko, nebylo jim zima. Jestli je něco hnětlo, tak leda, aby aspoň dali Luciperovi na vědomí, že je jim v Čechách dobře a že už se do pekla nevrátí. Ale jak mu to skázat, když se bojí přijít pánu pekla na oči? Lidé si posílají dopisy, když si chtějí něco sdělit. Zeptejte se na poště, jestli by doručili váš dopis i tam, odkud jste přišli. Taková byla rada hospodského. Šli tedy na poštu. Naštěstí na té poště sloužil i poštovský skřítek. Ten si oba muzikanty i s jejich nástroji nakreslil na svůj létací kobereček a slíbil doručit zprávu adresátu, jak je to v pohádkovém království úkolem poštovských skřítků.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak jak? Stromeček už mám. Kapra taky. Vánočka je v troubě.
2: Já venku se chumelí a já ležím v posteli. To je nuda nudácká.
1: Tak milospán se nudí.
2: No.
1: A já nevím, kde mi hlava stojí.
2: Na krku.
1: Cože?
2: Na krku.
1: Hele, Hurvajc, nedělej si legrácky, ano? A zapíš si za uši, máš tam místa dost, že se nemáš válet, ale pracovat.
2: A proč?
1: Aby jsi vydělal peníze.
2: A k čemu?
1: Přeci, no, až budeš starý, abys nemusel nic dělat.
2: Teď já nedělám nic už teď.
1: No a právě o tom mluvím. Musíš mi pomáhat.
2: Já ti pomáhám.
1: Ale, že jsem si toho nevšiml.
2: Tuhle jsem vynesl smetí.
1: Je to myslíš ty skořápky z vajec od Velikonoc?
2: No.
1: Jak jsi mi s nimi vyhodil i můj oblíbený hřeben?
2: A k čemu by tě byl?
1: Česal jsem s ním žerika. A taky třásně u koberce.
2: To už se nezlob, tati. Já ti koupím k Ježíšku nový.
1: No, to chci vidět.
2: Ale když už jsme u těch darů, tati, jsem zvědavý, co koupíš k Vánocům ty mě.
1: Jo? A co pak bys jí spřál?
2: Opravdovský revolver.
1: To tak.
2: Taťuldo.
1: Ne.
2: Taťulínku.
1: Ne.
2: Taťulululánku.
1: Už jsem řekl.
2: Taťulululínku.
1: No, to je dobře, no. Ale, hele, když nebudeš líný, tak ti Ježíšek nadělí vodní pistolku.
2: Já žádnou vodní pistolku nechci. Já bych chtěl ten opravdovský revolver.
1: Řekl jsem, že ne. A kdo tady poroučí?
2: No ty.
1: No tak.
2: Ale kdybych měl ten opravdovský revolver.
1: No to tak. Násilí podporovat nebudu. Spíš přemýšlej, prosím tebe, jaký dárek koupíš Máničce.
2: Mánička si přeje křečka.
1: No vidíš, no tak ji ho koupíme. A co by to mělo být? On nebo ona?
2: A to je fuk. Hlavně, aby to mělo mladé.
1: Aha.
2: A co jsi koupil loni paní Kateřině ty?
1: Poukaz do lázní, na bahení koupele, prý to ženám moc svědčí.
2: Aha. A zkrásněla paní Kateřina po těch koupelích?
1: Zprvu ano, ale pak se jí to bahno oloupalo.
2: A co jí koupíš letos? Taky bláto?
1: A víš, že nevím.
2: No tak si jí zeptej.
1: Blázníš? Tolik peněz nemám.
2: No dobře, tatíno, tak teď, když jsme si tak pěkně popovídali, dám se ještě šlofíčka, jo?
1: Tak na to, Hurvínku, hezky rychle zapomeň. A hubky šupky z postele.
2: Teď dnes není škola.
1: Škola není, ale na housle si dnes ještě nesáhl.
2: Blá, zase ty protivné housle.
1: No co?
2: Mám s nimi jenom patálie.
1: Prosím tě.
2: Fakt? Zrovna včera mi Mánička rozbila okno kamenem, když mě slyšela hrát.
1: Teda ta má nápady, holka. Přitom takhle tě uslyší mnohem líp.
2: No.
1: Ale Hurvínku, jenom si vzpomeň, kolik peněz jsi už tím hraním na housle vydělal.
2: Jo, to je fakt. Jak začnu hrát, paní Kateřina mi hned něco strčí, abych přestal.
1: No tak vidíš.
2: Ale stejně, tatí, nemohl bych se učit hrát na něco jednoduššího?
1: No a nevím, no co máš na mysli?
2: Třeba na flétnu. To bych si foukal.
1: Proč na flétnu?
2: Slyšel jsem, že je to zdravé.
1: Neříkej.
2: Říkám, hluboké dýchání prý usmrcuje bacily.
1: To bych teda rád věděl, jak přinutíš bacily, aby zhluboka dýchali.
2: A co kdybych to teda zkusil se zpěvem?
1: No, kdepak, to ne. Vždycky, když spustíš, tak začne žerik vít.
2: Že se nestydí, co?
1: Proč by se měl stydět, když tím vítím začínáš ty? No, leda, kdybys šel zpívat na balkon.
2: Proč na balkon?
1: Aby si sousedi nemysleli, že tě řežu.
2: Na balkoně je mi zima.
1: No tak zůstaň v pokoji, popadni housle a už se hrát.
2: To slyším pořád. Učit se, učit se, učit se.
1: Ale nebrblej.
2: V mých letech mám nárok na zasloužilý odpočinek.
1: Nastoluji tvrdou výchovu. Šupej hrát. A když budeš pilný, nějakou tu zbraň pod stromeček přece jenom dostaneš.
2: Hurá! A která to bude?
1: Zbraň proti věčnému prachu na koberci v tvém pokojíčku.
2: Vysavač. To jsem mohl tušit.

0: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa. U rybníka taky není, zašeptala ozvěna od rybníka.
1: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
0: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: pro pána, to je neštěstí.
2: Kdo je to? Nikoho nevidím.
1: Podejď by si viděla.
2: Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
1: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
2: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
1: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
2: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
0: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
2: Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
0: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
1: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
0: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
1: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku. Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát.
0: Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
1: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
2: Kde mám teď co schánět, řekla panenka.
0: Noční rosa už dávno spadla.
1: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
0: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa, bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá:
1: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň. Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
0: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
1: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
0: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
1: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
0: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
1: Co je to za bláznivého motýla? Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Videli ste niekdy motýla hrnúce takhle rovnou na bodlák?
0: To už byl Emanuel na mávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti!
1: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
0: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
1: A když nepustím, naježil se bodlák.
0: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
1: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
0: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
1: Pustím.
0: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

aby hodně lidí lobí.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Copak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky.
2: Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje.
1: Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza.
2: Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne?
1: Pelandok zanaříkal. Ach běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni. A dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu.
2: Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu.
1: Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat.
2: Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru.
1: A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moje zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám Levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý Levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, taky by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorlých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Blíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, haha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Haha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: Jak Racochejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Racochejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si uždíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
5: Kýho bíra netopíra, podivil se Racochejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
4: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
5: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
4: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Racochejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
5: no, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
4: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list, ještě zvlhlý rosou, a vraz ho do kastrolu. Racochejl se poškrábal v rozježené kštici.
5: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
4: Ale pak nad tím mávl rukou.
5: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
4: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
5: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
4: povzdychl si Racochejl.
5: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
4: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
5: Tě, úsměv sem, úsměv tam, a ještě abych to cukroval, to tak.
4: Hudroval Racochejl, zachechtal se do hrnce a připlácl poklici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
5: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
4: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá:
5: no tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
4: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
5: Nevoní to špatně.
4: Namočil prst a líznul si. A bác ho. V tu ránu se zelenal jako brčál.
5: Je, to jsem to ale vymňouk,
4: vyjekl Racochejl zděšeně.
5: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
4: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukínku a na hlavě mašličku ze žabince.
5: To se na to podívejme,
4: zakuňkala.
5: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
4: špitl Racochyl nešťastně.
5: A takhle to dopadlo.
4: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá:
5: no jo, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně.
6: Já vím,
4: vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
5: Pojď, řekla kuňka, já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
4: vyhrkl Racochyl vděčně.
5: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
4: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil polníko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
5: A teď si lízni,
4: řekla kuňka.
5: No, já nevím,
4: zdráhal se Racochyl a přešlapoval.
5: Podívej, horší už to být nemůže,
4: řekla kuňka. To Racochyla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
5: Je, toto jde ale rychle,
4: liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochyl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
5: Je, to jsme tomu ale dali na frak,
4: řekla kuňka.
5: Kde jsi? Tady,
4: ozval se Racochyl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
5: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
4: kníkl Racochyl, ale v zápětí zakvílel.
5: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha,
4: řekla kuňka.
5: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu.
4: Trucoval Racochyl.
5: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
4: Řekla kuňka.
5: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
4: ozval se rychle Racochyl.
5: Tak já to řeknu.
4: Odkašlal si a bázlivě, úplně potichu zahuhlal.
5: Ho, už jsem zase tu.
4: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
5: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy,
4: řekla žába kuňka.
5: Radši vrať zase tam, kde jsi našel. Jo, to taky hned udělám,
4: vyhrkl Racochyl. Popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil jí pod kámen, kde jí prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
5: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil,
4: zafuněl. Kuňka se káravě zadívala na skřídka.
5: Jen to nesváděj na tu knihu, ta za to nemůže, sám si to zavinil. Asi máš pravdu, svěsil Racochejl ramínka.
4: A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
5: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
4: řekla kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
5: Je bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
4: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
5: Ne, kuňka říkala, že to nesmím dělat.
4: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.
7: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje skočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím víc se ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém, jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek.

0: odpovídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
1: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
0: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach. Co pak umíte ještě? Přidala se maminka. Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy. To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala. No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo taky jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto... Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Meze jen prášili vůní mateři doušky a tráva vadla a vadla žízní po rose. Jen u studánky bylo příjemně a tam polospal Francínek. Kdykoliv však pootevřel oko, vždycky se něco dělo. Nejdřív viděl, jak se horký vzduch vlní a tetelí na obzoru nad pšenicí. Když se probral podruhé, tetelil se už nad ječmenem. A za další chvíli ještě blíž nad ovsy a nakonec se tetelil docela blízoučko, přímo nad těmi žity, co horkem praskala. A tu Francínek sáhl po biči a rovnou do toho tetelení prásk, prásk. Začalo to

sdělení naříkat. Aua, toto pání, proč mě švíháš, když ti nic nedělal? Francínek se vylekal, v ten ráz se posadil a otevřel obě oči. Pro pána Jána, vždyť to nebylo žádné tetelení, vždyť to byla panenka jako obrázek. Herr Švec, kde ses tu vzala? Omlouval se Francínek. Vždyť jsem viděl jen takové tetelení, tak jsem do toho švihnul bičem. To nebylo tetelení, to jsem byla já. A i kdybych byla tetelení, tak proč si do toho švihal? Protože každé tetelení je podezřelé, vysvětloval Francínek. Nikdy se nic netetelí pro nic za nic. To náhodou moc dobře vím. Tak se nediv, že jsem do toho švihnul. A nevyváděj, jako kdybych ti ušvihnul nohu. Ukáž, zavážu ti to. Sáhl do kapsy pro šátek, po očku se podíval, jestli je dost čistý. A byl. Panenka mu nastrčila nožku a on jí fačoval. Byla jako obrázek nebo nebyla? Ani vlastně nevěděl. Rozhodně v tu chvíli nikdo hezčí na blízku nebyl. Měla vlasy jako len, ale taky měla trošku víc šikmé oči, než mývají panenky jako obrázek. Zelenkavé oči v barvě přesličky. V pase byla útlá jako váška a celá byla jako z pavučinky. Ale nožky měla nad kotníky trochu tlustší než panenky, které Francínek vídal na bálech. Ale kde to stálo, že docela hezká panenka nesmí mít šikmější oči a nožky tlustší nad kotníky? Neškrtí tě to? Staral se Francínek, když utahoval na obvazu uzel. Neškrtí, ale pálí. To mi přišlo draho, že jsem se chtěla na tebe podívat. Nic špatného jsem ti neudělala a ty jsi mě takhle ublížil. Už za tebou nikdy nepřijdu. Jaké pak ublížil? Já nechtěl. Jaké pak nikdy nepřijdu? Jen přijď, po druhé ti to neudělám. Ale nesmíš se tak podezřele tetelit. Nic podezřelého jsem nedělala. Chtěla jsem vidět, kdo je to tak líný. Nevěděla jsem, že na to tak doplatím. Co pak já jsem líný, horšil se Francínek. Já přece nejsem líný, já jen odpočíval. Jak si, Herr Švec, můžeš myslet, že jsem líný? Kdo ty vlastně vůbec jsi? Ty mě neznáš. Neznám. Ale znáš. Jak bych tě mohl znát, když tě neznám? Jsem přece polní žínka Evelínka. Francínek na ní zůstal koukat s otevřenými ústy. Že jsou vodní žínky a lesní žínky, to věděl. Ty už spatřil kdekdo, ale polní žínku nikdo. Ani oni neslyšel a teď jí měl před očima. Útlou jako váška, křehkou jako z pavučinky, s vlasy jako len, kterými povíval vánek. A taky s trošku víc šikmýma očima, které teď plavaly v slzách. A s trošku tlustšíma nožkama nad kotníky. Ta jedna byla teď ovázána šátkem, na který mu paní matka vyšila písmeno F. To mi přišlo pěkně draho. Obrátila se k němu Evelínka zády. Nikdy už za tebou nepřijdu. Pomalu kulhala podél žita a vzduch se kolem ní vlnil, až se v něm celá rozplývala. Tak tohle bylo to tetelení, říkal si Francínek. A v tu chvíli si uvědomil, že mu Evelínka mizí před očima. A nejenom, že mizí, ale že už zmizela docela, že už je docela rozplynutá. Ten šátek mi ale musíš vrátit, křikl za ní. Až se ti to zahodí, tak mi ho vrať. Já tě švihnout nechtěl. V polích však bylo už ticho. Jen v dálce nad ječmenem se vzduch vlnil a zachvíval a jen odtamtud to jakoby tiše, tichounce pofňukávalo.

Nečekaná návštěva a amulet. Hihlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a nikdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hihlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hihlík. Ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. Ty jsi Hihlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně, ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hihlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hihlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hihlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle. To není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hihlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? Jak když se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval, ale Hihlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl, všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hihlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hihlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat
Vaše excelence, na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás, komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče. Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní, ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak podle hluku z Vavřincova pokoje poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec a najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl, sál do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. A amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil. Čekal, že to bude uschlá ropucha, nebo tykrý zub, nebo tak něco, ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce.

Slepička a Kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a Kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale Kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu Kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je Kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by Kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému Kohoutkovi, pustí mu do krku vody,
kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
2: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A už lezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte, zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
1: Najednou se ozvala ohromná rána jako z děla.
2: Hepči!
1: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
2: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
1: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíkovi.
3: Co chybí loupežnickému sínkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Romcaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
4: Nic, Romcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
3: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
4: Taky Cipísek vjel do střevíčku z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k Jičinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
3: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
4: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
3: Měli o něho starost a protože mokrá cesta vedla k Jičinu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
5: Raků bylo na tři koše a v takovém koši raků,
4: to je nějakého přelézání a škrabání. Budeme poslouchat, až je uslyšíme. Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu Jičínského Sládka, se to ozvalo.
3: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
4: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě cipísku do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží tři košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí Sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
3: Podávej, cipísku,
4: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal třetí, probudil se Sládek kule vedle ve světnici.
3: Kdo je to v kuchyni?
4: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl Sládka pořádně do placatého palce.
3: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký radší chlapák,
4: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl Sládka do placatého palce jako kleštěmi.
3: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
4: Padl na všechny čtyři, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl Sládka do palce.
3: Hejsa!
4: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
3: Hejsa, sa!
4: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
3: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
4: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, Panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal.
1: Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci.
0: A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok.
1: Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
2: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
1: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly.
0: A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel.
1: No jo, no, uvidíme, uvidíme.
0: Vzal plechovku s černou barvou a štětku.
1: Pokácíte všechny stromy, které vám označím, a nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka.
0: Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce.
2: Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku.
0: Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo.
2: Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp.
1: Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku, ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit. Bobku, to je můj pot.
2: Já už mám taky dost.
1: Tak si na chvilku lehnem.
2: Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása, krása, udroval Bobek. Píchá mě jehličí, lechtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy.
1: U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete? Podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne.
0: Bob a Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčeli v rukou a zakousli se do stromu. To byla jiná práce.
1: No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte.
0: Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo.
2: Tak se nám to povedlo, kamaráde. Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
2: Támhle je malý vůz a támhle je velký vůz. No ano, ano, a je čím dál tím větší.
1: Bobku, jede k nám?
0: K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět,
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem?
1: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavelel.
3: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
1: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
4: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
1: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozorněli. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
4: No, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera,
1: doplnil informaci Bobek.
5: Z Venuše,
1: ozvalo se za zády králíků šeptem. Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat.
2: Pane nemrava, prý jsou z Venuše.
1: Ale ten jen mávnul rukou a křičel.
4: Ten mi fuk, ale cirkus mi z lesa dělat nebudou.
1: A to už se malý tečkovaný králík rozplakal.
2: Já chci domů.
1: A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický koráb.
2: Tatínku,
1: plakal usedavě.
2: Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí,
1: uvažoval Bob.
2: A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce?
1: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
1: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl. Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí. Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
5: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou, řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu.
1: Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl a Bob s Bobkem vstoupili do korábu.
1: Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
1: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal.
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
1: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
2: U vás nikdo nepracuje?
1: Divil se Bob.
2: Ne! My už máme všechno hotové.
5: A co škola?
1: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
5: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
1: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
1: zval Boba a Bobka veliký králík.
5: No jo, když my nejsme puntikatý,
1: řekl Bobek.
5: To je škoda,
1: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
1: A pak už hvězdolet odstartoval.
5: Ahoj, venušáci,
1: volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

0: Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to, nemrava se za chvíli zadýchal, ale brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně. A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda, samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.

0: před vrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo, vodičko, studenička, nesi si ti večeřička. Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu. Kam se dostanu? Na kterou stranu? Kde je můj milý dnes? Ozvi se mi, pes!
1: Co to do tebe vjelo? Počkej, já se podívám. Je, to seš ty, Máničko.
0: No.
1: Prosím tebe, co mě blázníš psa? Vyskakuje, jako kdyby nebyl týden venku.
0: On mě slyšel, on mě slyšel.
1: No a co má být? Myslím, že tě slyšela polovina baráku. Šmankote, proč tady brindáš tu vodu? To chodíš kropit soukromou lajzandu, vždy tam nemrzne.
0: To je taková lidová pověra. Děvčata dříve pokropila trávníček před vraty, dala vodu studánce a pak čekala na odpověď, kde je její milý.
1: A to najednou zaštěkal pes.
0: No, vždyť se také v té říkance praví, ozvi se mi, pes.
1: On byl zakletý?
0: Kdo?
1: Ten její milý?
0: Nebyl.
1: Tak proč se jí neozval? Proč musel štěkat pes?
0: Protože odkud se ozval štěkot psa, tam se šlo.
1: Tam se šlo. Půjdeš-li tedy za štěkotem našeho žrýka, dostaneš se až k nám, což docela přivítám.
0: Proč to přivítáš?
1: No, proč? Protože nemám ještě uklízeno, tím méně ustrojený vánoční stromeček, a ty, jak tě znám, tak mi s tím jistě pomůžeš. Pojď, prosím.
0: A to mě tady vůbec neznáš, víš? Chtěla jsem jít.
1: A přeci za štěkotem psa.
0: Tuhle, abys věděl. Jsou věci, kterým ještě nerozumíš.
1: I rozumím, přestože se mi soustavně

0: šuškáte, co?
1: Ale objasňujeme si některé zákonitosti vánočních obyčejů.
0: No pokud vím, tak se obyčejně chodí na koledu. Jestli pak si už byl na koledě?
1: To se rozumí, otče. Učinil jsem taky v dopoledních hodinách.
0: No a co jsi dostal?
1: Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.
0: No, to jsi musel všem sousedům za dveřma hulákat nějakou odrhovačku a ne některou z našich půvabných kolet.
1: No, máně, řekni, nebyla půvabná.
2: To byla, pane Spejble, ta nejpůvabnější. Vždyť od mámy může Hurvínek přespívat, že ano?
1: To mohu, klidjo, pídjo. Tak, 3, 4. Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi dnes něco dá, rád to uhlídám.
2: No, pane.
1: Kdo mi nedá nic, je zhrubý Janovic. Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím. Potom půjdu pryč.
2: No, pane, tak co tomu říkáte, pane Spejble?
0: No, co bych měl říkat? Vždyť on jim vlastně vyhrožoval a strašil je nějakým medvědem. Jo, to se, chlapče, nediv, že máš všechny kapsy prázdné.
1: Tak docela prázdné nejsou. Paní správcová mi dala křížaly.
0: Žížaly?
1: Křížaly! Sušené švestky, jablka a meruňky.
2: No, babinka říká, že křížaly nesmí chybět na žádném vánočním stole.
1: A kdo by si dával na vánoční stůl sušené žížaly? Ha, že ano?
0: Vidíš, já to ti stále říkám pořádně vyslovovat.
3: To už máte připravenou štědrovečerní tabuli, že tu tak klábosíte?
0: Ne, nemáme, paní Kateřino.
1: Zatím by se na ní dalo jen psát. Já bych jed.
0: Tak si sedí na trakař a jeď. Jako bys nemohl s tou prostořikostí přestat alespoň na ten štědrý den.
3: No, doufám, Hurvínku, že si celý den nic nejedl. Jinak bys neviděl zlaté prasátko.
1: Raději bych viděl housku se salámem.
0: Celý rok vštěpuju do tvé hlavy lásku k našim starým lidovým zvykům a ty tu začneš o housce se salámem. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Říkáme s básníkem, že ano?
1: Pokud vím, tak mi celoročně básníš o potřebě vydatné stravy, kterou zanedbávám, a připomínáš mi, že jsem tlustý jako strnat pod kolenem, či hubený, že bych mohl přespávat v klíčové dírce, skalho, že se vysypu. A teď mi tady začneš s nějakou dietou kvůli vás za ostalým pověrám.
2: To nejsou pověry, Hurvínku.
1: Snad mi nechceš namluvit, že jsi u nás v paneláku někdy viděla zlaté prasátko, leda z hladu.
3: Samozřejmě, že to je jen pověra, ale krásná. Děti se aspoň nenimrají při večeři v jídle, když jim za ten den pořádně vyhládne. Víte, štědrý den býval vždycky takovým zvláštním dnem v roce. Hojně se věštilo a hádalo.
1: Jaká čísla vyjdou v matesu, ne?
3: Lidé tehdy měli jiné starosti. Třeba jaká bude úroda, kdo se vdá, kdo půjde do světa. A tak se chodilo na poslechy.
1: Kam?
0: To se rozumí, že ne k sousedům za dveře.
3: Za humna, nebo jen tak na zahradu. Tam každý pozorně poslouchal a z toho, co prvně uslyšel, mohl věštit, co ho čeká.
1: A co ho nemine?
3: No, tak příkladně, uslyšel-li někdo sloukání prken, nebylo to dobré znamení?
0: Tomu bych rozuměl, paní Kateřino, to znamená jako, že se budeme stěhovat, že ano?
3: Ovšem, jestli se ozvala písnička nebo hudba, to byla radostná zpráva.
2: Je, pojďme si hrát na poslechy.
1: Vždyť už si věštila způsobem štěkacím.
2: To nevadí, zkusíme to ještě jinak. Co se ozve, to je moje.
1: Vždy ti to nikdo nebere.
2: Je.
1: Kde to bylo? To se hned podívám.
3: Neslo se to z druhého poschodí.
0: No, to nebyl zrovna příjemný zvuk.
2: Hádala bych na něco skleněného.
1: Už jsem to prověřil.
2: No, co to bylo?
1: Ze zulků dle starého štědrovečerního obyčeje házeli přes rameno pantofel, kdo jako půjde první z domu. Tak šel pantofel. Zapomněli, že mají za zády okno. Nepříjemné uhádnouti z toho, co z příjemného. Co se ozvalo, to je tvoje, Máni.
2: A prosím tě, ani mi nemluv.
3: I co, Máničko, jen se nermuť. Střepy znamenají štěstí.
2: No, vidíš.
1: Otec Zezulka je jiného názoru. Ale teď věštím já. Ticho!

0: Slyšíš něco, Horvínku?
1: Zatím je klid po boji. Ale něco cítím.
2: No jo.
0: No jo.
2: Nějaký čmout.
3: Pro panička, já mám v troubě Vánočku.
2: Čmangote, můj kapr, můj smažený kapr, teď už přesmažený.
1: A tak říkám, promiň, taťulo, piju z básník.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé desítky minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vstyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco zadrátěným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stíská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta... Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vynobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

0: Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.
1: Krab a opice. Ve vesnici Numadzi byl velký svátek. Vesničané končili sázení rýže. K tomuto svátku každý rok ve všech hospodářstvích dělají rýžové koláčky. Dělají je takto. Nejdřív uvaří hustou rýžovou kaši a tu dají do velké dřevěné díže. Díži pak vynesou na dvůr. Celá rodina, matka, dcera i synové shromáždí se kolem díže a stloukají kaši dřevěnou palicí. V tu dobu je slyšet po celé vesnici klepy, klep, klepy, klep. Kaši stloukají tak dlouho, dokud se nesrazí v lepkavý kus těsta a z těsta pak dělají koláčky. Velké bílé koláčky. Poblíž vesnice Numadzi je nevysoká hora, porostlá hustým lesem. V tom lese žila opice. V den jarního svátku se vydala na procházku. V lese bylo temno a vlhko a opice se chtěla vyhřívat na sluníčku. Pustila se dolů, až doběhla k břehu řeky, která tekla za vesnicí Numadzi. Tam svítilo slunce. V řece žil krab. Mořský pavouk s tvrdým krunýřem. I ten se chtěl vyhřívat na sluníčku. Ve vodě bylo krabu zima, protože jarní slunce neprohřívá vodu tak, jako letní. Krab tedy vylezl z vody a lezl po teplém písku. Tak se stalo, že se setkala opice s krabem. Dobrý den, opičko, pozdravil krab. Opice se podívala na kraba zvysoka. Jinak se na něho ani podívat nemohla, protože byla mnohem vyšší. Opice se tedy na kraba podívala a vlídně mu odvětila. Dobrý den, krabe. To máme dnes pěkný den. Velmi pěkný, potvrdila opice. Poslyš, nevíš, jaký je to hluk ve vesnici za vodou? To vesničané chystají rýžové koláčky. Rýžové koláčky. Ty musí být dobré, řekl krab. A takže se neolízl. Jistě by to byl udělal, kdyby měl jazyk, ale žádný krab na světě jazyk nemá. O, já bych si také ráda pochutnala na rýžových koláčcích, povzdychla si opice. Což, abychom jim jednu díži ukradli, navrhoval krab. To je dobrý nápad. Nepochybuji, že my dva to dokážeme, souhlasila opice. Domluvili se, že ukradnou díži a společně se vypravili do vesnice. Opice se kradla velmi opatrně, tiskla se k plotům a schovávala se za křovím. Kraba stejně nebylo vidět, je malý a kromě toho krunýř má šedý jako vyprahlá země. Cestou se rozhlíželi na všechny strany, až došli k jednomu hospodářství. Na dvoře bylo mnoho lidí, všichni byli kolem díže, všichni připravovali koláčky. V domě zůstal jen malý chlapeček a ten tvrdě spal a nikomu nepřekážel. Opice se skrčila u vrat a krab zatím vlezl dovnitř. Přilezl k chlapečkovi, chytil mu ručku do klepet a bolestně mu ji stiskl. Dítě se probudilo a zaplakalo. Krab rychle vyklouzl z domu a vrátil se na břeh. Tam na vršku čekal na opici, jak měli smluveno. Opice zatím také nezahálela. Jak chlapeček zaplakal, všichni na dvoře se polekali, nechali koláčky a běželi do domu. Na to právě opice čekala. Vběhla do dvora, oběma rukama uchopila díži s těstem, přehodila si ji přes rameno a běžela na břeh. To je tíha, povídala opice, když vylezla na vršek.
2: To je pořádná díže, radoval se krab. Nuže, pustíme se do těsta.
1: Ba ne, povídala opice, dříve si pohrajeme. Snědli bychom všechno najednou a nic by nám nezbylo.
2: Já si nechci hrát, povídal krab.
1: Chci jíst. Dej mi mou polovinu těsta a sama si hrej, jak dlouho chceš. A proč bych ti dávala polovinu? Vždyť díži jsem ukradla já.
2: Ano, ale beze mě bys ji nebyla ukradla. Já jsem kousl chlapečka a přivolal všechny do domu.
1: No dobrá, povídala opice. Uděláme to tak. Pustíme díži z vršku a kdo k ní přiběhne první, může sníst všechno těsto.
2: Ty jsi chytrá,
1: durdil se krab.
2: Dobře víš, že tam doběhneš dřív, protože já běžím mnohem pomaleji.
1: Jak to pomaleji? Vždyť máš 8 nohou, když to já jen 2? Smála se opice. Už ani nečekala, co krab odpoví a díži převrala. Díže se kutálela z vršku a opice běžela za ní. Běžela dlouhými skoky, takže brzy díži dohonila. Díže se nedokutálela ještě ani do poloviny a opice už byla dole. Sedla si a čekala.
2: Za díží pomalu lezl krab.
1: Na svahu bylo mnoho pahrbků a kořenů. Kdykoliv dopadla díže na pahrbek nebo narazila na kořen, nadskočila. Bílý kus těsta se uvnitř zmítal, až konečně prudkým nárazem z díže těsto vypadlo. A prázdná díže se kutálela dál. Když to krab uviděl, zaradoval se. Dolezl k těstu, dlouho se nerozmýšlel a pustil se do něho. Opice stále dole čekala. Když se díže dokutálela dolů, skočila k ní a dychtivě do ní vsunula ruku. Ale díže byla prázdná. Opice se tomu velmi podivila a vzhlédla vzhůru. V polovině svahu uviděla kraba, který si už pochutnával na těstě. Počkej, zvolala opice a běžela do vršku stejnými skoky, jakými před chvílí běžela dolů. Krab se však na opici ani neohlédl, jen levým klepetem přichytil kus těsta. Dej mi můj díl, povídala opice.
2: Jak to? Vždyť já jsem k těstu doběhl první,
1: odvětil krab. Měl plnou hubu těsta a proto mluvil velmi nesrozumitelně. Ale opice mu rozuměla.
3: Takový jsi, vždyť je to nespravedlivé. Ukradli jsme přece díži spolu,
1: povídala opice vyčítavě.
2: Ano, ale sama si řekla, že těsto dostane ten, kdo k němu doběhne první.
3: Lituji, že jsem to řekla. Nebylo to ode mě pěkné.
2: Velmi hanebné,
1: souhlasil krab.
3: Tak už mi to odpusť.
2: Vždyť já se nehněvám,
1: odvětil krab a přichytil si těsto ještě pevněji.
3: Tak mi dej aspoň kousek těsta. Vidíš, já, opice, prosím za odpuštění tebe, kraba.
2: To jsou jen slova. Co mám ze slov?
1: Povídal krab a strčil si do úst velký kus těsta. Opice pochopila, budou-li se tak dále domlouvat, že brzy nebude oč. Krab pojídá těsto rychleji a rychleji. Chceš tedy, zvolala opice, abych si na důkaz upřímné lítosti vytrhla vlasy a dala ti je?
2: Ano, udělej to,
1: řekl krab a vztáhl klepeto. Opice si vytrhla vzadu všechny vlasy a dala je krabovi. Za to dostala maličký kousek těsta. A od té doby má krab vlasy na nohách a opice holí zadeček.

0: Suvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarají se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady tak.
2: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
2: No do koho? Do koho asi?
0: Nic si z toho, chlapče, nedělej.
2: Zubejda to taky chytla.
0: Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě, řekla malá čarodějnice, že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
1: Přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají, odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Pojď si se mnou hrát. Po Pojď si hrát s Piggym!
4: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro Pietran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Copak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
5: Lenochod. Eduarde, snídaně, zavolala paní Čtyřboká. Už běžím, mami, odpověděl Eda. Pokud běžet znamená sedět v pyžamu na posteli a pozorovat chrousta na okenní síťce, mluvil čistou pravdu. Když se dost vynadíval na chrousta, pomalu vstal a zvedl jednu ponožku. Dlouho na ní zíral, jako by čekal, že ho osloví lidským hlasem, a pak ji pustil zase na zem. Znovu si vlezl do postele. Založil si ruce za hlavu a civěl ke stropu. Přímo nad hlavou měl malou hnědou skvrnu. která vypadala jako mapa Jižní Ameriky. Eda si představoval, kudy asi teče Amazonka. V tom se znovu ozval maminčin hlas. Eduarde, snídaně! Už běžím, křikl chlapec. Ta mapa ale vlastně spíš připomíná Afriku, usoudil nakonec. To by byla krása, podívat se do Afriky. Jen co tam přijede, najde diamant velký jako kostka cukru a daruje ho mamince. Eduarde, zazněl maminčin hlas naléhavě. Máš to skoro studené a všichni jsou už po snídani. Jestli se do 2 minut neukážeš, dojdu si pro tebe. Chlapec se posadil v posteli a sáhl pro ponožku. Nasoukal nohu do špičky. Jenže v tom do pokoje vběhl Rafík, jejich obrovský černý pes. Nazdar, kamaráde, uvítal ho Eda a přestal si všímat ponožky, která se mu bezmocně skrčila na noze. Rafík zavrtěl ocasem a olízl Edovi tvář. Co to vyvádíš, Rafíku? Pusť tu ponožku, vrať mi ji! Rafík si ho vůbec nevšímal. Radostně se běhl ze schodu do přízemí a položil Eduardovu ponožku paní Čtyřboké k nohám. Ta hned věděla, kolik uhodilo a vypochodovala z kuchyně. Mezitím padl Eda zpátky do postele a ležel tam na schumlané hromadě peřin a školního oblečení. Snil o tom, že bude pomáhat kanadské jízdní policii honit nebezpečného zločince. Bude mít samozřejmě i policejní uniformu, i když nikdo nevěří, že by takového kluka policisté vzali do svých řad. V tom se z chodby ozval maminčin hlas. Edo, je 8:15 a ty ještě nejsi oblečený, co je to s tebou? Udatný ochránce zákona se vyděsil, až se svalil z postele. Maminka řekla, že si tam na něj radši počká, než se oblékne. Eda začal šátrat po tričku. Maminka ho odstrčila, našla mu kalhoty a přetáhla mu přes hlavu tričko a svetr. Mračila se, protože po ránu měla spoustu jiné práce, než oblékat 8letého kluka. Jen co se otočila, udělal Eda znovu šipku do postele. Vypadají jako vlci, pomyslel si při pohledu na své boty. Jednu zvedl a pozorně si ji prohlížel. To by byla paráda mít doma vlka. Krmil bych ho masem, ochočil bych si ho a on... Dál už to nestačil domyslet. Maminka ho odtáhla do koupelny. Jouva, jou, sedřeš mi kůži, skučel malý krotitel vlků a zakrýval si oběma rukama obličej. Ruce pryč, nařídila maminka nesmlouvavě. A ještě uši. Ne, ne, ty vždycky hrozně drhneš a to bolí. Maminka neznala slitování. Důkladně ho vymydlila, obula a strkala ho před sebou dolů po schodech. Tatínek si neodpustil poznámku, že Eda může jít k hasičům. Zazvoní zvonec a on je na to šup oblečený a jede dolů jako po tyči. 11letá Sylvie se už klíbla. Otravovalo ji, že je ten lenochod pořád zdržuje. Jana se mu smála, že se nechá oblékat od maminky. Pro boha Ludvíku, co pak to nevidíš? Budíček si plácá kaši na hlavu. Nejmladší člen rodiny, kterému se říkalo Budíček, si skutečně nabíral krupicovou kaši lžící, vyklápěl si ji na vlásky a vesele se smál. Děti se při tom pohledu taky rozchechtali. Maminka si povzdechla a poslala Edu prožínku. Eda se rozvážně zvedl ze židle. Maminka na něj křikla, ať si pospíší. Už letím, zamumlal Eda. Zvolna vyšel z kuchyně a úspěšně pokračoval až ke schodům. Přesněji řečeno k prvnímu schodu. Pak se mu schodiště přímo před očima proměnilo v provazový žebřík na boku lodi. Byl to pirátský koráb a statečný Eduard, který právě přeplaval pod vodou celý oceán, na něj měl nepozorovaně vylézt. Jak uviděl provazový žebřík, hned začal ručkovat vzhůru. Maminka za ním nakonec poslala Janu. Eda byl natažený na schodišti a ručkoval po příčlých zábradlí do prvního patra. Představte si, on se tady válí po schodech, zavolala sestra zděšeně. Tatínek rázně zamířil k Eduardovi, jemuž se po obtížném výstupu podařilo došplhat do poloviny pirátského korábu. Byl tak vyčerpaný, že dál nemohl. Proč tady visíš jak turecká fangle, křikl tatínek. Pšš, ať tě neslyší, zašeptal Eda. Tatínek chvilku nechápavě hleděl na syna, ale pak řekl mamince, že musí zavolat doktora. Ten kluk se asi bacil do hlavy a má halucinace. Paní Čtyřboká k němu přiběhla a na vlastní oči viděla, že se z posledních sil plazí nahoru a zoufale funí. Položila mu ruku na čelo a zeptala se, jestli mu něco neschází. Co by mi mělo scházet? Proč jste tak vyplašení? Podivil se Eda, když viděl, že i ostatní členové rodiny se shromáždili pod schody. Maminka začala chystat děti k odjezdu do školy. Všichni už seděli v autě, motor vrčel. Tu si Jana vzpomněla, že si měla přinést do školy dvě brambory na výrobu tiskátek. Eda tentokrát seděl u dvířek a tak mu maminka řekla, aby pro ně skočil. A dělej, připomněla mu. Eda se opravdu snažil. Aspoň než doběhl k bramborovému sklípku. Tam zahlédl na hřebíku u dveří kus rybářské sítě, kterou si vloni v létě přivezl od moře. Co dělá jeho síť u brambor? Nechce mu ji někdo vyhodit? Odnese si ji k sobě do pokoje. Dávno zapomenutá vůně mořských chaluch mu připomněla moře, vlny, kraby a ústřice, perlorodky, lovce perel a obří škeble. Eda měl dýchací přístroj a prozkoumával dno oceánu. Hledal proslulou růžovou perlu, která z něj udělá největšího boháče na světě. V oceánu byla příšerná tma. Proháněli se tam žraloci a chobotnice, dravé ryby a želvy kajmanky. Nejstrašlivější byly obří škeble, které člověku přiskřípli nohu do své hrozivé lastury a drželi ho pod vodou. Jistě by se utopil, pokud by nesebral odvahu a neuřízl si nohu potápěčským nožem. To je bolest, vyjekl Eda nahlas, když zjistil, že mu noha uvízla v lastuře. Budu ji muset uříznout, nedá se nic dělat, kvůli růžové perle se musí něco obětovat. Eduarde, zaslechl přímo u ucha Silvín hlas. Kde máš ty brambory? Bylo jasné, že tatínek přijde pozdě do práce. I děti dorazili do školy až po zvonění. Silvie s Janou hned vyskočili z auta a pádili ke dveřím. Eduard si zvolna pozbíral věci a pomaloučku se vlekl přes školní dvůr. Tatínek se rozčiloval, že s tím klukem nic nehne. Na všechno má dost času. Kdo ví, jestli má v pořádku štítnou žlázu, strachovala se maminka. Je tak slabý a vyčerpaný. Děvčata se odpoledne vrátila ze školy jako obvykle, ale Eda pořád nikde. Maminka připravila odpolední svačinu a vyhlížela ho. Konečně se objevil. Loudal se kolem sousedovic plotu, chvíle mi se zastavil docela a vypadal jako socha. Chudáček, pomyslela si maminka, natáhla si svetr a vyběhla z domu. Neboj se, jdu ti naproti, volala na něj z dálky. Eda však zrovna prchal ze žaláře, na nohou vlekl strašlivě těžké okovy. Rukama se snažil nahmatat cestu po vlhkých černých stěnách tajné podzemní chodby. Ta vedla pod zámkem, v němž bydlel zlý loupežník. Útěk z vězeňské kopky není žádná legrace, a tak si Eda maminky ani nevšiml. Pořádně se lekl, když se ocitl v jejím obětí. Nechceš vzít tašku? Tašku? Proč? Podíval se Eda na maminku, jako by ji viděl poprvé v životě. Jsi zesláblý a nemocný, vzala ho za ruku a upřeně si ho prohlížela. Eda se zuřivě bránil, až se jí vysmekl. Počkej na mě, volala za ním maminka, chci ti přece pomoct. Její obavy byly zbytečné, Eda neutekl daleko. Za plotem protějšího domu zahlédl žlutou kočku Pampelišku. Znovu se zastavil, neschopen pohybu.
1: Lev, rozzuřený lev, lidožrout, postřelený z lovecké pušky a v tlapách drží domorodé nemluvně.
5: Obyvatelé nedaleké vesnice vyslali Eduarda, ozbrojeného jen lukem a šípy, aby náčelníkova synka zachránil.
1: Eda se přikrčil. Opatrně vytáhl z toulce šíp, nasadil ho, napjal tětivu, chystal se vystřelit, když ho někdo popadl za rameno.
5: Co je to s tebou, prosím tě?
1: Mami, nemůžeš mě chvíli nechat na pokoji? Otočil se rozmrzele.
5: Konečně dorazili do kuchyně. Eda do sebe začal házet svačinu, jako by půl roku hladověl. Jaký div, celé odpoledne prožil na pustém ostrově, kde nebylo nic k snědku, jen pár rybiček, které si musel nalovit vlastníma rukama. Pak se zcela vyčerpán dovlekl na břeh a konečně spatřil na obzoru plachetnici, která ho zachránila. Zavřel oči a kuchyň se s ním zatočila. Udělalo se mu mdlo, rozepnul si pásek a trochu se mu ulevilo, ale pořád se mu zdálo, že je příšerné vedro. Pomalu vstal a zamířil ke dveřím. Budu asi nemocný, zašeptal.
1: To jsem si myslela, řekla maminka. Honem do postele, zavolám doktoru Vaňkovi, aby se tu stavil.
5: Edovi se ulevilo, když se převlékl z těsných kalhot do pyžama a hupnul do chladivé postele. Bylo mu tak příjemně, až usnul. Pak se ozvaly kroky a nad hlavou mu zahřímal doktorův hlas.
6: Tak, co pak nám schází, junáku?
1: Asi jsem se trochu přejedl, špitl Eda.
5: Pan doktor ho přesto vyšetřil, celého ho promačkal a proklepal.
1: Na opravdickou nemoc to nevypadá, mnul si zamyšleně bradu. Podle mé diagnózy je to akutní lenochodka, provázená neovladatelnými návaly roztržitosti. Něco vám napíšu.
5: Pan doktor cosi načmáral na recept a rozloučil se. Maminka přišla s lístkem v ruce za tatínkem a prohlásila, že je to přesně tak, jak říkala. Eda je nemocný.
1: Tatínek rozložil papírek na stole a četl: Zavolejte paní Láry Fáry, Javorovice číslo 1, 2, 3, 4, 5.
6: No ovšem, plácl se tatínek dlaní do čela. Ta přece léčí děti a zbavuje je všelijakých chorob a nedostatků. Zkusíme to?
5: Zvedl sluchátko a vytočil číslo. Haló, nevíte náhodou, jak se léčí akutní lenochodka? Paní Láry Fáry náhodou asi věděla, protože tatínek chvíli mlčel a pak řekl: Díky, hned jsem u vás.
1: Maminka byla zvědavá, co povídala a jestli Edu vyléčí.
5: Že váháš, prohodil tatínek ledabile.
1: Když se asi po...